Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: kde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. Pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl, už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej rán. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen, jen já mám jizvu na boku

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: životě ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český Slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový Slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český Slavík.
3: Už nejsem

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Neutbárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádaly tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barrandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

0: večera.
1: V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
1: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
0: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Připravili. Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly. Třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesním.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na výště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Ypsilon v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Ypsilonky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Ypsilon v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Ypsilonka.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních cen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá: ach, Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to: no to já tuším, Jiří. A když jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samejch radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se od netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržanté, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No, vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá: okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona: a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák. Nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilý samec, dámy a pánové, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude zase.
1: No to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychlo.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
4: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
5: Díky.
4: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů a těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
3: Ano, třeba možná už pondělí, děkuju. Mějte se, děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno,
5: děkujeme.
3: Slyším ještě dobře, díky.
5: Dobré lečo.
3: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló?
6: Tady je Jirka, dobrý den, já na vás zdravím. Ano. Pavle, já zdravím
3: taky.
5: Děkuju, ano. Děkuju a taky, ano.
6: A přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
7: Dobrý den, tady Petr Zezdounek. Volám z Luhačovic.
3: Ano.
7: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
3: Ale to je dobře.
7: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včela na mě lezou nějaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
3: A to nebyla slazená minerálka, ne?
7: Nebyla, nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
3: Je takhle. No vy si užíváte.
7: No tož to víte, no, tak jako zdraví mám jedno.
3: Určitě.
7: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
5: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
3: Ano.
7: Děkuji.
3: Tak ať vás to nebolí.
7: A já bych si vybral pokračování.
3: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Halo, halo, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
8: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
5: No prosím.
3: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
5: Naschledanou.
3: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
5: Já myslím, je to jasné.
3: O rodině a fyzkultuře.
9: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej.

nepatřící raděl. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Já, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. To jak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co no
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi

0: top disciplína.
1: Malej Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsem? Jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus. No tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? Říká, protože já jsem Židovka. Tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na Gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdeme k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedná, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhá, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá Malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkého napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak se ptám, jak se mají? No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Tomáš Töpfr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spejbl. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
4: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano, to je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo a já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spejbl, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvínkem na jevišti.
3: Tak to bude určitě.
4: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají táli, takže oni nebudou dostávat. Ale něco tam budou dělat.
3: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Töpfr Ačko, Spejbl Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav z Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
6: Díky.
4: I vás.
7: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
6: Mm-hmm.
4: Dobře, máme
7: hezký
4: zapsáno.
7: Vítejme, hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
6: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré odpoledne.
6: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další herecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: no. A přeji vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády, prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, pánové. Pre vás, Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
6: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. A on si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za $100,000? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za $20? Říká, no dovolte, co pak jsem nějaká kurva? A pak on říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14 denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme $2,600. A pardon, promiňte, $2,700, já jsem ještě zapomněl připočítat $100 za používání tenisových krutů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2007, $800 ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel, nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700, ne, promiňte, ne, to jsem 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto takhle schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kon, já. Ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi, prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zas neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderštůby, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je Ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladí, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
6: No to jo.
4: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: No, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Haló, haló.
3: Haló. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Lidky, jak vidím, Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No jo, byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže hledu, že vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: tak,
1: tak milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme a taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, a
2: jo, děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě je 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, byste si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den. Tak.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No...
2: No.
1: Nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spej byl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spej byl Hurvínek po panu Skupovi a Kiršnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle
2: ano,
1: zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
7: Och jo, a jsme u cíle.
8: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
9: Belko, krabic?
7: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
10: No, a to je právě náš cíl.
7: Tak, tak, popadneme dva drátěné vozíky.
8: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
7: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
10: Už mají zavřeno.
7: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
9: I ne, vždyť se tam svítí.
7: Ale je zavřeno.
9: Tak proč se tam svítí?
7: Kvůli zlodějům, Máničko.
8: A proč? Když zloději mají baterky.
10: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
7: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
10: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
7: Vy zlí.
10: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
8: Májo!
10: Hurvejc, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
8: To nejsou dveře, ale vrata.
9: No to víš, takový super. supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
10: Tak Hulaš, nepřekážej, ať jí dál.
8: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
10: Jak to?
8: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
7: A co stojí, Hurvínko, psáno tady na té cedulce?
8: Tlačit.
9: No tak tlač.
10: Prosím tě, půst, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
7: Tak kam půjdeme nejdřív?
10: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
8: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
10: Nech toho, potřebuji ti koupit ponožky.
8: Na nožky?
10: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
9: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
8: No dovol.
9: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
7: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
10: Jo, už jdu.
7: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
10: No jo.
7: Je, a hneme se. Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
9: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
7: Proč?
9: Protože už ho měl někdo v puse.
7: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
9: Ne, babinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
8: Cože to?
9: Nejím maso.
8: A proč?
9: Protože mám ráda zvířata.
8: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
9: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
8: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
9: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
8: A proč ne první?
9: Protože seš hlupák.
7: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
1: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
2: Ano,
1: nebo veganka, nebo co?
2: Jsem překvapen.
1: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
2: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
1: Dokonce.
2: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Já jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No tak to je jenom taková vzpomínka.
1: Takže se spodílem na nahrávkách těchto slavných herců.
2: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
1: mají tam sochu svoji.
2: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
1: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřej, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší.
2: Ano.
1: My ti věříme, že to tak bude.
2: Nevím, samozřejmě. Kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
1: a
2: to opravdu se
1: hezký
2: řeší,
1: podzim.
2: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Uhlí v Česku meziročně podražilo. Čekáme slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
2: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
0: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Změna by měla začít platit od září příštího roku. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5 až 10% vyplývá to z cen námi oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun, potvrzuje majitelka uhelných skladů v Libiši, na Mělnicku Anna Bučková, podle které uhlí zdražili těžaři i kvůli rostoucím nákladům na dopravu.
3: Kostka ořech, ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno pořád. Brikety jsou pořád stejně, těch 900 korun.
0: Cena palivového dřeva je zhruba stejná jako loni. Někteří námi oslovení prodejci ji dokonce snížili. Praha zahájila opravu chátrajícího trojdomí v Šolínově ulici v Dejvicích. Dělníci upraví za 950 milionů korun historické domy na bezbariérové zařízení domova pro seniory Elišky Purkyňové. Zhruba za 2 roky by tam mělo vzniknout zázemí pro necelou stovku klientů, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Vzhledem k historické hodnotě objektů je rekonstrukce navržena tak, aby zachovala jejich charakter a zároveň je přizpůsobila současným požadavkům na poskytování sociálních služeb. Po dokončení tak vznikne moderní a důstojné prostředí pro seniory, které spojí respekt k historické podobě budov s potřebami dnešní péče. Sport.
0: Hokejisté Kladna zvítězili v 8. kole Tipsport Extraligy v Litvínově 3-2 v prodloužení. Dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Nikolas Hlava. Ten v létě posílil Rytíře po 4letém působení právě v severočeském klubu.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno nebo skoro jasno. Po ránu na většině území našeho kraje budou mlhy nebo nízká oblačnost a odpoledne naměříme 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Místy mlhy, to je fakt, mohu potvrdit a mohu potvrdit stejně tak i již připravené omezení na silnici 3 mezi Benešovem a dálnicí D1.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Pondělíčko, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
5: Máme 4 minuty po páté, začínáme první celý říjnový týden, pondělí. 40. týden ne, 45. týden, taky ne, koukám ostřím blbě, pardon, otočíme, Václave, promiň, Eliška Neteř má svátek, tak tý budu přát až odpoledne, až se probudí. Tak vám všem, ať jste napříjmu v práci, na cestě do práce, kdekoliv, ať vám je příjemně, středočeské informace, to hlavně v našem vysílání, a do 9. tady s Tamarou, ať se daří, pěkný den.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

rozmrožený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: chápu smrti, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co jsi?
1: 5:10 a pondělní ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak už jsme se tady i s Bárou zabydleli. Snídaně přede mnou, káva vedle mě, tak snad nic nepoliju a nezačnu katastroficky nový týden letošního roku.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: pondělí 5. října. V svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
4: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
3: Elišek, tu máme přes 57 tisíc. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56. Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
2: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
5: U kombajnu se stal malér, přijeli Drápalíka.
3: 80 má v pohodě i Drápalík.
6: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík so.
3: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
7: Požných půjdeš Turkovi.

0: George Harrison a ranní vysílání, 5 hodin přesně 17 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Na většině území středočeského kraje by teď po ránu měly být mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se rozpustí a bude jasno až skoro jasno. Pršet nebude, nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22. Slabý proměnlivý vítr se postupně stočí na jižní směry a raní mírně nepříznivé až nepříznivé rozptylové podmínky se přes den většinou zlepší na dobré. Takové bude pondělí 5. října.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Vojtěch Bernacký se sportu věnuje už hezkou řádku let. Není sice profesionálním sportovcem, ale dlouholetým sportovním redaktorem a moderátorem České televize. Se svojí rodinou žije v Jenštejně a v posledních letech se našel v psaní knížek.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po

0: Prezidenta vídáme ve slavnostních sálech, na návštěvách měst nebo při setkáních s dalšími státníky. Takže jeho práce může z dálky připomínat nekonečné vítání a loučení. K tomu ale patří příprava na jednání, pozorné naslouchání i hledání správných slov ve chvílích, kdy je poslouchá celá země. Vedle úředních povinností přitom zůstává také osobní život, rodina a zájmy, na které je potřeba najít čas. Jak tohle všechno v dětských představách zapadá dohromady, nám teď přiblíží nejmenší děti z Prahy. Zjistil jsem, že i nejmenší děti mají aktuálně plnou hlavu prezidenta. Kdo je to prezident, kde bydlí, co dělá a co by dělat neměl?
1: Já vím, prezident je pán. Má takový oblečení modrý a má klavatu.
2: Prezident je podle mě ten, co je ve velký budově.
3: Nemůže být zlý na lidi.
4: Když třeba vystupuje, nemá být opilej.
5: Může jezdit v prezidentském autě.
6: Může žít na hradě.
7: Prezident se má krásně chovat k paním, protože to jsou holky.
8: To, když někdo dělal třeba někdo na horách, to vysoko bordel, tak zavolá policajty, jde mu nějaký ochránce.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Takzvaný cell broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Radní hlavního města dnes vyberou firmu na výstavbu autobusového terminálu na střeše Smíchovského nádraží. Tender vypsalo město loni v červnu. Autobusový terminál bude nad vlakovými nástupišti. Podle předpokladu by měl být hotový do konce roku 2030. Dělníci opravují ode dneška kostelní náměstí v Nymburce. Zrekonstruují cesty, parkovací stání i veřejné osvětlení. Náměstí bude uzavřené do konce dubna. A začíná takzvaný Nobelovský týden. Letošní první prestižní ocenění vyhlásí už předpolednem švédský Karolínský institut, který uděluje Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. V dalších dnech se pak budou oznamovat laureáti cen za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomiku. A dnešní počasí čekáme jasno nebo skoro jasno po ránu. Na většině území našeho kraje budou mlhy nebo nízká oblačnost. Ta se postupně rozpustí a odpoledne naměříme 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Ano, potvrzují místy mlhy ve středních Čechách a taky odstavená dodávka, třeba na dálnici D1 na 30. kilometru ve směru do Prahy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 5.32, jestli jsem něco ze základní školy opravdu nemusel, to je tělesná výchova, tedy tudíž asi bych neuspěl, prosím.
0: Ano, v listopadu totiž čekají školáky testy fyzičky. Česká školní inspekce chce zjistit, jak na tom děti se svou fyzičkou opravdu jsou. A za chvíli se dozvíte i to, že součástí testování nebudou jenom výkony přímo v tělocvičnách.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají. Tak šeptám potají, co by řek mi Houston, Houston, Houston.
1: 8:30 po půl šesté. Dobré ráno. Jak jsou na tom české děti s fyzickou kondicí, tak to bude Česká školní inspekce v listopadu zjišťovat při velkém testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol. Testy prověří jejich sílu, rychlost, vytrvalost i obratnost. Známky ale za to nedostanou. Zajímavé bude hlavně srovnání s výsledky roku 22.
2: Tělocvik může být i zábava. Žáci základní školy v Mladé Vožici ho mají i v tamní sportovní hale, kde si loni vyzkoušeli třeba tenis.
3: Je to dobrý.
4: Jak pinkáme s těma pálkama do míšku.
5: A ještě to švihadlo, jak jsme měli.
6: Jo, to bylo nejlepší.
2: Ne všechny děti ale mají ke sportu stejný vztah. Na fyzickou zdatnost českých školáků se v listopadu zaměří Česká školní inspekce. Otestuje 300 000 žáků třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol. Říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
7: Sedilehy na rychlost to bude 4x10 metrů, pak bude člunkový běh a potom je to skok z místa. V případě středoškoláků bude nahrazen ten rychlostní test u chlapců z hyby a u dívek to bude výdrž ve zibu.
2: Stejné disciplíny inspekce sledovala před 4 lety. Tehdejší měření ukázalo horší výsledky než před 30 lety, hlavně ve vytrvalosti. Podle Jany Vašíčkové, předsedkyně České společnosti učitelů tělesné výchovy zatím může být mimo jiné i menší motivace dětí k pravidelnému pohybu.
8: Určitě primární roli hrají rodiče, rodinné zázemí a to, jakou hodnotu ten pohyb v té rodině má, jestli se tomu věnují i ve volném čase, nebo dávají prostor dětem, aby se pohybovali a sportovali. No a potom na druhé straně hraje roli i to okolí a samozřejmě nějakým způsobem i škola.
2: Součástí testování budou i dotazníky, kde se budou inspektoři ptát učitelů.
7: Nás budou zajímat jejich postoje k podmínkám a průběhu výuky tělesné výchovy ve škole. V případě těch ostatních učitelů nás bude zajímat, jak oni vnímají podporu pohybových aktivit.
2: A ředitelé budou odpovídat například na to, jaké ve škole organizují pohybové aktivity a sportovní kroužky. Samotné testování není na známky a nebudou se dělat žádné žebříčky. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO mají především ukázat, jak na tom děti s fyzickou zdatností skutečně jsou.
9: Je to zpětná vazba pro tu školu, která se může podívat na to, jak se třeba ty programy podpory nebo to její zapojení do programu Aktivní škola propisuje na těch jejich žácích a studentech.
2: Česká školní inspekce zveřejní zpracované výsledky v březnu příštího roku. Ministerstvo školství je chce využít i ve spolupráci s rezortem zdravotnictví a s ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.

0: Za minutu 6:45, Denisa Hergeslová, středočeské typy pro pondělí, z kultury, takový lahůdkový výběr už za pár minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ráno by většinu kraje mohly pokrývat mlhy nebo nízká oblačnost, dopoledne se rozpustí a potom bude jasno nebo skoro jasno. Déšť se nečeká, teploty vystoupí na 19 až 22. Rozptylové podmínky nic moc, spíš nic než moc.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Pondělní noční linka, ano, už teď vás seznámím s tím, mám chvilku času, co se bude dít na našich vlnách se začátkem hodinu před půlnocí a potrvá až do 1 hodiny. Máte doma archiv, schováváte staré papíry, hromadíte účtenky, hlídáte rodné listy nebo třeba schováváte parte? Zvláštní otázky? Pondělní noční linka na téma o archivnictví. Buďte vítáni v noční lince, start 23.00 a když pán Bůh dá, budík probudí, zdraví dovolí, tak budu s vámi.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Každý může změnit svět. To je výstava v Městské knihovně na Kladně. Na 6 panelech představuje Václava Havla, jeho život i klíčové momenty boje za lidská práva. Výstava vznikla k výročí Havlových nedožitých 90. narozenin, které připadají právě na dnešek. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje v pražském Rudolfinu. Program otevře krátká skladba amerického skladatele Charlese Ivese. Po ní zazní v prvním veřejném provedení houslový koncert Jana Kučery se solistou Davidem Pokorným. Druhá polovina koncertu bude patřit slavné orchestrální suitě Planety Gustava Holsta. V závěru se k orchestru připojí Karmína Bohemika a dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod vedením Věry Hrdinkové. Dirigovat bude sám Jan Kučera. Koncert v Rudolfinu začíná v 19 hodin a 30 minut. Salonní konverzační komedie, to je představení Lordi, které má na programu Kulturní dům Josefa Suka v Sedlčanech. Tři slovenští rozpustiví lordi mezi sebou hrají hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne jeden z lordů poruší pravidla. Hrají Martin Hoffman, Filip Raimond a Peter Serge Budko od 7 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Letecké společnosti omezují spoje na podzim a zimu. Řidiči v Rakovníku budou moci parkovné na Husově náměstí v centru města zaplatit mobilem. Čekáme slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letu do Španělska.
5: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
6: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
5: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
7: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
5: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
4: Řidiči v Rakovníku budou moci parkovné na Husově náměstí v centru města zaplatit mobilem. Momentálně lidé využívají automaty. Novou aplikaci plánuje vedení úřadu spustit do konce října. Technici teď propojují data se systémem, který řídí závory na parkovišti. Jak bude aplikace fungovat, vysvětluje mluvčí města Kateřina Hradilová.
8: Uživatel té aplikace se v ní zaregistruje. Když přijede k naší závoře, tak ta závora automaticky načte SPZ a závora se otevře. Uživatel tady zaparkuje vlastně a při výjezdu se načte SPZ vozidla, ukončí se to parkování a automaticky platba odejde z toho jeho účtu.
4: Krajský soud v Praze začne dnes opět projednávat druhou větev kauzy takzvané Kutnohorské sekty. Případ se týká smrti Jiřího H., který zemřel po rituálech v lesích u českého Šternberku. Ze smrti muže viní žalobce 6 lidí, taktéž bývalých členů sekty. Obžalovaní vinu popírají. Mluvčí soudu Jiří Važik říká, že rozsudek ještě nelze očekávat.
9: Krajský soud v této věci plánuje v příštím týdnu výslechy svědků. Někteří z nich jsou i z řad členů tzv. Kutnohorské sekty. Další výslechy jsou pak v plánu v listopadu.
4: Podle informací Českého rozhlasu si soud pozval k výslechu například muže, který se také účastnil lesních rituálů a napokyn vůdce sekty Richarda Schiffera si uřízl malíčky na nohách.
3: Sport.
4: Hokejisté pražské Sparty prohráli v Pardubicích 4-6. Pro Pražany to byla už pátá porážka v tomto extraligovém ročníku. Aktuálně patří týmu v tabulce 8. místo s 10 získanými body. Start soutěže je tak pro ambiciózní celek za očekáváním a podle hlavního trenéra Patrika Augusty se nedají vyloučit změny v hráčském kádru.
3: Počasí.
4: Čekáme jasno nebo skoro jasno po ránu na většině území našeho kraje mlhy a nebo nízkou oblačnost, která se během dne rozpustí a odpoledne naměříme 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
10: Pojďme na silnice, konkrétně voláte ze silnice číslo 38. Co se tam děje? Jaké je tam omezení provozu? To ví, ano, už to tady vidím a teď to i uslyšíme.
2: Chtěl bych nahlásit odstavený kamion na silnici číslo 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy. Stojí před mostem na obchvatu kolem Běle pod Bezdězem ve směru na Mladou Boleslav. Aktuálně průjezdné, kamion je označený po nehodě, má rozbitý předek, takže zřejmě srážka se zvířetem.
10: No tak ona srážka i sportovního charakteru, nic moc, nevyšlo to ani v hokeji, ale o tom si řekneme za chvíli.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
10: Začínáme nový týden, číslo 41, rok 2026. 5. října. Ať se vám daří klid, pohodu, úsměv, hodně síly a kdyby náhodou máte nás, s námi je klid, pohoda a hodně středočeských a pražských informací, taky dost zábavy a dost i vaření, ale o tom zase později. U té zábavy, když se zastavím, tak mohu prozradit výjimečnou kombinaci Václav Havel a Jiřina Bohdalová. Už před 6:30 v našem vysílání. Teď Helena.
3: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin a 13 minut, skvělé ráno, tady Český rozhlas Střední Čechy. Pojďme za středočeským hokejem, ani na čtvrtý pokus hokejisté Boleslavy doma nebodovali. V 8. kole Tipsport Extraligy Středočeši podlehli Liberci 3-5. Bruslařům nepomohl ani jeden gól obránce Petra Zámorského. Domácí tým přitom ve třetí části vyrovnal na 3-3, v zápětí ale znovu inkasoval.
1: Tak mrzí to samozřejmě hodně, stojí to strašně moc sil to takhle dotáhnout. Teď jsme rádi, že jsme to srovnali, máme týden na to, aby jsme na tom zapracovali a v dalším zápase dali minimálně 3 a doufám, že to bude stačit už na nějaké body.
0: Kladno naopak v prodloužení zvítězilo 3-2 na litvínovském ledě. V prodloužení dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Nikolas Hlava. Ten v létě posílil Rytíře po 4letém působení právě v severočeském klubu.
2: Bylo to pro mě trošičku divný, byl jsem nervózní, ale ten zápas jsem si užíval. Byl jsem rád, že si to můžu zahrát. Trošku jsem to měl v hlavě a trvalo mi pár střídání, abych se s tím srovnal. Pak si myslím, že to bylo lepší a spokojenost tam je a hlavně spokojenost, že jsme získali ty dva body. Přece jenom jsme prohrávali 2-0 a vrátili jsme se do zápasu.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: 6.14 a za chvíli počasí a další zelená vlna. Pěkné ráno, příjemné pondělí 5. října.

0: 6 hodin a 17 minut, před námi další počasí, informace o tom, jak je, jak bude, také i v pravidelném vstupu o počasí z Kavčích hor ve 7:45. Ano, všechno bude, všechno má svůj jízdní řád.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Na většině území kraje by teď po ránu měly být mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne ustoupí a zbytek nebude slunečný, bez deště. Teploty dosáhnou 19 až 22 a rozptylové podmínky nic moc. Spíš nic než moc.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A taky pojďme na silnice. Dispečink TSK Praha a Tomáš Kulmistr ví aktuálně, co se kde děje. Tak prosím. Jsem s aktuálními informacemi z IP Pavlova.
2: Hezké ráno. Provoz po metropoli je teď v ranních hodinách zatím klidný, nicméně v Běchovicích počítejte s kolonou, a to směrem do centra v Českobrodské. A v Zenklově ulici řeší nehodu u Bolovky, tvoří se kratší kolona směrem k Povltavské.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
4: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že

0: Máme chvilku před půl sedmou, s vámi Český rozhlas Střední Čechy. Když se podíváte do kalendáře a nebo se zajímáte o minulost, historii naše prezidenty, tak víte, že dneska by oslavil 90. Václav Havel. Toho Václava Havla, víte co, u něj zůstaneme, ale v úvozovkách. Není to tak dávno, co 95. narozeniny slavila v tobogánu herečka Jiřina Bohdalová. No a došlo na velké gratulace, i prezidentské gratulace, a tady se k tomu dostávám, protože dorazil i v uvozovkách 89-letý toho času prezident Václav Havel. Samozřejmě v té řadě prezidentů nebyl sám, tak jako bonus dostanete i toho, který byl před ním, v podání Petra Jablonského.
1: No, dobrá, tak milá paní Jiřino, když dovolíte, že mě teda...
2: Ano, on mi tykal.
1: Jiřinko, ahoj. Já jsem zapomněl, protože nemám takovou paměť jako ty, ale chtěl bych tady vyjádřit filozofickou myšlenku. Když pravda a láska nezvítězila nad lží a nenávistí, tak já doufám, že Jiřinka Bohdalová zvítězí nad lží a nenávistí, a to svým jedinečným humorem a uměním. A za to moc krát děkuji.
2: Ježiš, to je krásný.
3: I pan prezident Václav Havel dorazil, ale pozor, tady by to vypadalo, že se zarazíme, ale Péťův hlasový fond je tak dokonalý, že v té historii jde ještě o stupínek dál.
2: Jsou trošky a jsou trochové. Jsou troško Bohdalová. Vy jste moje dětská láska, vždycky budete. A vždycky jste symbolizovala stabilitu Československé socialistické republiky.

0: chcel bych vám pogratulovat, i když doufám, že vaše přání, které přeju vám, všechno by se vám splnilo, ale aby vaše přání nikdy nepřekročilo rámec kolektivního zájmu.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: S úsměvem nejen do nového dne, ale i celého týdne, do celého měsíce, do života vůbec, s úsměvem jde všechno líp. A s kým se budete bavit v rámci odpoledního času po 16. hodině? Tak po zprávách vždy čekejte start buď s Pavlem Kučerou, nebo Patrikem Rozehnalem. A spolumoderátory tohoto týdne, a vemu ten pěti lístek po pořadě, tedy od pondělí do pátku, Tomsová, Lábus, Jandák, Brousek, Přeučil. Tak se hezky bavte, těšte se a radujte se z takových maličkostí, které máme kolem sebe.

0: A než začnou zprávy v 6:30 s Tamarou už ve studiu. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pro vás řidiče důležitá zpráva z dálnice D11.
2: Dálnice D11 ve směru na Hradec Králové na 39. kilometru v omezení je v pravém pruhu ťukanec dvou osobních aut, takže se projíždí jenom jedním pruhem. Kamiony projedou, ono je to hnedka v nájezdu, tam asi najel kamion před nějaký osobák, ten přibrzdil a ten další už to do něj napálil.
0: Děkujeme za informaci a předávejte další 800 553 553, volejte zelenou vlnu Českého rozhlasu. Ta další řádná po zprávách v půl a ty začínají právě.
1: Půl sedmé.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Vláda dnes projedná novou státní kulturní politiku. Dokument ministra kultury Otto Klempíře z Motoristů popisuje, kam v příštích letech půjdou miliardy korun. Profesní asociace a odbory plán kritizují kvůli tomu, že vznikl bez zapojení odborníků. Některé autobusy městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi jezdí ode dneška jinak. Vedení dopravního podniku změnilo jízdní řády na několika vybraných linkách. Nová je například linka označená číslem 34, která vozí školní děti hlavně z 5. a 6. třídy základní školy. Nová je také autobusová zastávka v průmyslové zóně. Na Pražském hradě začal festival Havel Alive, a to k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika. Uvede mimo jiné inscenaci Varování podle nedávno nalezeného a nedokončeného textu Václava Havla. Ani na čtvrtý pokus hokejisté Mladé Boleslavy doma nebodovali. V 8. kole Tipsport Extraligy Středočeši podlehli Liberci 3-5. Bruslařům nepomohl ani jeden gól obránce Petra Zámorského. A dnešní počasí. Čekáme jasno nebo skoro jasno po ránu a dopoledne na většině území našeho kraje budou mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne naměříme 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Ještě jednou připomínáme, problém na dálnici D11. Aktuálně, kdo jedete směr Hradec, buďte u toho omezení, které tam je připraveni.
2: Dálnice D11 ve směru na Hradec Králové na 39. kilometru v omezení je v pravém pruhu ťukanec dvou osobních aut, takže se projíždí jenom jedním pruhem. Kamiony projedou, ono je to hnedka v nájezdu, tam asi najel kamion před nějaký osobák, ten přibrzdil a ten další už to do něj napálil.
0: Další nehoda je hlášena z dálnice D8 před Prahou v nájezdu na exitu 18. Kdo jedete směr Praha, buďte v té zatáčce připraveni. Jsou tam dva ťukance dvou osobních aut a ještě nehoda, a to nákladního auta, které se tam střetlo se zvěří na obchvatu Běle pod Bezdězem směr Mladá Boleslav.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A vyrážíme skoro na Mělník.
1: Dělnice staví kanalizaci ve Vysoké Libni na Mělnicku. V budoucnu by měla být i v dalších 12 okolních obcích. A proč je nová kanalizace potřeba, tak třeba i to se dozvíme za chvíli.
0: Poslouchejte dál ranní vysílání Českého rozhlasu.
3: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Za 6 minut 6:45 majitelé domů, chataři nebo i chalupáři v místní části Mělnického Vtelna ve Vysoké Libni využívají po opadnutí pro odpadní vodu jen septiky, no a proto jim vodohospodáři staví novou kanalizaci a ta je potřeba i třeba kvůli tomu, že obec leží, a to v území o rozlaze asi 200 km čtverečních, které je potřeba chránit kvůli čerpání vody.
1: Ve Vysoké Libni a v Radouni se pracuje naplno, dělníci zrovna dělají na kanalizaci výkop, další technici na práci dohlíží. Před námi je černé potrubí umělohmotné, tady je jakýsi modrý ventil, šoupátko, stavby vedoucí Richard Vaňha.
2: Probíhá stavba tlakové kanalizace, která je potom zauštěná do gravitační kanalizace.
1: Práce na kanalizaci a vodovodu skončí v listopadu. Obyvatelé obce kanalizaci vítají.
3: No tak je to určitě výhoda.
1: Paní Míla.
3: Takže si myslím, že to je dobře.
1: Paní Marie bydlí přímo u silnice, kudy vede páteřní kanalizace.
4: Já si myslím, že je to dobrá věc. Teďko je ta žumpa a ta se odváží.
1: Rodina paní Marie nechává vyvážet jímku 4x do roka. Majitel domu naproti, který se přistěhoval z Francie, méně často. Za vývoz platí přes 3 000 korun.
5: Máme ten cepik.
1: Kanalizace se bude stavět i v Chorušicích, v Chorušičkách nebo v Zahájí. Vodohospodáři by rádi viděli odkanalizované území o velikosti 200 km čtverečních. Ředitel vodáren Kladno-Mělník Josef Živnůstek říká, že je potřeba spojit finanční síly se státem nebo za pomoci dotací. Vodárna dodává vodu 300 000 Středočechů.
6: Jedná se o opravdu malé obce, často pouze sídla. Nicméně tyto jsou v pásmu hygienické ochrany vody a my musíme o ně pečovat tak, že zajistíme hygienickou likvidaci odpadních vod.
1: Ve středních Čechách je připojených na kanalizaci přes 1 300 000 lidí. To je z celkového počtu obyvatel kraje téměř 89%. V celém Česku pak toto číslo představuje 91% lidí. Z Mělnicka Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Nepravidelný ranní soutěžní kvíz je před námi, milí posluchači. Sice nic nevyhrajete, ale možná vás může maximálně tak hřát něco u srdce, že víte, znáte a že se vyznáte. Tak schválně z ukázky, kterou vám teď pustím, poznáte zároveň, kdo bude hostem dnešního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Jak se jmenuje herečka, která v Chalupářích zachránila život pana Evžena Humla před smaženicí ze Satana?
1: No, jestli pak víš. No, jak se jmenuje?
2: Satan.
1: Satan.
0: Já vím, je to asi složité, ale přesto pokusím se. Čas máte. Poznali jste Mahulenu Bočanovou?
3: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnešní den bude plný sluníčka, takže pondělí 5. října 2026 jako nádherný babí další den. Ne babí jako babička, ale babí jako co patří k podzimu. Užívejte těch barev, které jsou kolem nás, při teplotách až 22 stupňů.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Hezké ráno. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojice počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Hradeckou D11 a to až k Europarku. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje u sjezdu na Čakovice, kolona pokračuje dál Libereckou a to až k Bulovce. Před Bulovkou postojíte také v Povltavské už z Čuprovy. V Českobrodské směrem do centra se popojíždí na příjezdu do Běchovic, zdržení je tam okolo 10 minut. A na Noselském mostě budete popojíždět od Vyšehradu do Legerovy, tam je zavřený prostřední pruh kvůli frezi. Vozovky.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Jubilejní 10. ročník pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 6 hodin a 50 minut, pondělí. V jedno odpoledne po zprávách Oskar Hess a jeho hosté. Tentokrát herečka Mahulena Bočanová. Malá ochutnávka.
1: Osobnosti Česka.
2: Vy jste zmínila, že máte plán, až tady nebudete, aby se někdo o Marinko postaral. Můžete nám jasný. O tom plánu říct?
3: To je sen a plán, ale já to dotáhnu, protože kdo jiný, a to je prostě tak
4: klid toho dítěte, a to je právě to nejtěžší na tom, jak najít domov pro tyhle ty lidi, kteří to soukromí vyžadou. Samozřejmě bydlení po jednom pokoji, to nejde, aby byli po dvou. No a takže teď je můj sen vybudovat stacionář, nebo domov pro lidi s autismem, kde by jich bylo 12 až 20, takových mých nějakých Márinek a Mariňáčků. A takže budu chodit po republice a shánět dotace a prosit bohatý kamarády a bývalý bohatý kamarády a milence a budoucí bohatý milence a kamarády. Všichni budu chodit a budu shánět a pomáhat to prostě dát nějak dokupy.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které v životě něco dokázaly.
0: Večer případně vysíláme reprízu, nebo si ji můžete poslechnout, ať už reprízu nebo premiéru kteréhokoliv zásadního pořadu Českého rozhlasu, nejen z naší stanice, i v aplikaci nebo na internetových stránkách Můj rozhlas. 6.52 Meky jen pro vás a Denisa.

0: Autobusy místo vlaků na Kutnohorsku, Rakovnicku nebo mezi Mladoboleslaví a Turnovem, noční omezení na Benešovsku a od soboty taky další změny přímo v Praze. Tak bude vypadat 41. týden na železnici v kraji a v Praze. Víc informací po zprávách.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Systém varování do mobilu v nouzových situacích by měl být spuštěn v únoru příštího roku. Do základní školy v Újezdu nad Lese se bude dál dovážet jídlo. Zaměstnanci kuchyně zatím nemají negativní testy na salmonelózu. Čekáme slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Varovný systém pro mobilní telefony, takzvaný Cell Broadcast, má začít v Česku fungovat od února příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Zpráva s upozorněním na konkrétní kritickou situaci, jako jsou třeba povodně, rozsáhlé požáry, ale i dronové útoky, má přijít na všechny mobilní telefony v oblasti i s radami, co v tu chvíli dělat. Systém je teď podle Metnara ve zkušebním provozu.
3: Toto vyrozumění bude chodit bez ohledu zamčený, nezamčený telefon. Prostě do daného teritoria bude tato zpráva a ta zpráva o tom, jak se mají lidé zachovat, chodit na všechny přihlášené mobilní přístroje kompatibilní v tom daném teritoriu.
2: Cell Broadcast začal připravovat už Metnarův předchůdce Vít Rakušan z Hnutí Staň. Podle něj je dobře, že spuštění nenabírá žádné velké zpoždění s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci. Kuchyně ve školních jídelnách v Újezdě nad Lesy dnes vařit nezačnou. Personál do konce minulého týdne neměl negativní testy na salmonelózu, která se tam rozšířila před 14 dny. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel školy Libor Skala.
4: Momentálně kompletně dovážíme stravu. Máme tady na denní úklid uklízečku, která tedy se stará o tu dezinfekci takových těch kritických míst, jako jsou kliky a vypínače.
2: Nákaza se začala šířit poté, co zaměstnanci jídelny v Polesné ulici požili prošlá vejce. Salmonelózou se nakazilo 364 dětí a 35 dospělých. Celý případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5-10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
5: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
6: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku. Uhlí má asi o 5% dražší než v loni. Brikety jsou za stejnou cenu. Zdražit musela kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Podobný nárůst má i prodejce Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov. Dřevo má ale levnější.
7: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme nyní za 1300 korun.
6: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpovídá cenu uhlí.
8: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
6: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Kladna zvítězili v 8. kole Tipsport Extraligy v Litvínově 3-2 v prodloužení. Dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Nikolas Hlava. Ten v létě posílil Rytíře po 4letém působení právě v severočeském klubu. Počasí. Čekáme jasno nebo skoro jasno po ránu. Na většině území našeho kraje budou mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Odpoledne naměříme 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Opatrně na pondělních ranních cestách, místy mlhy, tak nezapomeňte na správné svícení. Jinak čerstvé nehody na dálnici D1, 28. kilometr směr Praha, je neprůjezdný levý pruh, D7, 3,5. kilometr směr Praha pro nehodu, 3 osobních aut, také opatrně i tam, D8, odstavené auto, osobní auto, které má defekt, je v tuto chvíli na 1,5. kilometru ve směru do Prahy. A ještě čerstvé uzavírky nebo omezení provozu. Na D6 směr Praha do 20. října uzavřený sjezd Unhošť 12. kilometr. Pokračujte ke sjezdu na Jeneč kilometr 7. Přes tamní křižovatku se vrátíte zpátky na D6 směr Vary a sjeďte u Unhoště z opačného směru. U uzavřeného sjezdu navíc do 11. října probíhají práce v odstavném pruhu. A Brandýs nad Labem, Martinovská ulice, na křižovatce s ulicí Pavla Lista zužuje oprava povrchu vozovky na jeden pruh. Omezení potrvá do 14. října.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Je pondělí 5.10.2026. S vámi Macík, skoro 6 minut po 7. Přidávám i Martu Kubišovou, Vítězslava Vávru a Soňu Jindrovou. Proč? No, vlaky nepojedou úplně všude po kolejích, kde jsou. Taky se bude muset do náhradních autobusů. Na co si dát pozor? U pravidelných i přespolních v rámci středních Čech a Prahy řekneme za pár minut.
1: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: je a není to kněžka od Aztéku, jak se zpívalo. Dobré ráno, Soně.
1: Hezké ráno.
0: Soně vypadá výborně odpočatě po víkendu. Já jsem se na ní musela přisvítit, vypadá skvěle. Ráno vstala a šla, tam zůstává všechno. Mimochodem, Soně, jak trávíš letošní podzim? Už jsi byla na houbách?
1: Byla.
0: A?
1: No teď asi 14 dní ne, takže nevím, ale předtím jsem byla a rostou.
0: A rostou.
1: Teda takže rostly.
0: Máš už do zásoby připravenou?
1: Ano, jsme připraveni na zimu.
0: To mě docela štve, protože jsem ti nazbíral a nechal zkontrolovat.
1: Nejsou tam žádné muchomorky.
0: Právě. Maholena Bočanová mě to zkontrolovala jako ta, která ví všechno. Já se omlouvám, že to je v pytlu na odpadky, ale jestli tě to potěší,
1: děkuju.
0: Se sbíral v sobotu, v neděli to doschlo a tady to máš při pondělním ránu.
1: Tak děkuji.
0: Dobrou chuť, prosíme si vzorky potom těch výrobků sem do studia. Ne jako Patrik, nechám si to jenom pro sebe.
2: Region Express.
0: Ode dneška až do neděle do 11. října pokračuje několik dlouhodobějších železničních výluk, no a přidají se k nim i kratší denní i noční omezení. Náhradní autobusy budou jezdit třeba na Kutnohorsku, Rakovnicku nebo mezi Mladou Boleslaví a Turnovem. A Soňa má k tomu další informace, tak vítej, povídej, začneme třeba Kutnohorskem, tam se tento týden potkává hned několik výluk, že?
1: Ano, na Kutnohorsku je omezení poměrně rozsáhlé, do středy včetně nahrazují autobusy vlaky z Kutné hory přes Zbraslavice až do Zruče nad Sázavou. Od čtvrtka už zůstane náhradní doprava v delším úseku mezi Malešovem, Zbraslavicemi a Zručí a toto omezení potrvá až do 22. listopadu. Současně pokračuje až do konce října. Na úplná výluka mezi Kolínem a Ledečkem. Až do 13. října jezdí autobusy místo vlaků taky na celé lokálce z Peček na Plaňany a do Kouřimy. A u některých menších zastávek jsou zavedené zvláštní minibusy. Takže právě tady je dobré jízdní řád si předem prostudovat.
0: Co cestující směr Dobříš, Křivoklát nebo Rakovník?
1: Na trati směrem na Dobříš pokračuje do sobotního časného rána výluka mezi Vraným nad Vltavou a Čisovicemi, případně Dobříší. Náhradní autobusová linka začíná už v Praze Braníku, kde je potřeba přestoupit. Klínec a Bojov obsluhuje zvláštní minibus. Na Rakovnicku zase pokračuje výluka mezi Rakovníkem a Roztoky u Křivoklátu. Vlaky tam nahrazují autobusy a pro Chlum u Rakovníka, Lašovice nebo Pustověty jsou zavedené zvláštní návazné spoje. Toto omezení potrvá až do začátku listopadu.
0: Začala taky velká výluka na Mladoboleslavsku. Už trvá, tak kdyby náhodou se někdo vrátil z dovolené a netuší, co se chystá, tak co je?
1: Tak týká se to především lidí, kteří jedou z Prahy nebo Mladé Boleslavy dál směrem na Mnichovo Hradiště, Turnov a Tanvald. Rychlíky a Rivy jsou mezi Mladou Boleslaví a Turnovem nahrazené autobusy, to též platí pro regionální vlaky mezi Mladou Boleslaví, Bakovem nad Jizerou a Turnovem a kvůli delší jízdě náhradních autobusů jsou některé odjezdy posunuté, toto omezení potrvá do druhé poloviny listopadu.
0: A pojďme ještě k Benešovsku, tam půjde hlavně o noční spoje.
1: Přesně tak. Od zítřejšího večera až do pátku se bude opakovat noční výluka mezi Strančicemi a Prahou u Hříněvsí. Vybrané pozdní osobní vlaky budou nahrazené autobusy. Omezení se týká taky posledních rychlíků mezi Prahou a Benešovem.
0: Soňa Jindrová, díky, hezký den a hezký týden.
1: Rádo se stalo, hezký den.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: A už zase je pryč. Já to bez tý Soně nedám.
2: Český rozhlas střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: 7.17.
0: Počasí ve středních Čechách.
1: Ať se rozpustí mlhy nebo nízká oblačnost, bude ve Středočeském kraji a v Praze nádherný slunečný den. Teploty až 22.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně se zpomaluje za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru. Pomalej se jede až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Celé to zhruba na 3/4 hodiny. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Už regulují vjezdy do obou tunelů, plný je také příjezd ulicí k Barrandovu. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se sune fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku, tam je to na asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od zavřeného sjezdu na Krč až za Barrandovský most, zdržení je asi půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Hloubětín dál přes Libereckou až do Nové Povltavské, zdržení 30 minut. V Zenklově u Bulovky řeší stále nehodu, kolona se táhne už z Kobylis a také od Povltavské. A v Českobrodské směrem do centra budete popojíždět před Běchovicemi, tam je to zhruba na 20 minut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Pozvání na kávu přijala Debbie. Zpěvačka, jejíž rodnou zemí je Německo. Prozradí, jak se popasovala s češtinou a s tuzemskou hudební scénou. I to, jak zásadní roli v její kariéře sehrála reklama na řeckou pálenku.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
1: Dnes by prezident Václav Havel slavil 90. narozeniny a nejen spolu s tím, také i dotaz směřovaný nejmenším dětem v Praze. No, mají přehled o tom, co by měl a neměl dělat prezident. Tak všeobecně odpovědi už za chvíli. 7.19 Xindl X.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Zjistil jsem, že i nejmenší děti mají aktuálně plnou hlavu prezidenta. Kdo je to prezident, kde bydlí, co dělá a co by dělat neměl?
1: Já vím, prezident je pán. Má takový oblečení modrý a má klavatu.
2: Prezident je podle mě ten, co je ve velký budově.
3: Nemůže být zlý na lidi.
4: Když třeba vystupy nemá být opilej.
5: Může jít prezident s tím autě.
6: Může žít na hradě.
7: Prezident se má krásně chovat k paním, protože to jsou holky.
8: To, když někdo dělal třeba někdo na horách to vysoko bordel, tak zavolá policajty, jde mu nějaký ochránce.
9: Že má povídat lidem, co je otázka.

0: obyčejnou ženu.
1: Český rozhlas, střední Čechy.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohli policisté a vojáci střežící důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Radní hlavního města dnes vyberou firmu na výstavbu autobusového terminálu na střeše Smíchovského nádraží. Tendr vypsalo město loni v červnu. Autobusový terminál bude nad vlakovými nástupišti. Podle předpokladu by měl být hotový do konce roku 2030. Dělníci opravují ode dneška kostelní náměstí v Nymburce. Zrekonstruují cesty, parkovací stání i veřejné osvětlení. Náměstí bude uzavřené do konce dubna. Začíná takzvaný Nobelovský týden. Letošní první prestižní ocenění vyhlásí už předpolednem švédský Karolinský institut, který uděluje Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. V dalších dnech se pak budou oznamovat laureáti cen za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomiku. A dnešní počasí čekáme jasnou nebo skoro jasnou. Po ránu a dopoledne na většině území našeho kraje budou mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne naměříme 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Mlhy jsou, hlásíte třeba kolem Šmejkalky a nájezdu na okruh. To je dost dlouhý úsek.
3: A málo kdo svítí mlhovkama, takže bych si se mlhy vzpomenul, že to je hodně mlhavý a já tam opravdu nejsou vidět.
2: Já to ještě přeložím. Není mnoho řidičů, kteří by používali to správné svícení. Tak ať jste vidět na silnicích, ať vás nemusíme hlásit v zelené vlně, i když je pravda, že nehoda v Unhošti, která je aktuálně v řešení, tam myslím, že světla potkávací, světla na denní svícení zkrátka nepomohly.
4: Je to Unhošť, je na Praze západ. Unhošti u Lidlu, ale jsou tam dneska dopravní změny, tam změna vlastně přednosti v jízdě nebo řešení té křižovatky. Jsou tam dvě osobní auta, takže jsou tam docela komplikace.
2: A D10 před Prahou.
5: Já bych chtěl říct, že na dálnici D10 směrem do Prahy se už u Starý Boleslavy brzdí do zastavený kolony a k Brandýsu nad Labem je to zdržení nějakých 20 minut.
2: A poslední informace z Prahy východ, ulice Říčanská, Říčany, je to v části Kekuří u té okružní křižovatky. Na výjezdu opatrně dvě auta po nehodě.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A jedem, a v Rakovníku jsme dlouho nebyli.
0: Řidiči v Rakovníku budou moct parkování na Husově náměstí platit v mobilní aplikaci, změny připravuje vedení radnice a kdyby měly začít fungovat a co na to říkají lidé, tak to řekneme už za chvíli.
2: No tak nechceme platit, to je jasné, proč, teď jsme místní, ať to platí přes polní.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Vás v 7.41 vítá mimořádná zelená vlna. Opatrně na cestách, na dálnici D1 před Prahou, před Šmejkalkou, kolona z 34. kilometru. Nehoda je na 28.
1: Jsou tam hasiči, záchranka a je to kompletně uspaný, stojí to.
0: A když už jsme tam, zkusíme ještě trojku Benešov Praha, tam je zdržení od sjezdu na čtyřkoli. Odtud přes omezení u Senohrab, kde jedničce, půl hodiny jak vyšitá. Teď směr Rakovník, už jsme to slíbili, pojďme tedy tam. Parkovné na Husově náměstí právě v Rakovníku budou moct lidé platit přes aplikaci v mobilním telefonu. Nový systém by mohl začít fungovat ještě letos. Momentálně musí řidiči používat automaty. Platbu uhradí buď kartou nebo hotově.
2: Ve Vysoké Libni a v Radouni se pracuje naplno. Dělníci zrovna dělají na kanalizaci výkop. Další technici na práci dohlíží.
3: Já právě přijíždím na Husovo náměstí v Rakovníku a musel jsem zastavit u závory a vzít si parkovací lístek. No a když teď chci parkování zaplatit, musím jít k platebnímu automatu, naskenovat lístek a zaplatit kartou nebo hotově. Řidiči ale budou mít nově také možnost uhradit parkovné přes aplikaci v mobilním telefonu. Oceňuje to třeba paní Aneta.
4: Určitě by to bylo rychlejší a zabralo by to asi méně času, no.
3: A líbí se to i panu Tomášovi.
5: Asi to bude lepší. Tebe hotovost nenosím moc, radši přes ten telefon.
3: Řidič bude muset ještě před příjezdem na parkoviště do aplikace zadat registrační značku svého auta a osobní údaje, vysvětluje mluvčí Rakovníka Kateřina Hradilová.
6: V tu chvíli, když přijede k naší závoře, tak ta závora automaticky načte SPZ a závora se otevře. Uživatel tady zaparkuje vlastně a při výjezdu poté se opět načte SPZ vozidla, ukončí se to parkování, naúčtuje se cena a automaticky platba odejde z toho jeho účtu.
3: Technici momentálně propojují data mezi mobilní aplikací a systémem, který řídí závory na parkovišti. To má být hotové do konce října. Pak budou moci službu vyzkoušet první řidiči. Vedení města plánuje umožnit také placení pomocí QR kódu na parkovacím lístku. Z Rakovníka Richard Webs, Český rozhlas.
7: Český rozhlas střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas střední Čechy, písničky, které nestárnou.
0: No tak dobře, vezmu to i směr Kavčí hory, stejným obloukem, nestárne ani Pavel Karas. Vítejte u nás.
8: Přeju krásné ráno.
0: Když se maskerkám zadaří. Vítejte, jaký jste měl víkend?
8: Tak já jsem samozřejmě pracoval tentokrát, takže mi to docela rychle uteklo. No a teď si ještě užiju na začátku týdne poslední dny babího léta, no a až budu mít volno, tak to už bude pršet.
0: To už budou barvy podzimu zase, tomu se říká, myslím. Ale nevadí, pojďme se odstartovat od dnešního rána, časného rána. No je to takové,
8: mlhavé.
0: Chci říct, ano přesně, mlhavé a alkohol za to nemůže.
8: Rozhodně těch mraků na obloze máme dnes po ránu hodně, je jich samozřejmě víc v severozápadní polovině Čech a samozřejmě ty mlhy, které se místy vyskytují, se budou během dopoledne rozpouštět, takže nás postupně čeká slunečný a zase nadprůměrně teplý den, kdy se nejvyšší teplota vyšplhá na 19 až 22 stupňů. Začínáme na teplotách, které klesly většinou na 10 až 5 stupňů Celsia, no a odpoledne už bude ubývat oblaků, dokonce na většině území až do vyjasnění. Vár bude jenom slabý, proměnlivý vítr.
0: Ono to ze začátku vypadalo tak, že nám řeknete i počty těch mraků, ale během toho vašeho povídání jsem přemýšlel hlavně nad tím, jestli existuje nějaká měrná jednotka na tohle téma.
8: Tak samozřejmě máme termíny, které určují množství oblačnosti na obloze, tak já bych řekl, že teď po ránu převládá oblačno, na některých místech i polojasno. To oblačno znamená, že je ta obloha přibližně z poloviny zakryta právě tou nízkou oblačností. No a na některých místech tu oblohu vůbec kvůli mlhám nevidíme.
0: To jsou zajímavé termity, já si to hned poznamenávám a prosím vás ještě, jak bude dál to počasí vypadat v noci z pondělí na úterý přes den, to babí léto tedy pokračuje i tam?
8: Babí leto pokračuje, v noci bude většinou jasno nebo skoro jasno, během noci se zejména v Polabí a podél větších vodních toků budou zase tvořit mlhy, případně nízká oblačnost, minima klesnou na 8,5 v údolích až na 3 stupně Celsia, no a pak nás čekají dva slunečné a nadprůměrně teplé dny, to znamená úterý i středa budou s jasnou až polojasnou oblohou, ve středu už může být těch mraků na obloze přechodně i víc, tedy až oblačno, no a odpolední teploty se budou pohybovat kolem 21 nebo 22 stupňů Celsia. No a pak už přijde ta změna, kterou jsme avizovali už od konce minulého týdne. To znamená přechod studené fronty, výrazné přibývání oblačnosti během dne od západu, na většině území déšť a přehánky a pak samozřejmě i to výrazné ochlazení, protože od pátku už bude do střední Evropy proudit od severozápadu chladný a taky vlhký vzduch a teploty se nám přibližně o 8 stupňů Celsia propadnou.
0: No, tady se akorát potvrzuje to, že když se člověk na něco těší, protože já ve čtvrtek po vysílání odjíždím směr Jizerské hory, směr Autorkap a trávení na chalupě až do neděle. Nic moc, to jste mi to nenadělal hezký.
8: Tak je pravda, že ten závěr týdne, hlavně na horách, nebude nic moc. V těch Jizerských horách zřejmě proprší i ten pátek, kdy čekáme právě na horách četnější srážky. No a ten víkend už o poznání lepší, nicméně pořád bude chladno s teplotami kolem 14 nebo 15 stupňů a při oblačné obloze se budou místy vyskytovat přehánky.
0: Tak původně to znělo jako čirý profesionalismus, že nedá na sobě znát, že by si občas do mě rýpnul. A přesto si rýpnul, to ten déšť, to já vám neodpustím teda. Ale to se nedá nic dělat, no podzim je tady, někdy to vyjde, někdy to nevyjde. Majitel chalupy asi protočí panenky, až mu přijde účet za energie, protože topit musíme, aby jsme tam neumrzli, anebo to, co nám navlhne, aby jsme taky uschli, usušili.
8: To je pravda, Honzo, ale uvědomte si, že těch srážek jsme si letos moc neužili a déšť je potřeba. Takže na druhé straně ta pozitivní zpráva je, že se možná trošičku dorovná ten srážkový deficit, i když vy ten déšť zrovna nemilujete, nicméně déšť je potřeba.
0: Jestli potřebujete další várku optimismu, poslouchejte odpolední vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Pavel Karas vám zase řekne něco milého o počasí. Ať se daří.
8: Děkuju a přeju krásné dny.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
9: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5C opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se dojíždí do Kolony, to pokračuje až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr, celé to zhruba na 3/4 hodiny. Na okruhu směrem na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, Kolona se tak nárazově sune od sjezdu na Vestéce, je to kvůli silnému provozu za tunely mezi 15. a 18. kilometrem. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, a to až za Europark, zdržení je tam asi 30 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od zavřeného sjezdu na Krč až za Barandovský most do Dobříské, plná je také Strakonická. V Cínovecké směr centrum se sune fronta od sjezdu na Hloubětín přes Libereckou až do Nové Povltavské předblanku. S dlouhými kolonami počítejte před Bulovkou, a to v Zenklově. Havaroval tam kamion, blokuje pravý pruh a odbočení k Bulovce. Kolona se táhne už od Kobylis a také v ulici Na Strži, tam je to na 30 minut. A na magistrále počítejte s kolonou na Nuselském mostě před Legerovou, ta se táhne už od úrovně Pankráce.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Člověk by řekl, že zná jenom babku s nůší na zádech, ale ne. Tohle byla pozvánka na posvícenské pečení 2026. 7 hodin 50,5 minuty, za chvíli kalendárium, Petr Jungmann, půjdeme do minulosti. No a docela ještě kapela Cloud a potom už zprávy v 8 s Tamarou. Ať se vám daří, pěkný den a nádherný babí pondělí. To vám přejeme všichni ze studia, co připravujeme dnešní vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 5. října. Svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
3: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
2: Elišek, tu máme přes 57 000. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56.
4: Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus.
2: Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
0: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
5: U kombajnu se stal malér, přijeli Drápalíka.
2: 80 má v pohodě i Drápalík.
6: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík soch.
2: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
7: Božných půjdeš Turkovi.

0: Aktuálně ve středních Čechách a v Praze nízká oblačnost nebo mlhy. Špatně se jede, důkazem toho nehod jak máku, třeba na silnici 240 Tursko přílepy. Po nehodě dodávka na místě IZS, tak buďte opatrní a případně volejte zelenou vlnu 800 553 553.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Vládu čeká další pravidelné zasedání, projedná mimo jiné novelu školského zákona. Protidrogový vlak Revolution Train je dnes v Benešově. Čekáme slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Vláda dnes projedná novelu školského zákona. Týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se tak asistenti pedagoga stanou plnohodnotnými zaměstnanci škol a získají určitou jistotu zaměstnání. A školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik asistentů mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
3: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
2: Teď je asistent pedagoga jedním z takzvaných podpůrných opatření, která může mít žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základě vyšetření a doporučení poradny. Na nádraží v Benešově dnes dorazí protidrogový vlak Revolution Train. Dopolední prohlídky jsou vyhrazené pro školy. Lidé budou moci vlak navštívit od 15 hodin do 17 hodin a 50 minut. Vstup je zdarma.
4: Revolution Train je preventivní projekt, který v 6 vagónech, 4 kinosálech a 8 interaktivních místnostech propojuje moderní technologie s autentickým příběhem o drogové závislosti. Zítra zamíří na nádraží Horní Počernice, dál to bude Nymburk, Poděbrady a Kolín. Z Benešova Věra Hájková, Český rozhlas.
2: Soud pro Prahu 9 pokračuje po několika týdenní pauze v hlavním líčení kauzy Dozimetr. Svědčit dnes bude bývalá radní hlavního města Hana Kordová-Marvanová. V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města.
5: Právě Hana Kordová-Marvanová kritizovala opakovaně přidělování zakázek v podnicích hlavního města nebo třeba výběr Matěje Augustína na podzim 2019 do představenstva pražského dopravního podniku. Obžalobě teď v kauze čelí 6 lidí a 2 firmy. Podle státního zástupce fungovaly jako organizovaná skupina od roku 2018. V jejím čele měli stát tehdejší náměstek primátora Petr Hlubuček a taky zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Tím měli do vedení pražského dopravního podniku dosazovat své lidi a díky nim si potom říkat o úplatky firmám, kterým podle toho přiřazovali zakázky. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
2: Z kádru české fotbalové reprezentace vypadl Štěpán Chaloupek. Obránce Slavie se od týmu odpojil po zranění v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku. Čechy čeká další duel zítra ve Wembley proti domácí Anglii. Hrát se začne ve 20 hodin a 45 minut. Počasí. Čekáme jasnou nebo skoro jasnou poránu. Na většině území našeho kraje budou mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Odpoledne naměříme 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Je vážná nehoda na silnici 240 v Praze Západ, Tursko, velké přílepy, po nehodě je tam dodávka na místě složky záchranného systému. Pozor taky i na D7, kdo jedete 32. kilometr směr Chomutov, v jízdním pruhu nějaké kurty, tak i tam velmi opatrně. Správné svícení asi nemusím připomínat. No a další nehody třeba v Praze v Belově ulici, tam osobní auto srazilo chodce na místě složky záchranného systému a další nehoda třeba na příjezdu do hlavního města po dálnici D1, tak buďte připraveni nejen u šmejkalky a dalece před.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Lenka Filipová, Leny Václav Neckář, Jennifer Rush nebo Vanastavy věci. Taková bude hudební nadílka do 8:30. Mezi to taky Martin Písařík a doplnění znalostí, které jsme vlastně nemohli získat v základní škole, už jenom proto, že to v učebnicích fakt nebylo.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem. Znáš mě?

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti, potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Vzpomene si ještě někdo v roce 2026 na televizní fingované přepadení v přímém přenosu, to už dávám do uvozovek, v Československé televizi u Marie Tomsové. No tehdy se psal rok 1990. Tak pojďme si ten kousek připomenout z archivu už za pár minut a berte to i jako pozvánku k dnešnímu odpolednímu vysílání. Majka Tomsová bude v Humoriádě.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Těch mraků na obloze máme dnes po ránu hodně, je jich samozřejmě víc v severozápadní polovině Čech a samozřejmě ty mlhy, které se místy vyskytují, se budou během dopoledne rozpouštět, takže nás postupně čeká slunečný a zase nadprůměrně teplý den, kdy se nejvyšší teplota vyšplhá na 19 až 22 stupňů. Začínáme na teplotách, které klesly většinou na 10 až 5 stupňů. Celsia, no a odpoledne už bude ubývat oblaků, dokonce na většině území až do vyjasnění. Vár bude jenom slabý, proměnlivý vítr.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Jak to vypadá aktuálně, ptám se na bojiště, Tomáši.
3: Hezké ráno. Na D5 z Plzně ve směru do metropole dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se zastavíte, fronta pokračuje až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Zdržení je tam asi 40 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za tunely mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona se suné už od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Na východní části okruhu a následně Štěrbolské spojce popojíždí kolona od sjezdu na Hradeckou D11 až ke sjezdu do Průmyslové. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za zavřeným sjezdem na Krč. Kolona pokračuje přes Barandovský most až do Dobříské před Mrázovku. V Cínovecké ve směru do centra se zastavíte u sjezdu na Čakovice. Kolona se suná Libereckou až do Nové Povltavské k Blance. Zdržení je bezmála hodinu. Ve Kbelské počítejte se silnějším provozem směrem do Hloubětina, a to od Cínovecké k Poděbradské. Před omezením ve spojovací se popojíždí z Českobrodské, zdržení asi 20 minut a na začátku Letenského tunelu směrem z centra stojí porouchané osobní auto a projíždí se tam kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Rady, tipy, recepty i aktuální zprávy ze středních Čech. To vše najdete každý den na webu střednichechy.rozhlas.cz. A navíc nás tu můžete poslouchat online. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi

0: jsme do minulosti, konkrétně do roku 1990. V uvozovkách přímý přenos Československé televize. Marie Tomsová v uvozovkách v hlavní roli, protože ona byla přepadena. Kdo zatím mohl? Jitka Němcová. Obě dvě ženy posloucháte v naší humoriádě. Majka Tomsová bude dnes po zprávách v 16 hodin. Jinak ten kousek televizní si můžeme teď připomenout v našem vysílání a berte to zároveň jako pozvánku. Tak připraveni, prosím vás, není to pravda. Je to lež, co teď uslyšíte.
1: Jitko, a teď dávej dobrý pozor.
2: Ano.
1: Co ti tohle připomene?
2: Konečně je večer a tak si všichni zasloužíme trochu klidu, pohody a hlavně zábavy. A tak pro vás, vážení diváci, připravila tvůrčí skupina Helena Sýkorová, Karel Škorpík, televizní inscenaci podle rozhlasové hry Jany Dankové Taneční zábava. Do hlavních rolí režisérka Jitka Němcová obsadila populární herce z...
3: Zůstaň! Odešlo na mě! Sedi si ty! Odešlo na mě kameru!
4: A nemůžu brát!
3: Na mě to udělej! Na mě! Já to je o mě! Já střelím!
5: No, Jaromíre, ty jsi to asi neviděl.
1: Já jsem to neviděl.
5: To byl malér, teda to byl opravdu malér.
1: No proto se na to ptám, no tebe, koho jiného?
5: To byl malér, protože to byl rok 90, tady se mohlo úplně všechno. Všichni byli postrašení, co bude a co nebude. A najednou Mařenka Tomsová velmi slušně hlásí a má revolver na jednou spánku a tam je Vladimír Marek, teď už slavný herec, divadla Zábradlí, který ho nikdo v životě neviděl předtím, protože byl z Draků loutko herec. A já jsem to s něma, s těma dvouma študovala 2 měsíce a ono to opravdu vypadalo, že se to děje právě, když se to vysílalo. Ondříček kameraman, volal, protože jsem 20 minut neudělal střih. Takže to vypadalo jako pravda, že dívejte se, to je pravda, je přepadená prostě československá televize. Jo. Ještě nebyla česká, jo? A to bylo opravdu nevídaný.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Do času zpráv v 8:30 Valdemar Matuška nebo Olivia Newton-Johnová. Pěkné ráno, 8:23 a půl.

Víte, jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Některé autobusy městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi jezdí ode dneška jinak. Vedení dopravního podniku změnilo jízdní řády na několika vybraných linkách. Nová je například linka označená číslem 34 a nová je také autobusová zastávka v průmyslové zóně. Přesně před 90 lety se narodil Václav Havel. Posledního československého a prvního českého prezidenta připomínají akce po celé republice. Ani na čtvrtý pokus hokejisté Mladé Boleslavi doma nebodovali. V osmém kole Tipsport Extraligy Středočeši podlehli Liberci 3-5. Bruslařům nepomohl ani jeden gól obránce Petra Zámorského. A dnešní počasí. Čekáme jasno nebo skoro jasno po ránu. Na většině území našeho kraje budou mlhy nebo nízká oblačnost a odpoledne naměříme 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dálnice D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Sázavu přetrvává zdržení v pomalu jedoucí koloně. Brzdí se v mlze kousek za exitem 34 a k nehodě na 28. kilometru se cukáte asi 20 minut. Neprůjezdný tam zůstává levý pruh. D1 opačný směr, tedy do Brna, za sjezdem na chodce Rady, nohu z plynu na kilometru 31. Kvůli husté mlze kamiony vybočují na poslední chvíli. No a ještě pojďme k Praze, D7, Tuchoměřice, kilometr 3,5, tam řeší v levém pruhu kolizi, fronta vzniká už za sjezdem na Kladno, na 7. kilometru a příjezd do metropole, D1, taky dodávka osobní auto v pravém pruhu po nehodě a nesouvislá fronta od Průhonic z 6.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Dnešní 90. výročí narození už zmíněné prvního prezidenta a dramatika Václava Havla slaví Pražský hrad 4měsíčním festivalem Havel Alive. Co všechno Pražský hrad nabídne, uslyšíte už za chvíli.
0: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela, zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Absurdní dialogy, takové filozofické diskuze, ale i legendární design v nových kulisách. Dnešní 90. výročí narození prvního českého prezidenta a dramatika Václava Havla slaví Pražský hrad, a to čtyřměsíčním festivalem Havel Alive. Ten se po nedávné světové premiéře v New Yorku přenáší i do Česka, i Havlovo znovu nalezené dílo s názvem Varování.
1: Najednou řízením osudu k vám přijde jako rukopis Václava Havla, kde už jsou formalizovaný, ukončený jako jasný dialogy.
2: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal.
1: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v Naruzini leden až květen 1977.
2: Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít inscenace 23. října.
1: Jako ten základní nápad je strašně dobrý, protože je o tom, že víceméně nějaký si pomyslný hrádeček za plot prostě přichází mladý nadějný estébák provést tedy výslech s Ferdinandem Vaňkem a Ferdinand Vaněk je překvapen, protože vždycky za ním chodí jiný. A on se ptá na důvody, proč teďka přišel on, a je to vlastně takový, je to otočený ne jako audience, kdy vlastně žádá sám ten, kdo má donášet, na to, aby si to sepisoval ty, to, co má donášet sám ten, na koho má donášet. Tady ta absurdita je v tom, že se trošku předhání v tom, kdo je zkušenější, kdo očekává ty metody, které STB přinese, a vlastně si vzájemně tak začnou radit, jako v tom, jak by měl ten výslech pokračovat dál.
2: Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
3: My jsme ty debaty vymýšleli nebo připravovali společně s filozofkou Alicí Koubovou. A právě budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností, kdy si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
2: První z nich odvysílá 22. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. V jízdárně Pražské hradu pak ve spolupráci s Design Blokem vzniká unikátní výstava.
3: Tam bude představena jak ta jeho legendární knihovna, která se nacházela v pracovně, takže člověk vlastně vstoupí do toho prostředí Václava Havla, ale budou třeba ukázány uniformy, které vytvořil Teodor Pištěk, a nebo výtvory od designéra Božka Šípka.
2: Většina akcí festivalu Havel Alive na Pražském hradě bude přístupná zdarma. Kvůli omezené kapacitě je však nutná rezervace předem. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Za 9:45 chystám pro vás další informace o počasí, zelenou vlnu a Denisa přidá i tipy do středních Čech. Tak se nechte inspirovat, račte se vyzobnout ten váš.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Dneska další nádherný slunečný den. Babí léto pokračuje. Hned, jak se rozpustí mlhy nebo nízká oblačnost v našem kraji v Praze, tak dá se očekávat, že se stále víc a víc bude zbarvovat to listí do té podzimní podoby. Ano, ten nepořádek, to, co se nám lepí na auta, ale tak co, no podzim. Aspoň to není takové šedivé. Tak užívejte i teplot do 22, jinak Pavel Karas přidá z Kavčí hor ještě výhled předpovědi počasí.
2: Babí léto pokračuje, v noci bude většinou jasno nebo skoro jasno, během noci se zejména v Polabí a podél větších vodních toků budou zase tvořit mlhy, případně nízká oblačnost, minima klesnou na 8,5 v údolích až na 3 stupně Celsia, no a pak nás čekají dva slunečné a nadprůměrně teplé dny, to znamená úterý i středa budou s jasnou až polojasnou oblohou. Ve středu už může být těch mraků na obloze přechodně i víc, tedy až oblačno. No a odpolední teploty se budou pohybovat kolem 21 nebo 22 stupňů Celsia. No a pak už přijde ta změna, kterou jsme avizovali už od konce minulého týdne. To znamená přechod studené fronty, výrazné přibývání oblačnosti během dne od západu, na většině území déšť a přehánky a pak samozřejmě i to výrazné ochlazení, protože od pátku už bude do střední Evropy proudit od severozápadu chladný a taky vlhký vzduch a teploty se nám přibližně o 8 stupňů Celsia propadnou.
1: No tak, třeba se to ještě změní takhle. To není příjemné, když má člověk volný víkend, jako třeba tuším Iveta bude mít tady volný víkend, tak klid, odpočinek, rodina, no tak doma, nedá se nic dělat. Ale znáte to, ta úspěšnost předpovědi počasí se s dalším obdobím snižuje a snižuje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Ano, pojďme ještě i na silnice, středočeské silnice, všechno ví a přehled o tom má, nebo o nich má Tomáš Kolmistr. Jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5 dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr, zdržení je tam asi půl hodiny. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11, kolona pokračuje až na Štěrboholskou spojku k Europarku, tam je to zhruba na 30 minut. Na jižní spojce se táhne kolona směrem na Smíchov, a to od křížení s magistrálou až za Barandovský most, tam je to zhruba na půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra se zastavuje před sjezdem na Hloubětín, kolona se sune dále Libereckou až před Blanku, tam je to zhruba na 40 minut. Po Vltavské postojíte od Čuprovy k Bulovce, plná je také Zenklova. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov opatrně na začátku tunelu, srazila se tam dodávka, osobní auto, blokují levý pruh, už regulují vjezdy do tunelu, včetně Blanky. A ve Kbelské se popojíždí nesouvislé směrem do Hloubětina od Cínovecké k Poděbradské a kolona pokračuje také dál v Průmyslové až ke spojce.
1: Děkuji pěkně, ať se daří a ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Iveta Chlumská. Středočeské dopoledne sní. Vyslechněte si ho hned po zprávách v 9. A dojde i na stožáry v Liblicích.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Každý může změnit svět. To je výstava v městské knihovně na Kladně. Na 6 panelech představuje Václava Havla, jeho život i klíčové momenty boje za lidská práva. Výstava vznikla k výročí Havlových nedožitých 90. narozenin, které připadají právě na dnešek. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje v pražském Rudolfinu. Program otevře krátká skladba amerického skladatele Charlese Ivese. Po ní zazní v prvním veřejném provedení houslový koncert Jana Kučery se solistou Davidem Pokorným. Druhá polovina koncertu bude patřit slavné orchestrální suitě Planety Gustava Holsta. V závěru se k orchestru připojí Karmína Bohemika a dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod vedením Věry Hrdinkové. Dirigovat bude sám Jan Kučera. Koncert v Rudolfinu začíná v 19 hodin a 30 minut. Salonní konverzační komedie, to je představení Lordi, které má na programu Kulturní dům Josefa Suka v Sedlčanech. Tři slovenští rozpustiví lordi mezi sebou hrají hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne jeden z lordů poruší pravidla. Hrají Martin Hoffman, Filip Raimond a Peter Serge Budko od 7 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žije

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Letecké společnosti omezují spoje na podzim a zimu. Uhlí v Česku meziročně podražilo. Čekáme slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
2: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
3: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
2: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
4: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
2: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Kuchyně ve školních jídelnách v Újezdě nad Lesy dnes vařit nezačnou. Personál do konce minulého týdne neměl negativní testy na salmonelózu, která se tam rozšířila před 14 dny. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel školy Libor Skala.
5: Momentálně kompletně dovážíme stravu. Máme tady na denní úklid uklízečku, která tedy se stará o tu dezinfekci takových těch kritických míst, jako jsou kliky a vypínače.
0: Nákaza se začala šířit poté, co zaměstnanci jídelny v Polesné ulici použili prošlá vejce. Salmonelózou se nakazilo 364 dětí a 35 dospělých. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5 až 10% vyplývá to z cen námi oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun, potvrzuje majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku Anna Bučková, podle které uhlí zdražili těžaři i kvůli rostoucím nákladům na dopravu.
6: Kostka ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno pořád. Brikety jsou pořád stejně, těch 900 korun.
0: Cena palivového dřeva je zhruba stejná jako loni. Někteří námi oslovení prodejci ji dokonce snížili. Sport. Hokejisté Sparty se ve startu extraligy dál trápí. V Pardubicích prohráli 4-6 a připsali si tak už pátou porážku v tomto ročníku nejvyšší soutěže. V dalších zápasech Karlovy Vary porazili Plzeň 4-1, Liberec vyhrál v Mladé Boleslavi 5-3 a Kladno vyhrálo na ledě Litvínova 3-2 po prodloužení. Počasí. Čekáme jasno nebo skoro jasno, na většině území našeho kraje se postupně rozpouští mlhy a nízká oblačnost. Odpoledne naměříme 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do metropole po D5 dejte pozor za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na Pražský okruh. Zdržení je asi na půl hodiny. A na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za tunely. Kolona se sune od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Byly zprávy v 9 a před námi je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: Já vám přeji krásné pondělí.
1: Středočeské dopoledne.
7: 5. říjnové, trošku mlhavé, tak ať se nám mlze nestratíte. Samozřejmě máme pro vás připravenou příjemnou muziku, aby vás patřičně nastartovala do nového pracovního týdne. Tak třeba Anna K., taky Karel Zich, Honza Nedvěd, Helena Vondráčková a další. Bílé a zlaté s bohatými výšivkami a s holubinkou. Takové jsou čepce z unikátní sbírky Muzea Mladoboleslavska. Kdo je šil a vyšíval, čím je zdobil a jak sluší současným ženám, tak to si poslechněte v naší reportáži už za chvíli.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Kapela UB40 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, 14,5 minuty po deváté. V Muzeu Mladoboleslavska mají novou expozici. Jmenuje se Venkov v proměnách času. Součástí výstavy je unikátní sbírka regionálních čepců z 19. a počátku 20. století. Od ředitelky muzea Kateřiny Jeníčkové se dozvíme, kterým a proč se říkalo lepka, jaké symboly se na čepce nejčastěji vyšívaly, co byla holubinka, nebo jestli čepce sedí současným ženám. Natáčela tam naše reportérka Jolana Nováková.
1: V Muzeu Mladoboleslavska mají bohatou a cennou sbírku čepců. Je jich 400, některé zlaté, některé bílé, podle toho, při jaké příležitosti se nosily a jak byla jejich majitelka bohatá. Čepce si prohlížím a obdivuju s ředitelkou muzea Kateřinou Jeníčkovou. Zkoušela jste si jeden čepec?
2: Zkoušeli jsme to tady u nás v muzeu, ale co je takové typické tady u těch boleslavských čepců, tak oni jsou ještě dost malé. Jenom tak malinko kryjí chocholku hlavy, takže z dnešního hlediska asi nejsou pro nás moc lichotivé vizuálně.
1: Můžete čepce popsat, ať víme, co je lepka, co je holubinka?
2: My tady ve sbírkách máme základní dva střihy. Ten jednodušší je takzvaná lepka. Jsou dvě stejně sešité půlky k sobě a mají malinko přestrčená ouška, se tomu říká, což je jeden z takových typických znaků tady pro Boleslavsko a jsou to vlastně takové klapky na uši trošku, klapky na ouška. A pak ten druhý střih jsou čepce dýnkové, ty jsou složeny vlastně ze třech částí, kdy na temeni hlavy je dýnko a potom jsou dvě stejné bočnice, které se dávaly vlastně takhle ze strany. Ze strany hlavy. Jinak každý ten čepec dost často byl ještě ozdoben holubinkou, což je taková velká významná mašle vzadu na čepci. Co je třeba zajímavé, tak ty čepce samozřejmě korty zlaté, jak jsem říkala, byly velice nákladné, takže se dědily nebo se nosily celý život. A co se na nich měnilo, nebo co si ženy kupovaly takhle více do variantách, byly právě ty holubinky a potom taky palečkované krajky, které lemovaly obličej.
1: Nejstarší čepce v té vaší sbírce pocházejí z počátku 19. století a vy dokonce znáte jména autorek některých čepců.
2: Skoro každá vesnice měla svoji buď to stavěčku čepců, nebo vyšívačku čepců. A tady v regionu byly vyhlášené, na Skalsku to byla například stará Hendryška, se jí říkalo, nebo Alžběta Mělnická. A k těm jezdili hlavně před svatbou, ženy nechávat si šít různé krojové součásti, mimo jiné také čepce.
1: Čepčářky měly pomocnice, mladé dívky, které k ním chodily jakoby do učení a my bychom ještě mohli zmínit, které symboly na čepce nejčastěji vyšívaly.
2: Vidíme tam opravdu unikátní výšivky a každý ten symbol v sobě nese prostě nějaký skrytý význam. Já osobně mám nejradši asi ty čepečky, kde jsou nejenom květiny, které jsou nejčastější, ale jsou tam vyšity i zvířátka. Takže my například máme čepce s beránkem božím, symbolizující Krista, nebo máme čepečky s jeleny nebo s ptáčky.
1: A myslím si, že když člověk bude bedlivě pátrat, tak na těch čepcích vypátrá celý příběh.
2: Jsou tam stylizované takzvané stromy života, symbolizující jednotlivé členy rodiny nebo budoucí potomky a mají vlastně zabezpečovat takovou nějakou prosperitu jak v osobním životě té ženy, tak celé její rodiny.
1: Přijeďte se podívat do Muzea Mladoboleslavska. Čepce vystavují v rámci expozice Venkov v proměnách času. Jolana Nováková, Český rozhlas, Střední Čechy.
0: A já taky doplním, že reportáž a fotogalerii najdete jako tradičně na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Umělá inteligence jako pomocník učitelů, jak jim může ušetřit čas nebo oživit výuku? Za chvíli se podíváme na speciální školní chatboty a ukážeme, jak můžou učitelům uvolnit ruce. Teď Anna K. zavírám oči. A vy hezký den, mějte.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
2: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Víte, že Koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskyním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Karel Zich nám dospíval a umělá inteligence se postupně zabydluje i ve školách a učitelům může ušetřit část práce. Speciální školní aplikace jim dokážou pomoct třeba s přípravou hodin, tvorbou materiálu anebo zpětnou vazbou pro žáky. Podívali jsme se, jak takové nástroje fungují ve třídách.
1: Takže my se vrátíme k našemu tématu První republiky. A dneska využijeme stroj času.
2: Uvádí učitelka Kateřina Budková hodinu dějepisu na pražské základní škole Mezi školami. Deváťáci si před hodinou vzali počítače a na platformě Sciobot otevřeli chatbota, tedy konverzační místnost s umělou inteligencí, se kterou si budou povídat o minulosti.
1: Když budeme moct použít ten stroj času, na co byste se zeptali?
2: Žáci se rozdělili do skupin a na lavice vytáhli i sešity na poznámky, co zjistili.
1: Nezapomeňte, že vidím, co tam píšete.
2: Učitelka vidí konverzace všech žáků s AI a sám chatbot je usměrní, kdyby se ptali na něco, co s tématem nesouvisí. Navíc nová verze Sciobota pomáhá učitelům i s přípravou hodin a zohledňuje také individuální potřeby žáků.
3: Tak je to dost používáme právě, když chybíme, tak učitelky nám do toho dají to téma, co jsme probírali, nebo nějaký dobrovolný úkoly.
2: Říká deváťačka Tereza. Podle učitele a jednoho z vývojářů aplikace Andreje Novika platforma zvládá i opravování testů.
4: Aby učitel potom s tím měl rychlejší práci a mohl se soustředit třeba na formulace formativní zpětné vazby, kterou Sciobot navrhne, ale pochopitelně důležité je, aby to poslední slovo vždy bylo za učitelem.
2: Podle učitelky Kateřiny Budkové se ale pedagogové s umělou inteligencí teprve učí pracovat, takže jim zatím tolik času neušetří.
5: Každý učitel pak sklouzne trošku do stereotypu a tohle vám zase pomůže se na ty hodiny podívat trochu jinak.
2: Sciobot je v základní verzi zdarma, spoplatněny jsou různé jeho funkce a volně dostupné jsou od září taky takzvaní tajny boti od neziskové organizace AI dětem. Podle spoluzakladatelky organizace Evy Nečasové se chatboti víc ptají, než odpovídají.
6: A z toho povídání vlastně hodnocení celé té lekce a upozorňuje to třeba učitele na tom, že je potřeba děti naučit ještě něco navíc nebo naopak, že děti v něčem byly super.
2: Školní chatboti jsou oproti běžným AI nástrojům nastavené bezpečněji. Pracují jen s předem vybranými výukovými materiály. Podle České školní inspekce využilo v roce 2024 AI 46% českých učitelů, nejčastěji při přípravě výuky pro cvičování dovedností žáků nebo k pochopení a shrnutí učiva. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, Střední Čechy.
0: V pátek a v sobotu se znovu otevřou volební místnosti. Co je úkolem obecních zastupitelstev? Která budeme volit? Jak to funguje v Praze a dalších velkých městech? A kde je o výsledku jasno už teď? Tak to všechno vám řekneme za chvíli.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Kapela Činasky s písní Jak se, minutu po 10:15 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. V Česku je víc než 6 000 obcí a každá má své zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních. Třeba odsekání trávy až postavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje? Nejen to vám vysvětlíme v prvním dílu našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 630 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Za 11 minut 10. hodina Tamara Kocourková přinese do studia zprávy. Pak se dozvíte, že řidiči v Rakovníku budou moci parkování na Husově náměstí platit v mobilní aplikaci. Změny teď připravuje vedení radnice. Kdyby měly začít platit a co na to říkají místní, podrobnosti se dozvíte, když zůstanete s námi. Tak hezké pondělí.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
3: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
4: Vláda projedná nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách. Firmu na výstavbu terminálu na Smíchovském nádraží dnes vyberou pražští radní. Čekáme slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Nový systém financování asistentů pedagoga na základních školách dnes projedná vláda. Se změnou počítá novela školského zákona. Asistenti by se měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy. Důvod vysvětlil ministr školství za ANO Robert Plaga.
5: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
4: Změna by měla začít platit od září příštího roku. Radní hlavního města dnes vyberou firmu na výstavbu autobusového terminálu na střeše Smíchovského nádraží. Tendr vypsalo město loni v červnu. Autobusový terminál bude nad vlakovými nástupišti. Podle předpokladů by měl být hotový do konce roku 2030. Jezdit tam budou například linky, které teď končí na Knížecí. Radní dnes projednají také třeba vypsání tendru na úpravy podzemních prostor staroměstské radnice kvůli jejich zpřístupnění veřejnosti. Městská knihovna v Neratovicích hledá dobrovolníky na doučování dětí. S učením by pomáhali žákům prvního stupně základní školy. Zájemci můžou kontaktovat přímo knihovnu nebo radnici. Podrobnosti přidává mluvčí města Barbora Valtrová.
6: Pomoc je potřeba především s českým jazykem, matematikou a angličtinou. Vítaná je ale také podpora v dalších školních předmětech. Hledají se lidé, kteří mají chuť předávat své znalosti, trpělivost a mohou dětem pomoci lépe zvládnout učivo, se kterým si nevědí rady.
4: Krajský soud v Praze dnes opět projednává druhou větev kauzy takzvané kutnohorské sekty. Případ se týká smrti Jiřího H., který zemřel po rituálech v lesích u českého Šternberku. Ze smrti muže viní žalobce 6 lidí, taktéž bývalých členů sekty. Obžalovaní vinu popírají. Mluvčí soudu Jiří Važik říká, že rozsudek ještě nelze očekávat.
7: Krajský soud v této věci plánuje v příštím týdnu výslechy svědků. Někteří z nich jsou i z řad členů takzvané kutnohorské sekty. Další výslechy jsou pak v plánu v listopadu.
0: Počasí.
4: Čekáme slunečno, mlhy a nízká oblačnost se během dopoledne rozpustí. Odpoledne naměříme 19 až 22 stupňů a počasí babího léta s chladnými rády a odpoledními maximy přes 20 stupňů vydrží až do čtvrtka, kdy začne přibývat mraku i srážek. V pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D11 Hradce Králové v směru do Prahy opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem na 12. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 8. kilometr do omezení, tam stojí osobní auto s defektem, v pravém pruhu zdrží vás to asi 20 minut a na okruhu ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 se z Plzně, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po zprávách v 10 pokračuje středočeské dopoledne. S vámi je stále Iveta Chlumská.
8: A jsem ráda, že jste na našich vlnách. Hezký den.
3: Středočeské dopoledne.
8: Sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí může být nebezpečné. Podrobnosti přineseme v této hodině, počkejte si na ně. Řidiči v Rakovníku budou moci parkování na Husově náměstí platit v mobilní aplikaci. Změny teď připravuje vedení radnice, kdyby mělo začít platit. A co na to říkají lidé, tak to se dozvíte už za chvíli. A příjemná muzika je nachystaná. Miraj, Věra Martinová, Jiří Korn a teď třeba holky.

0: Elton John a Kiki D na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy 15 minut po desáté. Teď se vypravíme do Rakovníka. Parkovné na Husově náměstí v Rakovníku budou moci lidé platit přes aplikaci v mobilním telefonu. Nový systém by mohl začít fungovat ještě letos. Momentálně musí řidiči používat automaty. Platbu uhradí buď kartou, a nebo hotově.
1: Já právě přijíždím na Husovo náměstí v Rakovníku a musel jsem zastavit u závory a vzít si parkovací lístek. No a když teď chci parkování zaplatit, musím jít k platebnímu automatu, naskenovat lístek a zaplatit kartou nebo hotově. Řidiči ale budou mít nově také možnost uhradit parkovné přes aplikaci v mobilním telefonu. Oceňuje to třeba paní Aneta.
2: Určitě by to bylo rychlejší a zabralo by to asi méně času, no.
1: A líbí se to i panu Tomášovi.
3: Asi to bude lepší. Tebe hotovost nenosím, radši přes ten telefon.
1: Řidič bude muset ještě před příjezdem na parkoviště do aplikace zadat registrační značku svého auta a osobní údaje, vysvětluje mluvčí Rakovníka Kateřina Hradilová.
4: V tu chvíli, když přijede k naší závoře, tak ta závora automaticky načte SPZ a závora se otevře. Uživatel tady zaparkuje vlastně a při výjezdu poté se opět načte SPZ vozidla, ukončí se to parkování, naúčtuje se cena a automaticky platba odejde z toho jeho účtu.
1: A dodává, že radnice se o zavedení podobného systému placení parkovného snaží dlouhodobě.
4: Jednali jsme s několika firmami, bohužel žádný z těch jednání nevyšlo, protože to vždycky bylo úplně nevýhodné pro město. Byly tam velké poplatky vlastně, které odcházeli z účtu města.
1: Město ke kroku podle Hradilové přistoupilo na žádost občanů.
4: Spoustu uživatelů si tuhle metodu zvolí, aby nemuseli vystupovat třeba v nějakém nepříznivém počasí nebo v zimě z auta, protože to pro ně jednodušší způsob, než hledat potom platbomat.
1: Technici momentálně propojují data mezi mobilní aplikací a systémem, který řídí závory na parkovišti. To má být hotové do konce října. Pak budou moci službu vyzkoušet první řidiči. Vedení města plánuje umožnit také placení pomocí QR kódu na parkovacím lístku. Z Rakovníka Richard Webs, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí může být nebezpečné. Hrozí, že vaše citlivé údaje zneužijí podvodníci. Jak tedy nenaletět? Zeptáme se už za chvíli.
6: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17.30 v našem vysílání.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý měsíc říjen seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má svoje rizika. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám nebo jiným podvodům. Jak tedy mluvit s umělou inteligencí, zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici, to je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí. Dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba i nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme něco o tom, jak si ověřovat informace.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Meky Žbirka s písní Len s ňou, za chvíli třeba Karel Gott, Jestli tě budu mít rád, nebo Umberto Tozzi.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Pohled na hodiny napoví, máme 10:45, tak to je nejvyšší čas pohlédnout také do kalendáře. 5. říjnový den tu máme vedle dnešního data příjemné české jméno Eliška. Je spojeno s náboženským výkladem, že nám dává do vínku nadčasové hodnoty a řád. A pro zajímavost je to 23. nejčastější ženské jméno. Tak tedy Elišky, my vám přejeme všechno nejlepší. Kytarista, zpěvák a hudebník Jiří Kučerovský slaví den narozeninový, jemu velká gratulace. A další události s dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: pondělí 5. října. V svátek mají nositelky krásného jména z hebrejštiny, které znamená Bůh je má přísaha.
3: Když ona je ale opravdu krásná, jako princezna.
2: Elišek, tu máme přes 57 000. Všechno nejlepší. Dnes je také Světový den učitelů a tady je Petr Jungmann. Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš přešel sám a pěšky z východního na západní pobřeží Grónska přesně před 30 lety v roce 1996. Vyrazil 5. září z Ankh-Maksaliku a skončil právě 5. října v osadě Kangaciak. Jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56. Při ruském raketovém útoku na ukrajinskou obec Hroza na východě země zahynulo před 3 lety 59 lidí. Raketa zasáhla kavárnu, kde se sešly desítky lidí, aby uctili památku padlého ukrajinského vojáka. Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
1: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
4: U kombajnu se stal malér, přijeli drápalíka.
2: 80 má v pohodě i drápalík.
5: Nalej do toho sádru, tak má drápalík sochu.
2: Herec Rudolf Hrušínský mladší. 75 má dneska punker povýšený na rytíře a nominovaný na Nobelovu cenu míru. Rodák z Irska, Sir Bob Geldof. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 11. hodina se blíží, bude tu za 12 minut a s ní také zprávy s Tamarou Kocourkovou. Pak se dozvíte, že Česko přijde o nejvyšší stavbu. 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu na Kolínsku totiž nemají využití a půjdou k zemi. Podrobnosti se dozvíte, stačí jen zůstat s námi. A hezký den.

Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT 2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: V únoru začne fungovat varovný systém v případě krizových událostí. Několik autobusových linek v Mladé Boleslavi má nové jízdní řády. Čekáme slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Ministerstvo vnitra plánuje spustit systém varovných zpráv na mobilní telefony v únoru příštího roku. Českému rozhlasu to potvrdil šéf rezortu Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Lidem by v případě krizových situací, jako jsou povodně, výpadek elektřiny, rozsáhlý požár nebo třeba i dronový útok, zaslal na mobilní telefony varování i s radami, co dělat. S přípravou začal rezort ještě za minulé vlády, tehdy byl ministrem vnitra Vít Rakušan z Hnutí STAN.
4: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili, ale ta bezpečnostní situace klidná není, nevypadá, že se zlepší a tohle je určitě systém, který může zachraňovat zdraví a životy.
3: Některé autobusy městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi jezdí od dneška jinak. Vedení dopravního podniku změnilo jízdní řády na několika vybraných linkách.
5: Nová je například linka označená číslem 34, která vozí školní děti hlavně z 5. a 6. základní školy. Nová je také autobusová zastávka v průmyslové zóně. Další spoje, třeba linka 62, vyjíždí na trasu o něco dříve. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Na Pražském hradě začal festival Havel Alive, a to k výročí 90 let od narození prvního českého prezidenta a dramatika. Uvede mimo jiné inscenaci Varování podle nedávno nalezeného a nedokončeného textu Václava Havla.
6: Pro mě bylo jako fascinující to vidět jako náhled do mysli, kdy ten nápad na tuhle vaňkovku se rodí, což bylo během toho vazebního věznění v narození leden až květen 1977.
7: Říká umělecký šéf Davidského divadla Jiří Havelka o ztracené hře, kterou nedávno dopsal. Českou premiéru v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky bude mít 23. října. Festival nabídne také filmy, přednášky a debaty, doplňuje Veronika Wolf z Pražského hradu.
8: Budeme se dívat na různá témata, která hýbají dnešní společností. My si zveme zajímavé hosty a těšíme se na jejich diskuzi.
7: První z nich odvysílá 23. října stanice Vltava s jejich podcastem Promyslet Havla. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka nastoupí během několika minut do semifinále turnaje ATP 500 v Tokiu. Jeho soupeřem bude Monačan Vašero. Už jistým finalistou je Španěl Alcaraz, který porazil svého krajana Munara. Počasí. Čekáme slunečno a naměříme 19 až 22 stupňů. Počasí babího léta s chladnými rány a odpoledními maximy přes 20 stupňů vydrží až do čtvrtka, kdy začne přibývat mraku i srážek. V pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D11 Hradce Králové ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 23. kilometru se v mlze dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 8. kilometr. Tam stále překáží osobní auto s defektem v pravém pruhu. Zdrží vás to asi 20 minut, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Právě v 11 otevřeli poslední hodinu středočeského dopoledne a stále je s vámi Iveta Chlumská.
9: A pokud se ptáte, čím ji naplníme, hned to prozradím. Hezký den. Středočeské dopoledne.
10: V pražských ulicích dnes můžete potkat speciální tramvaj, která připomíná nedožité 90. narozeniny prvního českého prezidenta Václava Havla. Taky Česko přijde o největší stavbu, 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu na Kolínsku, totiž nemají využití a půjdou k zemi. Historii vysílače si připomeneme už za chvíli. A příjemná muzika, ta je nachystaná. Adam Ďurica, taky třeba Karel Černoch, nebo teď Dalibor Janda.
9: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 14 minut po 11. hodině. Stále vám přejeme hezké dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. No, je to patrně poslední příležitost vidět vysílač v Liblicích u Českého Brodu vztyčený k nebi. Příští týden půjde červenobílá ocelová stavba k zemi. Jaká je historie tohoto vysílače? Tak to zjišťovala naše reportérka Žofie Nováčková.
1: Rozhlas Velín, Praha, půlnoc.
2: Dobrochov.
3: Odpojen.
2: Domamil.
3: Odpojen.
2: Počerný.
3: Odpojený.
2: Svinov.
3: Odpojen.
2: Topolná.
3: Odpojená.
2: Trocnovská.
3: Odpojená.
2: Liblice.
3: Svítí. Pořád svítí.
4: Rozhlasové vysílání mělo v Liblicích dlouhou tradici. První vysílač tam začal pracovat v roce 1931.
5: Liblická středovlnná rozhlasová anténa po celou dobu své existence budila zaslouženou pozornost široké veřejnosti, hlavně svým elegantním a neobvyklým tvarem. Byla symbolem rozhlasové techniky 40. let.
4: Současné stožáry byly postavené v letech 1975 a 1976 pro vysílání druhého programu Československého rozhlasu.
5: V minulých letech se v celém světě podstatně zvýšil počet rozhlasových vysílačů v pásmu středních vln. Tím došlo k přeplnění celého kmitočtového pásma a podstatně se zvýšilo vzájemné mezinárodní rušení.
6: Jednou z cest ke zlepšení postupně se zhoršující poslechové situace je zvyšování výkonu vysílačů.
4: Pravidelně vysílali od prosince 1978.
7: A tak má tedy slovo předseda federální vlády Lubomír Štrougal a nový vysílač v Liblicích.
8: Oni zkoušeli s získáním a jednak tam pustili současně hvězdu.
7: A já tady mám možnost zeptat ústředního ředitele. Sodruhu řediteli, pro rozhlas má jaký význam tento nový vysílač?
9: Predovšetkým chcem povedať, že tento moment, keď sa uvádza do činnosti tento veľkovýkonový vysielač stanice Prahy, je pre nás rozhlasových pracovníkov veľkým sviatkom.
4: Český rozhlas z Liblic naposledy vysílal stanici Dvojka a ukončil tu vysílání 31. prosince 2021. Do roku 2024 liblický vysílač používala soukromá rádia. Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A likvidace obou stožárů je v plánu 12. až 16. října. Po odstřelu se nejvyšší stavbou v Česku stane vysílač Krašov na Plzeňsku s výškou 347,5 metru.
10: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Speciální tramvaj připomínající nedožité 90. narozeniny Václava Havla ode dneška křižuje Pražské ulice. Kde přesně ji potkáte, tak to vám řekneme za chvíli.

Hudební kavárna Pavla Vítka. Pozvání na kávu přijala Debbie, zpěvačka, jejíž rodnou zemí je Německo. Prozradí, jak se popasovala s češtinou a s tuzemskou hudební scénou. I to, jak zásadní roli v její kariéře sehrála reklama na řeckou pálenku. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Zuzana Mechnová, kapela Marcias a píseň s Luisem na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jak už tu zaznělo, posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla připomíná ode dneška v Praze speciálně vyzdobená tramvaj. Disident, spisovatel a dramatik se narodil přesně před 90 lety. Tramvaj bude cestující vozit až do konce roku. A už se s ní projel i náš reportér Dominik Kučera. Dominiku, pěkný den.
1: Hezký den.
0: Pověz, jak cestující tuhle tramvaj vlastně poznají? Jak vlastně vypadá?
1: Tramvaj má tmavě modrou barvu s bílými dvojitými pruhy na nástupních dveřích. Po bočních stranách jsou nalepená slova Havel 90. Součástí nápisu je také Havlův portrét, který v abstraktním provedení zdůrazňuje rysy jeho usmívající se tváře. Vevnitř cestující neuvidí příliš mnoho rozdílu od interiéru jiných tramvají. Výjimkou jsou plakáty v horní části tramvaje, které upozorňují na akce spojené s oslavami 90. výročí nedožitých Havlových narozenin.
0: Odkud bude tramvaj jezdit?
1: První jízda tramvaje věnované Havlovi mířila z pražského výstaviště na Staroměstskou. Pravidelně ale bude vyrážet z vozovny Vokovice a v pražských ulicích bude jezdit jako linka číslo 22. Podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana ji budou cestující potkávat do konce letošního roku.
0: Už někdy v minulosti jezdila po Praze tramvaj připomínající Václava Havla?
1: Ano, tramvaje věnované Václavu Havlovi v minulosti několikrát křižovaly pražské ulice. Například v roce 2023 vozila cestující v hlavním městě speciální tramvaj připomínající 30 let od Havlova zvolení prvním prezidentem samostatné České republiky. O 4 roky dříve při kulatém výročí sametové revoluce vypravil dopravní podnik repliku tramvaje, kterou využíval Havel v prezidentské kampani v roce 1989. Výzdoba této tramvaje v roce 2019 zahrnovala třeba loga Občanského fóra i fotky Václava Havla.
0: Někdejšího prezidenta Václava Havla připomíná v Praze speciální tramvaj. Disident, spisovatel a dramatik se narodil přesně před 90 lety. No a mluvili jsme o tom s naším reportérem Dominikem Kučerou. Díky za to, hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Leo Habera z písní Láska necestuj tým vlakom. Pokud vy cestujete třeba svým osobním automobilem, tak buďte na sebe opatrní. No a jestli cestovat nemusíte a můžete třeba teď přemýšlet o tom, jak strávíte svůj volný čas, tak možná pro vás budeme mít inspiraci. Na výstavu Havel nebo za hudbou do pražského Rudolfína vás teď pozve Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Každý může změnit svět. To je výstava v městské knihovně na Kladně. Na 6 panelech představuje Václava Havla, jeho život i klíčové momenty boje za lidská práva. Výstava vznikla k výročí Havlových nedožitých 90. narozenin, které připadají právě na dnešek. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje v pražském Rudolfinu. Program otevře krátká skladba amerického skladatele Charlese Ivese. Po ní zazní v prvním veřejném provedení houslový koncert Jana Kučery se solistou Davidem Pokorným. Druhá polovina koncertu bude patřit slavné orchestrální suitě Planety Gustava Holsta. V závěru se k orchestru připojí Karmína Bohemika a dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod vedením Věry Hrdinkové. Dirigovat bude sám Jan Kučera. Koncert v Rudolfinu začíná v 19 hodin a 30 minut. Salonní konverzační komedie, to je představení Lordi, které má na programu Kulturní dům Josefa Suka v Sedlčanech. Tři slovenští rozpustiví lordi mezi sebou hrají hru, ve které si rozdělují dámy. Za sexuální úspěchy či neúspěchy s nimi si nadělují červené a černé body. Až jednoho dne jeden z lordů poruší pravidla. Hrají Martin Hoffman, Filip Raimond a Peter Serge Budko od 7 večera. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Je 11 hodin 46 minut k tomu, takže 12. hodina se blíží, s tímto časem pochopitelně i polední zprávy s Tamanou Kocourkovou. Po 12. hodině už na vás čeká příjemná muzika a ráda k písničkám přidám vaše vzkazy. Můžete je posílat do naší SMS brány ve tvaru STC, mezera pak váš text na číslo 90 01 04 a nebo přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

že na skalnatém návrší u příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Vláda připravuje lepší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Radní v Praze vybrali dodavatele pro výstavbu dopravního terminálu na Smíchově. Čekáme slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohli policisté a vojáci střežící například vojenské objekty, ropovody a další důležité objekty sami likvidovat od poloviny příštího roku. Počítá s tím novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, jak říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
2: Předpokládám, že ta selský rozum tam zůstal, tam bylo prostý zadání udělat to tak, ať se může efektivněji zasahovat vůči dronu, který narušuje prostor kritické infrastruktury.
1: Řidiči v Rakovníku budou moci parkovné na Husově náměstí v centru města zaplatit mobilem. Momentálně lidé využívají automaty. Novou aplikaci plánuje vedení úřadu spustit do konce října. Technici teď propojují data se systémem, který řídí závory na parkovišti. Jak bude aplikace fungovat, vysvětluje mluvčí města Kateřina Hradilová.
3: Uživatel té aplikace se v ní zaregistruje. Když přijede k naší závoře, tak ta závora automaticky načte SPZ a závora se otevře. Uživatel tady zaparkuje. Vlastně a při výjezdu se načte SPZ vozidla, ukončí se to parkování a automaticky platba odejde z toho jeho účtu.
1: Nový autobusový terminál na pražském Smíchově vyjde hlavní město na 6 miliard a 200 milionů korun bez DPH. Radní dnes schválili, že projekt postaví sdružení vedené společnosti SMP Construction. Terminál má vzniknout na střeše smíchovského nádraží nad vlakovými nástupišti. Jezdit tam budou například autobusové linky, které teď končí na zastávce na Knížecí. Moderní dopravní uzel propojí metro, vlaky, autobusy i tramvaje. Součástí zakázky má být taky výstavba parkovacího domu. Sport. Patrik Šik vyhrál podruhé v kariéře anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Výsledky ankety vyhlásil Klub sportovních novinářů. Po letním mistrovství světa Šik ukončil reprezentační kariéru a rozhodnutí zatím nezměnil ani po příchodu nového trenéra Santiho Denii.
4: Těžko říct. Každopádně měli jsme několik rozhovorů s panem trenérem, který je velice sympatický, hodně jsme se nasmáli a on mi vysvětloval jeho pohled a ty změny jsou vidět hned od prvních zápasů, takže to je něco, což je hrozně pozitivní. Věci se mění, z toho mám rozhodně taky radost, protože klukům fandím, mám tam kamarády. Počasí.
1: Odpoledne čekáme slunečno, naměříme 19 až 22 stupňů. Počasí babího léta s chladnými rány a odpoledními maximy přes 20 stupňů vydrží až do čtvrtka, kdy začne přibývat mraku i srážek. V pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D11 Hradce Králové ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 13. kilometru se dojíždí do kolony, zdržíte se tam asi 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Nový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu z Hradecké D11 k Europarku a Vekbelské směrem do Letňance jede pomaleji od Novopatské k Cínovecké. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tolik polední zprávy a teď už jsou to vaše písničky se vzkazem. S vámi zůstává Iveta Chlumská.
5: I já přeji hezké poledne.
0: Písničky se vzkazem.
5: Taky dobrou chuť k obědu a příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám. Ráda přidám k písničkám vaše vzkazy. Můžete je posílat do naší SMS brány na číslo 90 01 04. Do SMSky nejprve napište tvar STC, pak udělejte mezeru, váš text a dejte pozor, ať se vejde do jedné zprávy, ať k nám dorazí úplná. Když se chcete rozepsat, raději přes webový formulář, najdete ho na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Tak Marika Gombitová, Chlapci v pasci, na úvod písniček a vašich vzkazů. První z ní, příjemný celý týden přejeme i Iveto vám i všem posluchačům. Dnešní písnička, ať potěší všechny přátelé, všem přejeme krásné dny podzimu, pohodu do každého dne. To od srdíčka přeji dvě Jarmily, já souhlasím, všem krásný den. Stále ještě užívejte slunce, protože brzy se to změní.

0: Písničky se vzkazem.
1: Pokračují písničky, přidávám k té další váš vzkaz. Milé rádio, přála bych si písničku pro paní Květu a Romana za hezké písničky, co mi dali hrát. Moc jim děkuji. Písničku jim posílá Věra Novotná.

Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky, jak k nim přidávám vaše vzkazy a mám tu další. Slunečný vstup do nového týdne přeji i veto vám i všem posluchačům, ať je pro všechny věrné posluchače příjemný a úspěšný. A taky pro Elišky gratuluji jim k dnešnímu svátku a pro radost písničku Jindře, Janinkám, Věrám a Světle posílá Veronika z Rakovníka.

0: Písničky se vzkazem.
1: Most přes minulost, Lucie Bílá, my jsme se přenesli přes půl jednou, 2 minuty po půl jedné, mám tu další vzkaz. Dnes písničku posílám jako velké poděkování za víkendové vysílání. Děkuji dámy za spokojený víkend, napsala Anička z Kutné Hory. My, Aničko, děkujeme vám za vaši přízeň.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Vojtěch Bernacký se sportu věnuje už hezkou řádku let. Není sice profesionálním sportovcem, ale dlouholetým sportovním redaktorem a moderátorem České televize. Se svojí rodinou žije v Jenštejně a v posledních letech se našel v psaní knížek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: A je tu další vzkaz a píseň k tomu. Prosíme pro radost zahrát Jarmilkám, Drahušce Beranové, Stáně a Alče a Věře z Čachovic. Píseň posílají Roman s maminkou Květou z Vysoké.

A ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Zahrajte naší vnučce Elišce k jejímu svátku. Pusu posílají babi a děda z Mělníka. A my velkou gratulaci. Všechno nejlepší.

Nedivte se, že nám to zase uteklo za 12 minut 13. hodina. Další zprávy chystá Tamara Kocourková a dnešním hostem Oskara Hesse bude po 13. herečka Mahulena Bočanová. Já se na vás budu těšit zase zítra.

že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Letecké společnosti omezují spoje na podzim a zimu. Uhlí v Česku meziročně podražilo. Čekáme slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Aerolinky kvůli zdražujícímu palivu omezují lety na podzimní a zimní sezónu. Týká se to například nízkonákladových evropských společností Ryanair a Wizz Air. Smartwings posunul spouštění nových spojů do Benátek a Bergenu až na březen. Další omezení se týká letů do Španělska.
5: Smartwings nebude až do března létat do Valencie a do Malagy zamíří jen jeden spoj denně. Cestovním kancelářím se na omezení spojů daří reagovat, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
6: Co se týká letů zrušených po Evropě, tam se nám většinou daří dostat ty klienty do jiných letů.
5: Dražší letecké palivo se zatím výrazně nepromítlo do cen letenek z Česka v podzimním a zimním období, říká mluvčí portálu Kivikom Daniela Chovancová.
7: Aktuálně vychází na 210 eur, což představuje meziroční růst o 3,2%.
5: Zájem Čechů o podzimní a zimní zájezdy je podle Asociace cestovních kanceláří vyšší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
4: Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen námi oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900. Potvrzuje majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku Anna Bučková, podle které uhlí zdražili těžaři i kvůli rostoucím nákladům na dopravu.
8: Kostka ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno pořád. Brikety jsou pořád stejně, těch 900 korun.
4: Speciální tramvaj v pražských ulicích připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Tramvaj v tmavě modrém provedení zdobí portréty s nápisem Havel 90. Cestující bude vozit pravidelně na lince číslo 22, pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
9: S touto tramvají, která připomíná prvního českého prezidenta Václava Havla, se budou moci lidé svést až do konce roku. Tramvaj bude vždy vyjíždět z vozovny Vokovice. Sport.
4: Judistka Tereza Bodnárová vybojovala na mistrovství světa dělené 9. místo. Češka prošla v hmotnosti kategorii do 52 kilogramů přes dvě soupeřky a nestačila až na obhájkyni titulu Japonku Abeovou. Počasí. Dne čekáme slunečno, naměříme 19 až 22 stupňů. Počasí babího léta s chladnými rány a odpoledními maximy přes 20 stupňů vydrží až do čtvrtka, kdy začne přibývat mraku i srážek. V pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před omezením u letiště kolona odjezdu na Horoměřice, zdržení asi na 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu odjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Plná je také průmyslová a na okruhu směrem na letiště trvá silnější provoz odjezdu na Lochkov za Barrandov mezi 15. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. O Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
3: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren, a vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
3: Jo, je to tak, je to krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce, ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti a živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, jo, to ještě je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký, jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu, a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
3: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
3: No. Neměla hlídání, tak mě vzala a pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to tak nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme těmi všichni viděli si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, a k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně. No. Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
3: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní prostě giganti, ale já jsem byla takový prce, jak mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju, až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak nějak, tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak se člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě ne.
3: Zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
3: Teď
1: to,
3: už
1: tak,
3: ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
3: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá a nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Kresarová. Lucka, Anaka. To si říkám, že jsme dopadli docela dobře.
1: To není tak špatný.
3: Zdravím Lucku. Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
3: Ne. Tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak ježiš, ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť, když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát si mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
3: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili a já wow, protože jsem nechtěla být sráb, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráb a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no, 45, já nevím. Strašně dlouho, no, od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší už úplně ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance.
3: Mladá.
2: Vy jste tancovala nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, Kuneše.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: taky
3: no,
2: zeptat.
3: No, to bylo strašně. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahou, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový bé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako... jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc...
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem ukecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali a jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat? A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let, skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo, protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti, co by mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Mm. Skočili z mostu za týden. Tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním? No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty. Ano. Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo. Tak já jsem se z začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala, víš, znáš to, no blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů, tak, no to mě bavilo, změna toho prostředí, zábava.

0: stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtět. A nevrť mě, vždycky schodíš. No ale to vzpomínám, to byly nádherný časy.
1: No, můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
0: Myslím, já to vím, myslím, no ten byl... Ten byl taky, byl 2-3 roky, ne?
1: Ano.
0: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já jsem pamatuju, že najednou jsem byla namachrovaná, každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
1: To se stává?
0: Ano,
1: fakt?
0: To se stává všem, všichni jsme měli my bibky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
1: Měli nějaký...
0: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně.
1: No. Honzí Krévaj.
0: Honzí Krévaj, tanečník, par excellence. Ten dělal krvinku, veď, Drákulovi.
1: Honza Révaj? Jsi dělal krvinku?
0: Myslím, že dělal krvinku, no. Máma taky dělala krvinku, ne?
1: Máma dělala krvinku.
0: No a Honza tam byl taky.
1: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční, výrazný roli v muzikálu Drákula. Drákula. Tak by nikdo nevěděl.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Drive on a downtown street.

0: události Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplně posera. Máte prostě, dejme tomu, čtyřletý dítě v těle 25-letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo takový je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horšejí zdraví lidi, tak se horšejí i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***rat. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mně to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila. Normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale... že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těm letem, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose. Život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem. Tady je teďko, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně, úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a tý na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, no, odmítáte platit QR kódy, no, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram, oproti tomu, Instagram,
2: to mě
1: baví. Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: moderní technologie. To je jednoduché, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když se to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, a to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěla na tom Instagramu si něco přivydělat a já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit a musí to jako k tobě nějak pásnout, já mám jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy, já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věřej a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky...
2: Jo, je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně... Jo.
2: No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známej, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten, jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné, děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr, já si tě pamatuju takhle malé. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou. Ahoj, čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V kauze Dozimetr dnes vypovídá bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová. Protidrogový vlak Revolution Train je dnes v Benešově. Po zbytek nebude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová dnes svědčí v kauze Dozimetr u obvodního soudu pro Prahu 9. Od podzimu 2018 upozorňovala své kolegy na nevýhodné projekty hlavního města, smlouvy nebo schvalovací procesy. Vypověděla, že měla pocit, jako by byla v mafii. Platili nestandardní dohody nebo se obcházela pravidla, říká Hana Kordová-Marvanová.
2: To je tak, když se jaksi kolem vás neustále odhlasovávají různé tisky, které jsou podezřelé. A když k ním vznášíte výhrady, ty jsou smeteny pod stůl. A když je vám kvůli tomu nadáváno, jsou třeba upravovány zápisy z rady, tak začnete mít tento dojem.
0: V kauze Dozimetr jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy, včetně třeba bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka nebo zlínského podnikatele a lobbysty Michala Rédla. Všichni vinu odmítají. Na nádraží v Benešově dnes dorazil protidrogový vlak Revolution Train. Dopolední prohlídky byly vyhrazené pro školy. Lidé budou moci vlak navštívit od 15 hodin do 17.50. Vstupné je zdarma.
3: Revolution Train je preventivní projekt, který v 6 vagónech, 4 kinosálech a 8 interaktivních místnostech propojuje moderní technologie s autentickým příběhem o drogové závislosti. Zítra zamíří na nádraží Horní Počernice, dál to bude Nymburk, Poděbrady a Kolín. Z Benešová Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Na radnicích Prahy 13 a Prahy 15 můžou lidé odevzdávat své staré mobilní telefony. Odborná firma zařízení ekologicky zpracuje a za každý kus dá 10 korun na aktivity Jedličkova ústavu. Sběr telefonů v rámci podzimní kampaně bude trvat do 13. listopadu, říká manažer projektu Jiří Šmejkal.
4: Za každý odevzdaný mobil se navíc lidé můžou na našich internetových stránkách zaregistrovat do soutěže. Na konci roku pak vylosujeme výherce, který získá roční rodinnou vstupenku do pražské zoo. Sport.
0: Z kádru české fotbalové reprezentace vypadl Štěpán Chaloupek. Obránce Slávie se od týmu odpojil po zranění v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku. Čechy čeká další duel zítra ve Wembley proti domácí Anglii. Hrát se začne ve 20 hodin a 45 minut. Počasí. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před omezením u letiště je kolona od sjezdu na Evropskou asi na 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce je silný transitní provoz směrem z Černého mostu k Průmyslové. Kolony jsou od Bychovic asi na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se zpomaluje na konci Lanového mostu. A na silnici 116 dejte pozor u Malé Hraštice na Příbramsku. Osobní auto tam bouralo do stromu. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Krásné pondělní odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Za chvíli už budeme u stavby kanalizace ve Vysoké Libni na Mělnicku. Dozvíme se, kam se přestěhují děti z Klokánku v Praze 8 a představí se kandidáti do Senátu z obvodu Příbram. Připomeneme písničky, které nestárnou Věry Špinarové, Babiho Daňka a Karla Gotta.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Vysíláme pro vás pondělní středočeské odpoledne. Majitelé domů, chateři nebo i chalupáři v místní části Mělnického Vtelna ve Vysoké Libni využívají pro odpadní vodu jen septiky. Proto jim vodohospodáři staví novou kanalizaci. Ta je potřeba i kvůli tomu, že obec leží v území o rozloze asi 200 km čtverečních, které je potřeba chránit kvůli čerpání vody.
1: Ve Vysoké Libni a v Radouni se pracuje naplno, dělníci zrovna dělají na kanalizaci výkop, další technici na práci dohlíží. Před námi je černé potrubí umělohmotné, tady je jakýsi modrý ventil, šoupátko.
2: Momentálně tohleto je provizorní vodovod.
1: Stavby vedoucí Richard Vaňha.
2: Který vlastně se probíhá výměna vodovodu stávajícího za nový vodovodní potrubí a současně probíhá stavba tlakové kanalizace, která je potom zauštěná do gravitační kanalizace.
1: Tady v Radouni a ve Vysoké Libni vůbec není kanalizace?
2: Ne, ta tlaková kanalizace je nová a na začátku Vysoké Libně je gravitační kanalizace a právě do ní se zaustí ta tlaková, kterou teďka realizujeme.
1: Práce na kanalizaci a vodovodu skončí v listopadu. Obyvatelé obce kanalizaci vítají.
3: No tak je to určitě výhoda.
1: Paní Míla.
3: Takže si myslím, že to je dobře.
1: Paní Marie bydlí přímo u silnice, kudy vede páteřní kanalizace.
4: Já si myslím, že je to dobrá věc. Teď je ta žumpa a ta se odváží.
1: Rodina paní Marie nechává vyvážet jímku 4x do roka. Majitel domu naproti, který se přistěhoval z Francie, méně často za vývoz platí přes 3 000 korun.
5: Máme ten cepi.
1: A vyvážíte ho nějak pravidelně? Jednou za
5: 8-9
1: měsíců. Takže stačí 8. zavolat,
5: přijede oni
1: auto.
5: Přijdou.
1: Kanalizace se bude stavět i v Chorušicích, v Chorušičkách nebo v Zahájí. Vodohospodáři by rádi viděli odkanalizované území o velikosti 200 km čtverečních. Ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek říká, že je potřeba spojit finančně síly se státem nebo za pomoci dotací. Vodárna dodává vodu 300 000 středočechů.
6: Jedná se o opravdu malé obce, často pouze sídla. Nicméně tyto jsou v pásmu hygienické ochrany vody a my musíme o ně pečovat tak, že zajistíme hygienickou likvidaci odpadních vod. Bohužel, tím, jak je tady ta rozvolněná výstavba na tom krásném Kukuřínsku, tak to bude velmi finančně náročné. My se dneska bavíme třeba o 1 miliardě.
1: Ve středních Čechách je připojených na kanalizaci přes 1 300 000 lidí. To je z celkového počtu obyvatel kraje téměř 89%. V celém Česku pak toto číslo představuje 91% lidí. Z Mělnicka Radek Duchoň, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
2: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeské odpoledne pokračuje. Praha 8 připravila nové byty pro děti z místního klokánku. Přestěhují se do dvou vil v Bohnicích. Navíc bude organizace schopná přijmout o 4 děti víc. Na nové bydlení pro děti se byl podívat i náš redaktor Josef Beneda, který je teď s námi ve studiu. Dobrý den.
1: Hezký den. Děti se budou stěhovat do opravené vily na kraji Bohnic nedaleko Čemického údolí. Ve dvoupatrové budově jsou celkem 3 byty, ve kterých bude bydlet 12 dětí. Dalších 8 z nich se přestěhuje do protějšího domu. Každý z bytů má 2 spací místnosti, kde budou děti spát po 2. Zároveň tam mají k dispozici koupelnu a kuchyň, kde jim budou vařit tety a strýcové. Tak se říká pečovatelům, kteří se o děti nepřetržitě starají. Opravit vilu trvalo zhruba rok a půl a práce stály asi 8 milionů korun.
0: Kdy se děti budou moci do nového domu nastěhovat?
1: Pravděpodobně to bude až na začátku příštího roku. Jak jsem zmiňoval, část dětí bude bydlet ve druhé vile, kde se ještě musí dokončit rekonstrukce. Vedení klokánku zároveň nechce předběžně stěhovat část dětí a část nechávat ve starých prostorách, aby to pro ně bylo spravedlivé. Částečnou nevýhodou nového bydlení je, že je dál od centra a pro děti bude složitější dostávat se do škol. Podle ředitelky Valentýny Brichta ale zároveň děti budou mít snazší přístup k přírodě a budou se moc více hrát venku na zahradě. Ještě doplním, že v budově je také takzvaný startovací byt, kam se budou moct nastěhovat starší děti.
0: Josefe, řekni nám, kde vlastně děti žijí teď?
1: Tak v současnosti jsou ve 4. patře školy v Chabařovické ulici v Kobylisích. Konkrétně se jedná o jeden z prvních klokánků, který v Česku vznikl. Tamní byty jsou poměrně malé a nevyhovující. Celkem tam nyní žije 16 dětí, o které se stará 8 tet a strýců. V opravených vilách ale bude o jeden byt více, takže klokánek bude hledat další 2 zaměstnance. Lidé můžou organizaci zároveň podpořit, ať už zaslaním peněz na transparentní nebo neveřejný účet, nebo můžou po domluvě s vedením klokánku darovat třeba drogerii, trvanlivé potraviny, hračky nebo oblečení.
0: Nové byty v Praze 8 pro děti z klokánku nám představil Josef Beneda. Děkujeme, hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. O obsazení třetiny senátorských křesel rozhodnou voliči v říjnových volbách. První kolo bude v pátek 9. a v sobotu 10. října, druhé kolo pak o týden později. Na území Středočeského kraje se rozhoduje o 5 mandátech. Dnes vám ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy představíme poslední ze senátních obvodů, obvod číslo 18, Příbram.
1: Volby 2026.
2: Do volebního obvodu Příbram patří především Příbramsko, ale také některé obce a města z okresu Praha Západ, jako třeba Mníšek pod Brdy, Psáry, Hradištko a Jílové u Prahy. Dále do něj spadá i několik obcí z Benešovska, například Vrchotovy Janovice a Olbramovice. Před 6 lety v tomto obvodě byla v prvním kole volební účast přes 38,5%. Do druhého kola postoupili Jiří Burian z ODS a Petr Štěpánek ze STAN. Ten v druhém kole vyhrál se 70%.
1: Volby 2026.
3: 62letý senátor Petr Štěpánek ze STAN svůj mandát v letošních volbách obhajuje. Stejně jako ostatních kandidátů jsme se ho písemně zeptali, proč v tomto obvodě kandiduje, co považuje za jeho největší problémy a jak by je chtěl řešit, a taky, jestli se chce věnovat v případě zvolení i své původní profesi.
2: Štěpánek v obvodě Příbram kandiduje, protože v něm přes 40 let žije. Mníšecko a Dobříšsko se potýká s nedostatkem kapacit ve školách, naopak Příbramsko a Sedlčansko se podle Štěpánka potýká s vylidňováním. Jak přesně, by to v Senátu chtěl řešit, ale neuvedl. Pokud mandát obhájí, bude se věnovat jen práci zákonodárce.
1: Volby 2026.
3: Dál budeme kandidáty představovat v abecedním pořadí jejich příjmení. 52letá lékařka Barbora Daňhová z hnutí ANO 2011 žije v Příbrami přes 20 let a chtěla by proto být pomyslnou spojkou mezi zákonodárnou mocí a nemocnicemi, domovy seniorů a školami. Za hlavní problémy regionu Daňhová považuje nedostatečnou kapacitu sociálních služeb a taky nejasné kompetence ve zdravotnictví. V Senátu chce proto zjednodušit kompetence jednotlivých zdravotnických profesí. Podpořit chce taky digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb. V případě zvolení si chce ponechat omezený úvazek ve zdravotnictví, aby zůstala v kontaktu s praxí.
1: Volby 2026.
2: Do horní komory parlamentu kandiduje taky 53letá zastupitelka Příbramy a středoškolská učitelka Simona Luftová z Pirátů s podporou Zelených. Za obvod číslo 18 kandiduje, protože v něm žije a záleží na tom, v jaké zemi budou budoucí generace studovat, pracovat a žít. Zásadní problém je podle Luftové nedostupné bydlení pro mladé lidi a rodiny. Nenaznačila ale, jak chce tento problém řešit. Pokud získá mandát, bude se věnovat jen práci senátorky.
1: Volby 2026.
3: 60letý nezávislý kandidát Frank Thomas Podstatský Lichtenstein za Českou zemědělskou stranu na otázky zaslané Českým rozhlasem nereagoval. Na kandidátní listině má uvedenou profesi stavební inženýr elektrikář.
1: Volby 2026.
2: Za SPD a PRO kandiduje 73letý lékař Josef Šorna ze strany Právo, Respekt, Odbornost. V obvodě kandiduje, protože se na Příbramsku narodil a žije tam. Největší problémy oblasti jsou podle něho nedostatky ve zdravotnictví, jako třeba dlouhé čekací doby. Zaměřil by se taky na nezaměstnanost a zlepšení životní úrovně obyvatel. Chce podporovat vznik takových zákonů, které tyto problémy budou řešit. Šorna předpokládá, že v případě zvolení nebude vykonávat lékařskou profesi.
1: Volby 2026.
3: Dalším kandidátem je 68letý stavební inženýr Pavel Vermach ze Sdružení pro místní správu. V 18. volebním obvodě řeší pracovně stavební projekty. Do Senátu tak kandiduje, protože chce řešit problémy, které u toho poznal. Jedním takovým je podle Vermacha tranzitní kamionová doprava v obcích. Jako senátor se chce zasadit o vznik obchvatů tam, kde to je možné, jinde by chtěl situaci řešit vyjednáním regulací právě pro tranzitní dopravu. Pokud by byl zvolen, nebude se věnovat komerčním zakázkám ve stavebnictví.
1: Volby 2026.
2: To byli kandidáti v senátním obvodu 18 Příbram. První kolo senátních voleb bude ve stejném termínu jako ty komunální, tedy v pátek 9. a sobotu 10. října. Pokud žádný kandidát do Senátu nezíská víc než 50% hlasů, bude o týden později druhé kolo. Laura Hájková a Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Volby 2026.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Cenový strop na naftu zítra mírně klesne. U benzínu zůstane stejný jako dnes. V Újezdu nad Lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 nemocných. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální povolená cena nafty zítra mírně klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moct prodávat nejvýš za 48 korun a 38 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes. A to na 45 korunách a 97 haléřích. Ministerstvo bude maximální možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Salmonelózou se v Újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí. Vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
4: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
3: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Dělníci opravují ode dneška kostelní náměstí v Nymburce. Zrekonstruují cesty, parkovací stání i veřejné osvětlení. Náměstí bude uzavřené do konce dubna. Město za práce zaplatí více než 25 milionů korun, říká mluvčí Nymburka Marta Svobodová.
5: Práce zahrnou obnovu komunikací a chodníků, nové povrchy z přírodní kamenné dlažby a úpravu kostelního náměstí. Stávající kamenné kostky budou po vyrovnání terénu znovu využity, přeskládány a lépe utaženy. Sport.
3: Patrik Šik vyhrál podruhé v kariéře anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Výsledky ankety vyhlásil Klub sportovních novinářů. Po letním mistrovství světa Šik ukončil reprezentační kariéru a rozhodnutí zatím nezměnil ani po příchodu nového trenéra Santiho Denii.
6: Těžko říct. Každopádně měli jsme několik rozhovorů s panem trenérem, který je velice sympatický, hodně jsme se nasmáli a on mi vysvětloval jeho pohled a ty změny jsou vidět hned od prvních zápasů, takže to je něco, což je hrozně pozitivní. Věci se mění, z toho mám hrozně taky radost, protože klukům fandím, mám tam kamarády. Počasí.
3: Po zbytek dne bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Zítra čekáme totožné počasí, ráno se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Polaví a v údolích. Nejvyšší zítřejší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D1 dejte pozor na 45. kilometru směrem do Brna. Ve stoupacím pravém jízdním pruhu stojí poruchané neoznačené osobní auto. Pravý jízdní pruh taky blokuje v Praze v Lochkovském tunelu ve směru z letiště na D5 poruchané nákladní auto. Počítejte tam proto se zdržením. A na nehodu dejte pozor v Praze na křižovatce ulic Broumařská a Sklenská. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
7: Pěkné pondělí i dál.
2: Středočeské odpoledne.
7: Počasí na tento týden už za okamžik předpoví meteorolog České televize Pavel Karas. Sledujeme start stavby tramvajové trati z Malovanky na Strahov a poradíme, jak nenaletět s citlivými informacemi u umělé inteligence. Písničky, které nestárnou, zaspívají Marie Rotrová opět a Radeček a Helenka.
2: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Pavel Karas s námi. Dobrý den.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Jaké počasí převládá?
2: Tak teď už máme většinou jasno nebo polojasno. Po rozpuštění mlh a nízké oblačnosti se teploty dostávají ke 20 stupňům Celsia.
1: Jak bude dál v noci a zítra?
2: V noci nás čeká jasno nebo skoro jasno a k ránu se začnou místy, zejména v Polabí a v údolích, zase tvořit mlhy, případně nízké oblaky. Minima klesnou na 8 až 5, v údolích až na 3 stupně Celsia a vád bude slabý proměnlivý vítr, případně se bude vyskytovat bezvětří.
1: Bude i středa hezká, aneb kdy se to zkazí?
2: Tak v úterý a ve středu čekáme samozřejmě ještě vliv tlakové výše, která bude východně od Česka, to znamená, že do střední Evropy bude proudit od jihu teplý vzduch. Znamená to, že jak úterý, tak středa budou ve většině případů slunečními dny, kdy se odpolední teplota bude pohybovat až kolem 21 stupňů. No a změna přijde ve čtvrtek, kdy bude přecházet studená fronta. Obloha se začne od západu až severozápadu zatahovat a přidávat se bude občasný déšť a přehánky. Večer pak začnou srážky od západu částečně slábnout a ustávat. Odpolední teploty se ještě před frontou vyšplhají na 18 až 22 stupňů Celsia, ale za frontou se v noci na pátek a během pátku bude citelně ochlazovat, takže v pátek pocitově nejchladnější den týdne s maximální teplotou do 15 stupňů a samozřejmě tu pocitovou teplotu může snižovat i přechodně silnější severozápadní vítr.
1: Jaký by mohl být víkend?
2: Víkend zatím s přílivem chladnějšího vzduchu, to znamená, že odpolední teploty se budou držet kolem 14 nebo 15 stupňů Celsia. Čekáme oblačnou oblohu, místy s přeháňkami, ale těch přeháněk by vlastně během víkendu mělo ubývat, takže v neděli už čekáme přeháňky spíš výjimečně.
1: Děkujeme za informace, příjemný den.
2: Přeju krásné odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Rakovníku a Novém Strašecí na 100,4 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: brání.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Pozvání na kávu přijala Debbie, zpěvačka, jejíž rodnou zemí je Německo. Prozradí, jak se popasovala s češtinou a s tuzemskou hudební scénou. I to, jak zásadní roli v její kariéře sehrála reklama na řeckou pálenku.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Vedení Prahy dnes slavnostně zahájilo stavbu nové tramvajové trati z Malovanky na Strahov. Hotová má být příští rok, jezdit tam budou úplně dvě nové linky. Tak mají nahradit autobusy a urychlit cestu například studentům. U poklepání základního kamene na Strahově byl náš reportér Richard Webs. Hezký den.
1: Hezký den, nová trať bude dlouhá 1,3 kilometru, povede z Bělohorské celou Vaničkovou ulicí na konečnou smyčku sem ke Strahovskému stadionu. Její stavba má trvat zhruba rok a půl. Vybudování nové trati bude stát přes 800 milionů korun. Většinu z toho pokryje dotace z Evropské unie.
0: Kolik bude na trati zastávek?
1: Dělníci na trati vybudují tři páry zastávek, Malovanka, která bude společná se stávající tratí na Bílou horu, koleje Strahov a Strahov. Po trati budou také jezdit dvě úplně nové tramvajové linky, jak už jsme řekli, 28 a 29. 29 pojede odsud ze Strahova přes centrum na Kubánské náměstí. 28 pak má být první studentskou linkou, bude totiž spojovat koleje Strahov se školami v Dejvicích. Její jízdní řád pak bude reagovat na cyklus vysokých.

0: vysokých škol. V budoucnu by mohla jezdit také do Suchdola.
1: Richarde, tramvaje nahradí autobusy, které teď jezdí na Strahov od metra Davidská a zpátky. Bude cesta tramvají rychlejší?
0: Zástupci hlavního města říkají, že ano, tramvaje podle nich přepraví v jednotlivých spojích více cestujících, díky tomu, že jsou oddělené od ostatní dopravy, pak má být cestování rychlejší a plynulejší. Ve Vaničkově ulici a také na Vítězném náměstí pak bude jezdit méně autobusů. Má to tak ulevit nejen životnímu prostředí, ale také přetížené dopravě, hlavně ve špičkách. Pomůže to také třeba studentům, kteří jezdí na místní koleje, i sportovcům mířícím na stadion.
1: Tohle ale není jediná trať, která v Praze momentálně vzniká. Jaké jsou ty další?
0: Tak třeba ta na Václavském náměstí, která propojí stávající trati ve Vinohradské a Jindřišské ulici, ta má být hotová příští rok. Dále pak dopravní podnik staví třeba trať v Počernické ulici, po které pojedou tramvaje na sídliště Malešice, anebo tu, která propojí Žižkov s Jarovem. A tento týden zástupci hlavního města zahájí také budování trati Libuš Nové Dvory.
1: O nových tramvajových tratích jsme mluvili s reportérem Richardem Vepsem. Děkujeme, naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Pojďme naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Každý den v tomto čase pro vás máme po celý říjen seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má svá rizika, vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí, na to se ptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí, dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují a tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Víc od nás a o nás najdete na webu strednice.rozhlas.cz. Pondělním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Marií Tomsovou. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: abyste dojeli včas, vysíláme pro vás ráno každých 15 minut. Během dne každou hodinu. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného přihodí. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Uhlí v Česku meziročně podražilo. Příbramská nemocnice rozšířila oddělení péče o novorozence. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun. Brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
2: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
3: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku. Uhlí má asi o 5% dražší než v loni. Brikety jsou za stejnou cenu. Zdražit musela kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Podobný nárůst má i prodejce Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov. Dřevo má ale levnější.
4: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme nyní za 1300 korun.
3: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpoví dát cenu uhlí.
5: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
3: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Oblastní nemocnice Příbram rozšířila oddělení neonatologie o 3 nové pokoje. Jejich příprava, včetně nových technologií, stála zhruba 13 milionů korun. Doteď lékaři o novorozence pečovali v jedné velké místnosti. Rodiče tak nově tráví s narozenými dětmi více času v soukromí, říká vedoucí lékař neonatologie Kilian Ressel.
6: Pokoj mají sami pro sebe, skutečně tady můžou trávit čas naprosto neomezeně. A to miminko zůstává vlastně nepřetržitě na tomto pokoji, to znamená i všechna vyšetření, odběry krve, ultrazvukové vyšetření, tak se provádí přímo na tom lůžku.
1: Pražský magistrát opraví dvě vězeňské kaple ve vazebních věznicích Ruzině a Pankrác. Rekonstrukce by měla začít do 2 měsíců. Odhadované náklady jsou 660 tisíc korun. Na obnově prostor se budou podílet i sami vězni, říká předseda výboru zastupitelů pro kulturu Jan Wolf z KDU-ČSL.
7: Duchovní služba ve věznicích je pro veřejnost velmi levným a účinným nástrojem pro změnu smýšlení vězňů, když během právě toho výkonu jejich trestu a následného zapojení po ukončení trestu do většinové společnosti.
0: Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Ráno se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Polabí a v údolích. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: V Praze v Lochkovském tunelu blokuje pravý jízdní pruh ve směru na dálnici D5 porouchaný kamion. Počítejte tam proto se zdržením. V Kladně v ulici Československé armády srazilo osobní auto chodce a probíhá tam teď vyšetřování nehody. K další nehodě došlo v Nymburku v ulici Purkyňova. Tam se střetla dvě osobní auta. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
9: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
10: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
9: krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
11: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí, bys to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Takže opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo, tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil to. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan... Čtvrtníček. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut a potom se zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženě, který by poprvé v tomto prostředí neznal ty rituály naše katolické, myslel, že tady Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak ji vzal. Říkal si, no, asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenom, že starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková z Vyškova, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zahadička ty svoji libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. To vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ne? Ona myslela, že jektá ta libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Slavenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte, nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepil na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen,
1: ano,
0: pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje, a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Polka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím.
1: Ano.
2: Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka, Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No,
1: Majka,
2: že
1: určitě.
2: Máte krásné pořady.
1: Jo, tak.
3: Jo, pořady, já myslela pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já
1: podle hlasu se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavla i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: Je, to je hezký,
1: děkujeme. Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál, dobrý den. Haló.
3: Hola.
5: No prosím. Tady je Anička z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
7: Paní Tomsou, zdravíte.
3: Děkuju.
7: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano?
8: Dobré odpoledne, zdravotně z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych... Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do Humoriády. Volek Polívka to vyhrál a mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu? Češtiny,
3: ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná mě natočili, promiň, že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Mm-hmm. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat, teď uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj, proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. A ale majce docela det a Věra Chytilová.
3: No já nevím. No, radši se do toho nebudu pouštět.
1: Nedá se na imitátorku z
3: ne,
1: hlasatelky?
3: Radši ne. Dobře. Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
9: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech, Jurousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkudohoši Guten Tag, jo. A Věra Chytilová režiruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem to už?
10: Neříkal jsem to? Povídej, povídej.
9: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že Dvorek, tam ta drůbež a tohle. A já říkám, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom se říkám, stop, stop. Se zastaví, on říká, proč nehraješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
11: No. Říkal to filmovaně, jak se o člověka starý, to jsi mě jenom připomněl jako krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo. A byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparsa všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené. A produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken, byli připraveni, nastupovali, jak měli. A jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a... On takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
9: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfr i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou. A Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No, dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla tu
1: historku. Ty jsi řekla po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela. Ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová, tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy a já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji, takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet a teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý balič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, že to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo.

0: si na to říkal, že kdybych chastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože tak říká jenom ona, jo, to říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce, i lidi v práci to říkají, jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo, že tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak já jako, já to vrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem šel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně. A pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stál ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. Vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, protože bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A pak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že budu se teda sebrat a jít zpátky do práce. Což zase notabene, tam dojdu někde 2:45. Což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
3: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale to tohle ještě bylo velmi vtipné.
2: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Puste si to všichni, i Marie si to pustí,
3: tak jo.
2: Aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová.
3: Děkuju.
2: Z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
3: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Mm-hmm. Tož, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
3: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna mm-hmm. zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel ta také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačevicích. No vidíte, no, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme
3: taková
2: dohromady.
3: Taková seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všetky humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava Skobilic.
2: Dobrý den.
3: Ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
3: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
3: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří a vybírám Pavle Bčko.
3: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
3: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
3: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Naslyšenou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury.
10: Ano.
9: Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kdekdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být minister národní obrany. Nejde.
9: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie vláhny.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuškou, abyste ho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No a teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete o nábytku, červená knihovna? My o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu? Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Aloj, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
3: no, to je
2: typ.
3: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým, s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie,
1: Gaga,
2: Mařenku,
1: ano. A
2: Mary, Pavla.
1: Lady Mary, ano. Uh-huh. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně, děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádného mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce, dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
6: ale
7: dobrý.
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane sedět. Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, předvažovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorkyně. Ale...
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatej kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem stál,
5: to je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? U brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsnění?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce. To,
7: ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na další 3 roky. Praha vybuduje nový domov pro seniory v historickém domě v Praze 6. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Vláda dnes schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Po jednání kabinetu to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Dokument popisuje kulturní priority a je podkladem mimo jiné pro přidělování peněz. Schválený návrh ale kritizují některé kulturní organizace. Vadí jim totiž, že ho ministerstvo připravilo bez jejich účasti a chybí v něm některá témata. Podle Klempíře se ale rezort při přípravě snažil komunikovat se všemi institucemi.
4: Já si myslím, že ten humbuk ohledně naší nekompetentnosti toho, že zahrabáváme a dusíme kulturu, byl spíš takovým křikem zájmových organizací.
3: Návrh bude součástí navazujícího akčního plánu, který dostane vláda k projednání do konce listopadu. Praha zahájila opravu chátrajícího trojdomí v Šolínově ulici v Dejvicích. Dělníci upraví za 950 milionů korun historické domy na bezbariérové zařízení Domova pro seniory Elišky Purkyňové. Zhruba za 2 roky by tam mělo vzniknout zázemí pro necelou 100 klientů, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Vzhledem k historické hodnotě objektů je rekonstrukce navržena tak, aby zachovala jejich charakter a zároveň je přizpůsobila současným požadavkům na poskytování sociálních služeb. Po dokončení tak vznikne moderní a důstojné prostředí pro seniory, které spojí respekt k historické podobě budov s potřebami dnešní péče.
3: Řidiči v Rakovníku budou moci parkovné na Husově náměstí v centru města zaplatit mobilem. Momentálně lidé využívají automaty. Novou aplikaci plánuje vedení úřadu spustit do konce října. Technici teď propojují data se systémem, který řídí závory na parkovišti. Jak bude aplikace fungovat, vysvětluje mluvčí města Kateřina Hradilová.
6: Uživatel té aplikace se v ní zaregistruje. Když přijede k naší závoře, tak ta závora automaticky načte SPZ a závora se otevře. Uživatel tady zaparkuje vlastně. A při výjezdu se načte SPZ vozidla, ukončí se to parkování a automaticky platba odejde z toho jeho účtu. Sport.
3: České volejbalistky si po třetí za sebou zahrají na mistrovství světa. Na šampionát v příštím roce postoupili z 15. místa světového žebříčku. Účast českého týmu dnes potvrdila Mezinárodní volejbalová federace. Turnaj pro 32 týmů se na přelomu srpna a září uskuteční ve Spojených státech a Kanadě. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Ráno se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Polabí a v údolích. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D5 na 25. kilometru směrem do Plzně stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. V Kladně v ulici Československé armády srazilo osobní auto chodce a probíhá tam vyšetřování nehody. A v Praze v Sokolovské ulici na úrovni přemostění ulice Čuprova směrem do centra se střetla 2 osobní auta. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik zprávy a teď už začíná Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
7: Hezké odpoledne.
2: Den v kraji.
7: No a náš magazín je připraven tak, že startujeme, tak jak jste slyšeli, a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Například se projedeme po Praze speciální tramvají. Také si povíme, že Příbramská nemocnice rozšířila oddělení neonatologie. No a třeba za chvíli tu bude i zpravodajský souhrn celého pondělního dne. Jako vždycky, ale začneme písničkou.
2: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.

0: Tak tolik na úvod. Hana Zagorová a její slavná známá písnička. No a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého pondělního dne s datem 5. října, který pro nás pro všechny připravila Lenka Vokatá.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Oblastní nemocnice Příbram rozšířila oddělení neonatologie o 3 nové pokoje. Rodičům umožní větší pohodlí a nepřetržitý kontakt s dítětem. Další informace doplní už za pár minut naše reportérka. Některé autobusy městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi jezdí ode dneška jinak. Vedení dopravního podniku změnilo jízdní řády na několika vybraných linkách. Nová je například linka označená číslem 34, která vozí školní děti hlavně z 5. a 6. základní školy. Nová je taky autobusová zastávka v průmyslové zóně. Další spoje, třeba linka 62, vyjíždí na trasu o něco dříve. Dělníci dnes začali s opravou kostelního náměstí v Nymburce. Zrekonstruují cesty, parkovací stání i veřejné osvětlení. Náměstí bude uzavřené do konce dubna. Město za práce zaplatí více než 25 milionů korun. Nový autobusový terminál na pražském Smíchově vyjde hlavní město na 6 miliard a 200 milionů korun bez DPH. Radní dnes schválili, že projekt postaví sdružení vedené společností SMP Construction. Terminál má vzniknout na střeše Smíchovského nádraží nad vlakovými nástupišti. Děti z Klokánku v Praze 8 se budou stěhovat do nových bytů. Městská část pro ně nechala opravit vilu v Bohnicích. Na začátku příštího roku chce dokončit rekonstrukci druhého domu. Celkem tam tak bude moct bydlet 20 dětí. Oprava vily trvala zhruba rok a půl a stála asi 8 milionů korun. A speciální tramvaj v pražských ulicích připomíná nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Tramvaj v tmavě modrém provedení zdobí portréty s nápisem Havel 90. Cestující bude vozit pravidelně na lince číslo 22. Podrobnosti uslyšíte za chvíli v našem vysílání.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Janek Ledecký právě dohrál a dospíval, no a jedeme do Příbramy. Příbramská nemocnice rozšířila totiž oddělení neonatologie. Zatímco dříve museli lékaři pečovat o novorozence v jedné velké místnosti, tak teď mají k dispozici tři menší pokoje, no a v nich mají rodiče samozřejmě větší soukromí. Práce včetně nákupu nových technologií stály 13 milionů korun. No a v Příbrami dnes byla také naše reportérka Laura Hájková. Pěkný den.
1: Hezký den. Když člověk vyjede do čtvrtého patra pavilonu D4, právě tam najde oddělení neonatologie. Jeho součástí jsou nyní zmíněné pokoje, které jsou určené k intenzivní péči o novorozence. Jsou to pokoje jednolůžkové, každý pro jedno miminko. Stavební práce trvaly skoro 4 měsíce. Rodiče tam s dětmi, které potřebují péči, můžou být nepřetržitě a sami. Dítě si vztah k matce totiž buduje už od narození a podle náměstka léčební péče Vladimíra Dvořáka se toto nedá nahradit. Rodiče mohli být u dětí v takzvaném observačním pokoji i dřív, podmínky k tomu ale nebyly úplně ideální.
0: No a můžeš říct, jak jsou pokoje vybavené?
1: Pokoje nejsou velké, ale mají moderní vybavení. Jsou tam novorozenecká lůžka, která pracují jak v režimu inkubátoru, tak jako lůžka otevřená. Dále tam je nová infuzní a monitorovací technika a samozřejmě taky lehátko pro rodiče. Oddělení má taky nový ultrazvuk nebo mobilní rentgen.
0: A jak nové pokoje hodnotí sami lékaři?
1: Lékaři už na rozšířeném oddělení ošetřili první pacienty. Vedoucí lékař neonatologie Kilian Ressl řekl, že to byla zkušenost dobrá a že si personál na změny zvykl rychle. Pokoje jsou podle něj příjemnější jak pro rodiče, tak pro lékaře, třeba právě kvůli novému modernímu vybavení. Miminka zůstávají neustále na tom pokoji. Všechna vyšetření a odběry krve provádí personál přímo na lůžku. Ještě doplním, že se v Příbramské nemocnici loni narodilo celkem asi 800 dětí. Těch, které po narození potřebují intenzivní péči, s rostoucím věkem rodiček podle lékařů přibývá.
0: Příbramská nemocnice rozšířila oddělení neonatologie o tři nové pokoje a mluvili jsme o tom s naší redaktorkou Laurou Hájkovou. Díky moc, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Vojtěch Bernacký se sportu věnuje už hezkou řádku let. Není sice profesionálním sportovcem, ale dlouholetým sportovním redaktorem a moderátorem České televize. Se svojí rodinou žije v Jenštejně a v posledních letech se našel v psaní knížek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Tak tolik Jaroslav Uhlíř a jeho severní vítr. Máme za 6:07 a teď na chvíli zůstaneme v Praze. Prahou totiž nově jezdí speciální tramvaj připomínající Václava Havla. Bývalý prezident, dramatik a také disident by právě dnes oslavil 90. narozeniny. No a do konce letošního roku bude tramvaj vozit cestující na lince 22.
1: Tramvaj je celá modrá, na bocích má nápisy Havel 90 s portrétem prezidenta v abstraktním provedení, které zdůrazňuje rysy jeho tváře. Jdu se podívat do kabiny řidiče tramvaje za panem Stanislavem Rückrem. Vstupuji tady do kabiny.
2: Samozřejmě já jsem pana Havla zažil jako prezidenta, jsem i pod něm sloužil u hradní stráže, takže samozřejmě mám k němu pozitivní vztah.
1: Z kabiny se jdeme podívat přímo do tramvaje. Jsou tu vylepené plakáty, které například upozorňují na akce spojené s výročím nedožitých narozenin Václava Havla.
2: Tramvaj hledím jako na vozidlo. Je hezká, vizuálně pěkná a určitě cestujícím bude líbit.
1: Dodává řidič Stanislav Rücker z pražského dopravního podniku. Na výzdobě tramvaje se podílela první prezidentská knihovna. Podle člena její správní rady, hudebníka Michaela Kocába, tramvaj jako každodenní dopravní prostředek částečně vystihuje Havlovy postoje.
3: Ta tramvaj vlastně symbolizuje to, co Havel neustále zdůrazňoval, to je ta občanská společnost. Najdete nepříliš věci, které jsou plně nezávislé na politice. Těžko bude vláda rozpočtem nějak omezovat prostě provoz tramvaje. Tramvaje tady jsou, slouží lidem.
1: A dodává, že tramvaj věnovanou Havlovi považuje za dobrý nápad.
3: Je to něco příjemného, sympatického. Osobně mám třeba tramvaj velmi rád a taky s ní rád jezdím.
1: Speciálně upravená tramvaj bude jezdit na lince 22, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Tramvaj bude vždy výjíždět z vozovny Vokovice. No a s touto tramvají, která připomíná prvního českého prezidenta Václava Havla, se budou moci lidé svést až do konce roku.
1: Podle Hofmana je speciální tramvaj poslední akcí magistrátu k výročí Havlových nedožitých 90. narozenin.
4: Z pohledu magistrátu ty připomínky završujeme právě touto akcí. Jinak jsme měli sérii několika akcí. Tou největší byla bezesporu 21. září, kde jsme mimo jiné slavnostně odhalili i lavičku Václava Havla.
1: Tramvaje věnované Václavu Havlovi v minulosti několikrát křižovaly pražské ulice. Například v roce 2023 vozila cestující tramvaj připomínající 30 let od Havlova zvolení prvním prezidentem samostatné České republiky. O 4 roky dříve při kulatém výročí sametové revoluce vypravil dopravní podnik repliku tramvaje, kterou využíval Havel v prezidentské kampani v roce 1989. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: No a já ještě doplním, že někdejšího prezidenta Václava Havla si dnes připomněl i Senát. Ve Valštejnské zahradě je nově pamětní dneska a další podrobnosti pro vás budeme mít krátce po 18. hodině.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

Tolik Pavel Dobeš a jeho víla, která se jmenuje Láska. No a co nás čeká za chvíli? Za pár minut se společně vydáme do Mladé Boleslavy a věnovat se budeme volbám a tamním kandidujícím stranám. Na Českém rozhlasu Střední Čechy začne totiž další díl speciálního předvolebního vysílání.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Pěkné pondělní odpoledne. Startuje další předvolební speciální vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, ve kterém vám představujeme kandidující strany pro komunální volby 9. a 10. října. Zazní jejich názory na důležitá a zajímavá témata. Dnes se zaměříme na Mladou Boleslav. Zdraví vás Pavel Kučera a stejně jako v pátek v případě Mělníka je se mnou ve studiu redaktor Radek Duchoň. Dobrý den.
2: Pěkný den.
0: Komunální volby 2026.
1: Mladá Boleslav leží asi 50 kilometrů severovýchodně od Prahy. Je jedním ze dvou středočeských statutárních měst. Podle Českého statistického úřadu žije v Mladé Boleslavi okolo 48 tisíc obyvatel. Jen pro srovnání, před 4 lety to bylo o 6 tisíc lidí méně.
2: Uplynulé 4 roky město vedla koalice sestavená z ANO plus Volba pro Mladou Boleslav, z ODS, TOP 09 a nezávislých kandidátů, Starostů a nezávislých a z Hlasu pro Boleslav. Po volbách ale došlo k zajímavé a netradiční situaci. Volby vyhrálo ANO plus Volba pro Mladou Boleslav, ODS, TOP 09 a nezávislí kandidáti obsadili druhé místo. Tehdejší primátor Radovan Velaty z ODS ale s lídrem vítězné strany a tehdejším náměstkem Jiřím Bouškou domluvili, že ve vedení města nebudou nic měnit a posty si prohodí až v polovině volebního období. To se také stalo.
1: Kolik tedy měla a má vládnoucí koalice po minulých komunálních volbách členů?
2: Ve 33 členem zastupitelstvu má 26 míst. V opozici skončilo 7 zastupitelů, 4 z Šance pro Mladou Boleslav a 3 z SPD. Koalice se po minulých volbách shodla, že je pro Mladou Boleslav prioritní bezpečnost, výstavba nových bytů, řešení dopravní situace, parkování a také kriminalita.
1: V souvislosti s Mladou Boleslaví musíme zmínit, že tam žije spousta cizinců, kteří pracují v tamní automobilce nebo přidružených firmách. Kolik jich je?
2: Ve městě žije podle městské policie víc než 15 000 cizinců z velké části dělníků najatých přes pracovní agentury.
1: Co zásadního muselo vedení Mladé Boleslavy řešit v předchozích letech?
2: V dopravě je to jednoznačně rozsáhlá rekonstrukce páteřní komunikace třídy Václava Klementa. Stále se diskutuje o kriminalitě. Ta má v Mladé Boleslavi a v přilehlém okrese z dlouhodobého hlediska spíše klesající trend, avšak v rámci Středočeského kraje patří tato oblast dlouhodobě k těm s vyšší intenzitou trestné činnosti.
1: Kolik politických stran, hnutí a sdružení letos v Mladé Boleslavi kandiduje?
2: V Mladé Boleslavi kandiduje 8 politických subjektů. O přízeň voličů se uchází Hlas pro Boleslav. Volebním lídrem je dosavadní radní, předseda výboru pro spolupráci se Škodou Auto a okresní hospodářskou komorou Robin Povšík. Pak je to Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých. Jedničkou je manažer a podnikatel Michal Koliáš. Kandiduje i Komunistická strana Čech a Moravy, Stačilo a nezávislí. Tuto koalici vede koordinátor ve výrobě Josef Šedo. V seznamu kandidujících uskupení je i Šance pro Mladou Boleslav v čele se zastupitelkou, manažerkou a učitelkou Janou Krumholcovou. Následuje Svoboda a přímá demokracie, kterou vede do voleb zastupitel, obchodní zástupce a předseda spolku Boleslavská beseda Jiří Gaudin.
1: Zbývají nám ještě 3 subjekty, které to jsou?
2: Přesně tak, dalším je hnutí ANO 2011 plus Volba pro Mladou Boleslav. Lídrem je nynější primátor Jiří Bouška. O posty v zastupitelstvu se uchází i motoristé sobě s úvěrovou specialistkou Kristýnou Stivorskou jako lídrní kandidátky a seznam stran uzavírají Starostové a nezávislí. Jejich jedničkou je nynější náměstek primátora Daniel Marek. O 33 křesel v Mladoboleslavském zastupitelstvu se uchází 264 lidí.
1: Pojďme se krátce podívat i za hranice Mladé Boleslavy, jak vypadaly uplynulé 4 roky v jejím okolí.
2: V obci Rokytovec na Mladoboleslavsku se v roce 2022 volby nekonaly pro nedostatek kandidátů. Přihlásili se pouze 4 lidé, to je méně než kolik zákon požaduje pro zvolení zastupitelstva v takto malé obci. Volby tam ze stejného důvodu nebudou ani letos. Obec povede do vyhlášení dalších voleb úředník z ministerstva vnitra. A ze stavebních počinů bych připomněl, že radnice v Mnichově Hradišti nechala zrekonstruovat židovský hřbitov. Za minulého režimu ho nechali funkcionáři srovnat se zemí. Benátky nad Jizerou na Mladoboleslavsku koupili za zhruba 11 milionů korun budovu České spořitelny v centru města, plánují ji využít jako komunitní centrum. A i na Mladoboleslavsku řádilo počasí. Stejně jako v jiných částech Česka se vedení měst a obcí musela vypořádat z rozmary počasí. Přes Mladoboleslavsko se přehnaly intenzivní bouřky, a to hned několikrát. Dokonce v železničním úseku mezi Skalskem a Katusicemi se kvůli dešti sesunula část svahu a oprava stála 17 milionů korun.
1: A dopravě se budeme věnovat i za pár minut. Byla jednou z otázek, které jsme zaslali lídrům všech kandidujících stran, sdružení a hnutí v Mladé Boleslavi. Na Českém rozhlasu Střední Čechy teď ale dáme prostor hudbě.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Jsme Český rozhlas Střední Čechy. Posloucháte další díl speciálního předvolebního vysílání, ve kterém se věnujeme Mladé Boleslavi. Kandidujícím stranám a hnutím jsme poslali tři otázky na zajímavá témata a představíme vám jejich názory a řešení. V první otázce jsme se ptali na to, jak chtějí řešit nedostatek parkovacích míst ve městě. Radku, co strany odpověděly?
2: Tady se strany a hnutí shodují, že je to velké téma ve městě. Hlas pro Boleslav má absolutní prioritu rozšířit parkovací systém do severního města. Dalším řešením jsou parkovací domy. ODS s podporou TOP 09 a nezávislých chce zavést rezidentní parkování na všech problémových sídlištích, včetně severního sídliště, a dokončit systém P+R parkování v návaznosti na MHD.
1: Co by udělali další strany pro lepší parkování ve městě?
2: KSČM stačilo nezávislí také preferují rezidentní parkování, parkovací domy a také záchytná parkoviště. Šance pro Mladou Boleslav chce navíc reformovat MHD, která bude jezdit častěji a nabídne rychlé přestupy i nástup všemi dveřmi. Hnutí SPD by chtělo parkovací dům nejen u nového vlakového nádraží, ale i u dálnice D10, případně v těsném sousedství ulice Průmyslová. A za ostudné považuje současné placené parkování ve žluté zóně v sousedství Koupaliště.
1: Jak jsem procházel e-maily jednotlivých lídrů, tak i ty další odpovědi byly velmi podobné.
2: Přesně tak, ANO 2011 plus volba pro Mladou Boleslav připomíná, že v uplynulých letech vznikly tisíce parkovacích míst u nemocnice, v ulici, u stadionu. Do budoucna chce ochránit tamní řidiče a zřídit další placené zóny. Chce také zachovat MHD zdarma pro děti a seniory a roční kupon za 1000 korun pro ostatní. Lídr starostů a nezávislých považuje za důležité soustředit se na dokončení parkovacího systému v celém městě. V letošním roce se podařilo zavést ho zhruba na polovině Mladé Boleslavy. Motoristé sobě odpovědi na naše otázky nedodali.
1: Odpovědi všech kandidujících subjektů jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Střední Čechy střednicechy.rozhlas.cz. Stejně jako parkování trápí velkou část obyvatel v Mladé Boleslavi i bezpečnost. Za chvíli se k ní v předvolebním speciálu vrátíme.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Zdraví vás Pavel Kučera, posloucháte předvolební vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Před chvílí jsme se věnovali parkování, teď se společně s redaktorem Radkem Duchoněm zaměříme na další problematické téma ve městě a tím je kriminalita. Probereme odpovědi kandidujících stran a hnutí v Mladé Boleslavi na otázku, jak chcete zajistit, aby se lidé ve městě cítili více bezpečněji.
2: Na bezpečnosti ve městě chtějí zapracovat všichni lídři kandidujících subjektů a většina z nich říká, že situace by se rozhodně měla zlepšit. Svoboda a přímá demokracie navrhuje nulovou toleranci k alkoholu na místech, kde se konzumovat nesmí. Dále prodej a konzumaci drog, znečišťování veřejného prostranství a bivakování. Institut třikrát a dost, tedy z opakovaných přestupků, že by byl trestný čin. Hnutí ANO 2011 plus volba pro Mladou Boleslav připomíná přesun služebny městské policie na severní sídliště a pokládá za zásadní, aby v ulicích města bylo co nejvíce uniformovaných osob. Proto dlouhodobě rozšiřují počty strážníků o asistenty prevence kriminality a asistenty bezpečného města. Starostové a nezávislí rovněž preferují strážníky na více problémových míst. Prosazovat by chtěli nulovou toleranci k hazardu a nelegálním ubytovnám.
1: Jaké další strany chtějí posílit městskou policii?
2: Chce to také KSČM, Stačilo a nezávislí. Chtějí také jednat s českou vládou o změnách pravomoci pro městskou policii, aby měli stejné podmínky a pravomoci jako státní policie. ODS plánuje posílit městskou policii, zvýšit počet strážníků a asistentů bezpečného města a výrazně posílit pěší hlídky v problémových lokalitách. Posílit městskou policii chtějí i komunisté a Šance pro Mladou Boleslav připomíná, že průzkumy ukazují, že otázka bezpečí trápí více ženy, které se zejména po setmění bojí chodit ven. Hlas pro Boleslav navrhuje si všímat více okolí, poznatky předávat a ty pak řešit. Je to podle něho ekosystém strážníků, asistentů prevence, neziskovek, úředníků magistrátu. Jednotlivé složky prý působí izolovaně, veřejnost je podle jeho lídra nespokojená a lidé se prý také kvůli tomu stěhují z města.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy z Mladé Boleslavy. Za pár minut se budeme věnovat tématu, jestli se dá zlepšit železniční spojení Mladé Boleslavy s Prahou. A pokud ano, tak jak?
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Střední Čechy vysílá speciální pořad ke komunálním volbám, které nás čekají 9. a 10. října. Oslovili jsme lídry všech kandidátek ve vybraných středočeských městech. Dnes se věnujeme Mladé Boleslavi.
2: Ano, všem jsme poslali sadu tří stejných otázek. Tou poslední byl dotaz, jestli se dá nějak zlepšit železniční spojení mezi Mladou Boleslaví a Prahou. Pokud ano, jak? Hlas pro Boleslav vidí řešení ve vybudování odpovídající trati. Plány podle nich stát má, jen musí šlápnout na plyn a nepřešlapovat na místě. Město je připravené ke spolupráci i k úhradě souvisejících investic. Občanská demokratická strana podotýká, že chybí modernizovaná trasa z Prahy přes Milovice, všijanskou spojku a bezděčínskou spojku a že ji podporuje.
1: Z našeho vysílání si pamatuji, že právě na této trase by mohly vlaky jezdit rychlostí až 200 km za hodinu. Co další strany, jaké mají názory?
2: Komunistická strana Čech a Moravy Stačilo, Nezávislí mluví také o všijanské spojce. Šance pro Mladou Boleslav navíc podporuje snahy Liberce o přímé vlakové spojení s Prahou. Ano 2011 plus volba pro Mladou Boleslav rychlejší spojení vlakem do Prahy také podporuje. Přidává, že autobusem je cestující z Boleslavy v Praze na Černém mostě za 40 minut a během dne tyto spoje jezdí v průměru každých 20 minut. Oproti tomu vlakem jede člověk ze stejného místa na pražské hlavní nádraží nejrychlejším spojem 78 minut.
1: O té době jízdy do Prahy psal ještě někdo?
2: Ano, podle starostů a nezávislých musí trvat cesta z centra Mladé Boleslavy na pražské hlavní nádraží přibližně 45 minut. Teprve při takové jízdní době může vlak skutečně konkurovat cestě autem. Zástupce hnutí doplňuje, že všechno je ale v rukou státu. Město může pouze spolupracovat na přilehlých stavbách. SPD připomíná, že je na stole další projekt, a to zcela nová trať a další nádraží. To by mělo vyřešit obslužnost tamní automobilky a zároveň i ono spojení Boleslavy se světem. Nové nádraží má totiž vzniknout přímo v centru města, tam, kde je teď zastávka Mladá Boleslav město.
1: A já připomenu, že odpovědi všech kandidujících subjektů jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Střední Čechy. Zítra se budeme věnovat kandidujícím stranám, hnutím a sdružením v Nymburce. Za spolupráci děkuji Radkovi Duchoňovi, s vámi se prozatím loučí Pavel Kučera.
0: Komunální volby 2026.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Vláda navrhla jmenovat do hodnosti armádního generála šéfa armády Hlaváče. Praha zahájila stavbu tramvajové trati, která propojí Malovanku se Strahovem. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Vláda navrhla povýšit náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče na armádního generála. Získat by tak měl nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Vyplývá to z návrhů, které dnes kabinet schválil. Generál poručíky by se nově měli stát Hlaváčovi zástupci Petr Čepelka a Pavel Lipka a taky šéf velitelství pro operace Jaroslav Míka. Další vojáci mají získat hodnosti generálmajora a brigádního generála. Prezident Petr Pavel bude nové generály tradičně jmenovat u příležitosti dne vzniku samostatného československého státu 28. října. V Praze začala stavba nové tramvajové trati z Malovanky na Strahov. Magistrát za ně zaplatí přes 800 milionů korun. Většinu peněz získá z evropské dotace. Práce mají trvat rok a půl. Tramvaje by v úseku měly začít jezdit v roce 2028. Nahradí tak současné řešení, tedy autobusy, říká technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Šurovský.
2: Proud těch autobusů už se nebude pohybovat, řekněme, ve vozovkách v těch určitých kritických úsecích, ale bude převeden na koleje. To znamená, je to určitě příznivější řešení z pohledu dopadu na životní prostředí, ale i plynulosti provozu a nějakého jízdního komfortu.
1: Autobusů by tak mělo ubýt i v přetíženém prostoru Vítězného náměstí v Dejvicích. Městská knihovna v Neratovicích hledá dobrovolníky na doučování dětí. S učením by pomáhali žákům prvního stupně základní školy. Zájemci můžou kontaktovat přímo knihovnu nebo radnici. Podrobnosti přidává mluvčí města Barbora Walterová.
3: Pomoc je potřeba především s českým jazykem, matematikou a angličtinou. Vítaná je ale také podpora v dalších školních předmětech. Hledají se lidé, kteří mají chuť předávat své znalosti, trpělivost a mohou dětem pomoci lépe zvládnout učivo, se kterým si nevědí rady. Sport.
1: Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Monačanem Vašerotem vyhrál 2-0. Lehečka se na soupeře dobře připravil i díky zápasovému programu.
4: Tak já jsem sledoval ty jeho zápasy, často se stalo, že hrál ten zápas přede mnou, takže jsem toho viděl docela dost a všiml jsem si toho, že určitě umí velice dobře servírovat, returnovat. Je to prostě hráč, který doopravdy umí skoro všechno, proto jsem věděl, že se budu muset hodně soustředit na svoji hru, být agresivní, dobře servírovat a nebát se s ním hrát by mělo od základní čáry.
1: O titul v Tokiu si Jiří Lehečka zahraje se Španělem Alcarazem, který zdolal svého krajana Munara 2-1 na sety. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno bez srážek. Ráno se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Polabí a v údolích. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D10 na kilometru 12,5 směrem do Turnova stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. V Příbrami v Podbrdské ulici srazilo osobní auto chodce a probíhá tam vyšetřování nehody. A nehoda je hlášená taky v Kladně v ulici Železničářů. Tam se střetla dvě osobní auta, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A naše vysílání pokračuje s Jitkou Lukešovou.
5: Hezký večer.
0: Středočeský večer.
5: No a co pro vás máme dále? Tak třeba už jste slyšeli o mobilních nebo domácích hospicech? Dozvíte se více v našem vysílání. Také si povíme, že Česko si dnes připomíná 90 let od narození svého prvního prezidenta Václava Havla. A samozřejmě vás také pozveme na zajímavé akce. Tak hezký poslech.

0: MLA je Fapurem, Kanaďanka Céline Dion, tak máme 18 hodin a 15 minut, úplně přesně. No a teď aktuálně Česko si dnes připomíná 90 let od narození svého prvního prezidenta Václava Havla. Dramatika někdejšího disidenta a posléze výraznou tvář nejen listopadové revoluce. Právě jako spolutvůrce současného ústavního pořádku si ho připomněl Senát, který letos slaví 30 let fungování. No a ve Valdštejnské zahradě Havla ode dneška připomíná také pamětní deska.
1: Jde o roli v skutku obecně respektovaného fóra, odkud zaznívá moudrý hlas lidí, kteří myslí na dlouhodobé zájmy našeho státu a kteří tyto základní zájmy nadřazují okamžitým zájmům osobním, stranickým či skupinovým.
2: Řekl Václav Havel při svém vůbec prvním vystoupení v tehdy nově ustaveném Senátu v roce 1997. Teď tato jeho slova připomíná právě odhalená kamenná pamětní deska na zdi budovy Senátu ve Valdštejnské zahradě. K Havlovu přínosu a postoji k horní komoře parlamentu promluvil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
3: Václav Havel vnímal Senát jako pojistku demokracie, pojistku svobody v naší zemi, a to nejen pro nás, současníky, ale i pro budoucí generace.
4: A podle litery paragraf Šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
2: Slavnostní odhalení desky doprovodil písničkář Jaroslav Hudka.
4: Teď dumej o právu Havlíčku Havle.
2: Vdova po prezidentovi Dagmar Havlová při své vzpomínce řekla, že si přeje, aby Václav Havel nezůstal jen součástí historie, ale aby byl součástí našeho svědomí.
5: Parlament považoval za důležitou součást demokratického uspořádání a Senát za prvek, který má zákonodárnou moc stabilizovat a vyvažovat. Dnes víme, jak důležitá je tato pojistka demokracie.
2: Na pozvání senátorů přišly stovky studentů z různých částí Česka. Třeba studentka Michaela se třídou z Masarykovy obchodní a zemědělské akademie v Rakovníku.
6: Myslím si, že by se na to nemělo zapomínat a že by jsme si to takhle právě měli připomínat tím, co pro nás Václav Havel udělal všechno. Že můžeme právě díky tomu tady stát, mít my dva rozhovor konkrétně, a myslím si, že na to trošku mladá generace začíná pozapomínat a měli bychom být vděční, že můžeme vyjádřit vlastně svobodu našeho názoru.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Vy jste středoškolský učitel, učil jste na gymnáziu?
1: Ano, dojížděl jsem do Prahy na gymnázium všeobecné a tam jsem učil fyziku.
0: Už je tady. Teď zazvonila vaše pečovatelka, je to zdravotní sestřička, takže ona vám pravděpodobně změří tlak, dá vám tlumící léky?
1: Ano, při těch provozních záležitostech se domlouváme průběžně, jak je potřeba.
0: Pan Vlastimil je ležící a zdravotní sestřičku přivítá jeho manželka Alena, která pečuje o manžela doma.
2: Je to někdy těžký, ale my jsme za to vděční, že můžeme být takhle spolu, že ta možnost je prostě. No.
0: Vy jste museli uspůsobit i ten pokoj, v kterém teď stojíme. Jste trošku přesouvala nábytek?
2: No ano, protože v nemocnici nám řekli, že manžela budou pouštět a že už bude potřebovat tuhle polohovací postel. No a v našem malém bytě opravdu dvou pokojáčku, tak se musel udělat přesuny. Prostě se to dalo.
0: Už mám jde zdravotní sestřička. Jmenuje se Kristýna Doubková a je z mobilního hospice Srdcem.
3: Dobrý den.
2: Tady ho máme.
3: Jaké pánovi? Dobrý den.
4: Dobrý den, zdraví pěkně.
3: Jak se daří?
4: No, teďka už je to dobrý, ale ráno to bylo trošku napínavé, takže nakonec jsme bolesti dořešili, překonali a teď už je to klidnější.
0: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
3: Ano, tam mám všechno, co vlastně můžu potřebovat u pacientů. Teď asi tlakoměr budu potřebovat, saturační čidlo. Můžu změřit tlak teda?
4: Ano.
3: V pořádku. Jo, ještě vám navlíknu na prst. Čidlo.
0: Tak jste pod dohledem vlastně, milé.
4: Je to v pořádku, to na tohle už jsem zvyklý.
3: Když to musí být, že?
4: Ano.
0: A sestřička bude s manželkou řešit i dávky léku, které máte na bolest. Užíváte pravidelně.
1: Z pravidla se to vždycky v nějakém čase vyřeší a jdeme zase dál.
0: Vy jste v domácím prostředí, teď ležíte, máte tady čaj, nějaký kompot.
4: Ano.
0: Tablet, máte tady mobilní telefon a dva počítačové monitory.
1: Komunikuji s lidmi. Dcera nám posílá fotky vnoučka, píšu maily.
0: Vidím, že tamhle máte Bible, hned ano. Několik, vy jste věřící.
1: Ano.
2: A máme ohromnou podporu lidí, co nás mají rádi. Jo. A dostáváme takhle sílu. No.
0: A já vím, že vám manželka večer čte pohádky.
1: No, je to takový pěkný závěr dne. Člověk nemusí příliš moc přemýšlet, ponoří se tak trošku do dětské fantazie. Manželka mi čte, ať už o Křemílkovi a Vochomůrkovi nebo o Rákosníčkovi a hvězdách. Cítím se jako v dětství.
2: Mluvili jsme, že by došlo i na Cipíska a na Runcajze. Máme tady ještě ty původní staré knížky. Říkáme, že si užíváme tu naše teď, dokud trvá. A za to jsme fakt rádi díky tomu hospicu, že bez toho by to možný nebylo.
0: Vy jste strávil v té nemocnici už měsíce. Doma je doma?
1: Určitě. Jsem ve svém prostředí, jsem mezi známými blízkými lidmi. Stará se o mě milující, pečující manželka. Cítím se tu velmi dobře.
0: Říká 59-letý Vlastimil. O mobilní hospicové péči vysíláme celý týden. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

0: máme jen...
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dalibor Janda a písnička Kde jsi? No, protože písnička končí, tak já na vás mohu mít naši tradiční otázku. Máte chuť zítra někam vyrazit? Pokud ano, zbystřete, protože jsou připraveny naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Mozaiky Františka Tesaře dodnes připomínají v Čáslavi tvorbu významného místního rodáka a jednoho z předních českých mozaikářů. O jeho životě a díle bude vyprávět restaurátor, malíř a lektor výtvarných kurzů Petr Hampl. Přednáška s názvem Příběh mozaiky, který psal František Tesař, začíná v 17 hodin na nové scéně Dusíkova divadla. Co se děje za kamerami televizní soutěže? Do zákulisí oblíbeného kvízu nechá nahlédnout Dagmar Jandová, známá jako kvízová dáma. Bývalá meteoroložka a autorka knih pro děti bude hostem besedy v městském Tylově divadle v Kutné Hoře. Řeč bude taky o ostatních lovcích, vzniku její přezdívky nebo o tom, co jí přináší popularita. Začíná se v 18 hodin na malé scéně. Večerem provede redaktor Českého rozhlasu Pavel Petr. Tapiserie Hany Jaklové nově zaplnily výstavní prostor Galerie Podvěží v Mladé Boleslavi. Slavnostní vernisáž začne v 17 hodin. Autorka se ve své tvorbě věnuje ručnímu tkaní a pracuje s barvou, strukturou i samostatnou technikou tapiserie. Její díla si můžete prohlédnout do 6. listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Středočeský večer.

Nejvěcnější pohled na Vltavu je z vyhlídky Máj. Najdete ji nad bývalými svatojánskými proudy nedaleko Teletína. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

tolik Michal Hrůza a písnička Na pořád. Blíží se 19. hodina a to znamená v tuto chvíli jedno jediné, že se patří poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený pondělní večer stále s datem 5. října, také samozřejmě vydařený poslech všech našich připravených pozdně večerních, večerních i nočních pořadů. No a já se na vás budu těšit zase zítra krátce po 17. hodině. Tak hezký poslech a hezký večer, naslyšenou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Bývalá radní Prahy Hana Kordová-Marvanová obvinila u soudu obžalovaného Petra Hlubučka ze šikany a bossingu. Uhlí v Česku meziročně podražilo. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Bývalá pražská radní Hana Kordová-Marvanová řekla, že byla obětí šikany a bossingu. U soudu v kauze Dozimetr vypověděla, že to bylo především ze strany bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka, který je v kauze obžalovaný. Nebyl ale jediný ve vedení Prahy, s kým měla Marvanová neschody. Podle Petra Hlubučka pod nestandardním tlakem nebyla.
4: To, co říká pouze ona. Nikdo jiný to neříkal, ani z rady, ani z našeho okolí, jestli se kohokoliv zeptáte, že by někdo řekl, že se na paní doktorku Marvanovou aplikoval, jak ona říká, bossing. Já bych to vyloučil. Je to tvrzení proti tvrzení.
3: V kauze jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku organizovanou skupinou. Obžalobě teď čelí 6 lidí a 2 firmy. Všichni vinu odmítají. Další 4 lidé už dříve uzavřeli se soudem dohodu o vině a trestu. Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu. Proti loňsku zhruba o 5-10%. Vyplývá to z cen, které uvedli oslovení prodejci. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun. Brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám.
5: Kostka a ořech je to nějakých 670 korun za metrák. Briketky jsou za 900.
6: Anna Bučková, majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku. Uhlí má asi o 5% dražší než v loni. Brikety jsou za stejnou cenu. Zdražit musela kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Podobný nárůst má i prodejce Martin Procházka z firmy Kominík Chotětov. Dřevo má ale levnější.
7: Na měkkém dřevu jsme klesli zhruba o 400 korun na kubíku a na tvrdém zhruba o 500 korun. Takže měkký sypaný metr máme nyní za 1300 korun.
6: Mluvčí severočeských dolů Lukáš Kopecký předpovídá cenu uhlí.
8: Ceny držíme a do konce roku s nimi nebudeme hýbat.
6: Ze středočeského kraje Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Na radnicích Prahy 13 a Prahy 15 můžou lidé odevzdávat své staré mobilní telefony. Odborná firma zařízení ekologicky zpracuje a za každý kus dá 10 korun na aktivity Jedličkova ústavu. Sběr telefonů v rámci podzimní kampaně bude trvat do 13. listopadu, říká manažer projektu Jiří Šmejkal.
9: Za každý odevzdaný mobil se navíc lidé můžou na našich internetových stránkách zaregistrovat do soutěže. Na konci roku pak vylosujeme výherce, který získá roční rodinnou vstupenku do pražské zoo.
2: Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Ráno se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D10 na kilometru 12,5 směrem do Turnova stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. Kamion s defektem stojí v zúžení taky na D11 na 32. kilometru směrem na Jaroměř. V Praze jsou komplikace na jižní spojce směrem na Černý most. Kousek za Spořilovskou je hlášená nehoda a kolona je od magistrály na 15 minut. Přejeme šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes jste přišla do Hezky česky se slovem plnohodnotný. Tak to je věc názoru, co je a není plnohodnotné, ale v poslední době se hodně objevuje spojení plnohodnotná válka, plnohodnotná invaze.
2: Já mám pocit, média to rozšířila, když přišla ta ruská invaze na Ukrajinu v roce 22. A začalo to být pojímáno jako vlastně neutrální popis toho, že to není anexe na jedno místo, ale kompletní na celý, v plném rozsahu. A já si nemůžu pomoct, ale já pořád cítím to přídavné jméno plnohodnotný, jako hodnotící, jako ano, něco kladného.
1: Je to tak, protože je to hodnota a hodnota znamená
2: něco dobrého.
1: Něco dobrého, něco plusového.
2: Tak, to slovo od jakživa se tu používalo třeba ve spojeních plnohodnotný zdroj, plnohodnotné dílo, zkrátka něco, co má plnou hodnotu, je to dostatečně kvalitní. Ale je fakt, že se to ujalo jako nehodnotící slovo.
1: No a kdybychom chtěli postupovat správně, tak jaké synonymum správné byste našla?
2: No tak já používám válka v plném rozsahu, případně ten původní překlad, řekněme, protože původně je to z angličtiny, ale do ruštiny a myslím si, že z té ruštiny do češtiny to přišlo. A v té angličtině full scale a pokud šlo o full scale war, tak se to překládalo jako totální válka.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem, schválila to vláda. Během víkendového ilegálního srazu tuningových aut policie udělila pokuty za 3 miliony korun. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda dnes schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
2: Podle ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
3: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
2: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
2: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
5: Je to pro mě projev jasné arogance Oty Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
2: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti české audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost. Za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl taky nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. Strážníci celkem zkontrolovali přes 30 tisíc lidí. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eizert.
6: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb. Sport.
0: Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jihočeši se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku a Moravané jsou po prohře 11.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 je na kilometru 240 ve směru na Olomouc odstavené porouchané osobní auto. A v Semilech jeďte opatrně v Brodské ulici. Na krajnici tam leží mrtvá srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
3: Mrchy.
1: Je mrchy, ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to je krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak jako přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, ale to ještě je strašný. Tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně nějaký...
2: Neměla hlídání, tak mě vzala.
1: Vzala
2: a pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme tě my všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, moc krát děkuju každopádně. No. Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní, prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak nějak, okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla nějakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. Mm. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jelitopitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak se člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let, že třeba ještě
2: že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: teď
1: to
2: už
1: tak,
2: ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No, no, protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá. A nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To si říkám, to, že jsme dopadli
1: to bych,
2: docela
1: to bych
2: dobře.
1: To není tak
2: špatný. Zdravím Lucku. Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne. Tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem tomu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erika Rantinga, rozumíš, na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálila jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdybychom to ukončili. A já, wow! Protože jsem nechtěla být sráb, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráb a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, nebo 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší už úplně ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně ani nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance.
3: Mladá.
2: Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: chci taky zeptat.
3: No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to půjde. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahu, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako... jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc...
2: Živel.
3: No a to si vím teď, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my chceme, tak jí strčit, ať tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat? A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let, skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo, protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co by mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním?
2: No.
3: No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty.
2: Ano.
3: Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive se vejde všude, že jo. Já jsem se z začátku říkala, to tady nedám, tady bych jive ještě. Já bych to tango i na... tady na těch dva na dva dala, víš, znáš to, no blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho odtancovali, jako, to byly stovky plesů, tak, no to mě bavilo, změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standarťák. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce spousty koláčů. Jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo, protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jaký latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme končili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí, protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtit, a nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy, přenádherný.
2: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
3: Myslím, já to vím, myslím, no ten byl 2-3 roky, ne?
2: Ano.
3: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
2: To se stává?
3: Ano,
2: fakt?
3: To se stává všem, všichni jsme měli my bibky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň. Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácela po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No,
2: Honzík Révaj.
3: Honzík Révaj, tanečník. Pán excelenc. Ten dělal Krvinku, viď, Drákulovi.
2: Honza Révaj? Jestli dělal Krvinku?
3: Myslím, že dělal Krvinku, no. Máma taky dělala Krvinku, ne?
2: Máma dělala Krvinku.
3: No a Honza tam byl taky.
2: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční, výrazný roli v muzikálu Drákula. Tak, kdyby nikdo nevěděl.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Hmm. Můžete to hele, nějak víš co? Přiblížit normálnímu...
1: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře, ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková různá, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to... meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, 4letý dítě v těle 25letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo tak je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař. To je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme. Je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje. Když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horší zdraví lidi, tak se horší i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***at. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
0: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
1: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila. Normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale... že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní, důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těmhle těm, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně.

0: jo. Jako, já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem. Tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a dát jí na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, no, odmítáte platit QR kódy, no, neumíte jako, si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
0: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram, oproti tomu, Instagram,
0: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
0: moderní technologie. To je jednoduché, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když si to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím, s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám, jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako měli ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věřej a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
0: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
0: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
0: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
0: jo,
1: a taky,
0: je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
0: Jo. No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmarja, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známý, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa se psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné, děkuju moc.
0: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravit maminku.
0: A ještě ti musím říct na závěr, já si tě pamatuju takhle malé. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
0: jednou. Ahoj,
1: čau.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. V krušnohorské Moldavě řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o předvolební turistiku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Do Moldavy v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Ze stejného důvodu se muselo hlasování v Moldavě před 4 lety opakovat.
2: Snad 6. období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
3: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
4: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tam 10.
3: Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka přepravila letos v průměru kolem 30 tisíc cestujících měsíčně. Cestující využívali na pomezí Vysočiny a jižních Čech motorové i parní vlaky, které dál jezdí od pátku do neděle až do 17. listopadu. Pak budou provozovatelé opravovat trať. Plány na příští rok přiblížil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
5: Určitě můžou se těšit na to, že bude hustší provoz, 5 párů vlaků denně na každé trati. A budeme jezdit o víkendech už od Velikonoc a od června potom každý den. Sport.
0: Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Trenér Santi Denia nemůže počítat ani se Štěpánem Chaloupkem a vykartovaným kapitánem Ladislavem Krejčím. Češi se ve Wembley pokusí po 3 porážkách získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 na 2. kilometru ve směru na Turnov stojí na konci připojovacího pruhu neosvětlené osobní auto bez řidiče a posádky. Je označeno a na místě je asistenční auto. A porouchané osobní auto s přívěsem je v odstavném pruhu na dálnici D1 na kilometru 164,5 směrem do Brna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Rudolf Jelínek. Destiláty, které navazují na 400letou tradici.
1: Říká vám něco slivovice Rudolf Jelínek?
2: Ano, to mi říká. Moc dobrý.
3: Tak to zná si každý, kdo pije alkohol.
1: Jakou má chuť?
2: No tak cítím tam švestky. A pokud si koupím slivovici hruškovou, tak zase cítím hrušky.
3: Jako slivovice, čistá, dobrá. Ne úplně jako domácí, ale je kvalitní.
1: Jak dlouho je slivovice Rudolf Jelínek na našem trhu?
2: Takových 80 let, 90, no dlouho.
3: Byla tady už za doby protektorátu od 19. století někde?
0: Počátky palírenství ve Vizovicích najdeme už v 16. století. Tehdy palírny vznikaly jako přidružená výroba pivovarů a obvykle se v nich zužitkoval odpad vzniklý při vaření piva. Alkohol se pálil i z ovoce, z obilí se vyráběla žitná. Kolem poloviny 18. století ve Štěpské ulici vyrostl nový pivovar se dvěma sklepy a sýpkou a naproti němu byla nová pálenice rovněž z kamene vystavěna a do ní 5 nových měděných kotlů koupeno bylo. Výlohy činily s chlévem pro voly při ní postaveným 433 zlatých a 38 krejcarů. Tolik dobový zápis. Protože pivovarská a palírenská výroba spolu úzce souvisely, byly oba objekty spojeny podzemní chodbou. Vrchnost se uměla postarat také o odbyt svých výrobků. Činorodý hrabě Prokop Golen, majitel tamního panství, nechal postavit 2 panské hospody na náměstí a dalších 10 v okolních vsích. Na Vizovicku se odpradávna dařilo ovocným stromům, především švestkám, místní by řekli trnkám či karlátkám. Dík za to patří příhodným klimatickým podmínkám. Valašské ovoce bylo proslulé po širokém okolí. Podle pamětníků bývaly místní trhy cílem kupců až z dalekých končin. V dalším dobovém zápisu se dočteme, že chutné zahradní a ovocné plody daří se všeobecně, přičemž vyváží se mnoho čerstvého ovoce do Vídně, ještě více však ovoce sušené a ořechy do cizích zemí a tím mnoho peněz do země přichází. Nejvýznamnějším obchodníkem se sušeným ovocem byl Karel Majzl ze Zlína. Jeho firma údajně prodávala do ciziny ročně až 200 vagónů sušených švestek prostřednictvím paroplavebních společností v Terstu. Jenže po rakousko-uherské okupaci Bosny se objevily na trhu konkurenční bosenské švestky a vizovickým rolníkům a obchodníkům skončily dobré časy. Bosenské švestky totiž byly lepší a hlavně levnější a tak jim ty vizovické konkurovaly jen stěžka. Jako na potvoru v těch letech byly tak bohaté úrody. Co s tím? Když nejdou na odbyt švestky sušené, třeba bychom je mohli dostat na trh ve formě tekuté. Pustíme se do pálení, řekli si vizovičtí. Chcete-li pálit, musíte mít kde. Vedle domácích palíren tak rychle začaly vznikat i malé průmyslové podniky. Roku 1891 přišel do města Vizovic mladý muž židovského původu, který stál u počátků pozdější slávy vizovického palírenství. Přistěhoval se z Jindřichova u Hranic a jmenoval se Karel Singer. Bylo mu 27 let, když si pronajal palírnu ve Štěpské ulici. Brzy na to ji koupil a nazval ji první vizovická pálenice Karla Singera. Přestože další podniky vznikaly jako houby po dešti, ta jeho si ve Vizovicích udržovala vždy vedoucí postavení. Singrova pálenice brzy šířila věhlas valašské slivovice a borovičky daleko za hranice Moravy.
4: Před námi stojí láhev vizovické slivovice z roku 2017. Ta slivovice to je taková vlajková loď vaší značky. Ale já jsem se tady před chviličkou dozvěděla, že není slivovice jako slivovice.
5: Slivovic děláme bez přehánění desítky šarží nebo adjustáží. Slivovice není každá stejná a tahle, na kterou se díváme, je specifická tím, že je jednoodrůdová. Je z jedné odrůdy švestek a z jednoho konkrétního ročníku.
1: Světlana Lavičková si povídala s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Rudolf Jelínek Miroslavem Motičkou.
5: Kdybych vám vedle toho postavil slivovice z jiných odrůd z toho samého roku, tak budou úplně jiné. My nejsme schopni vyrábět nějaký unifikovaný nebo standardizovaný produkt. Vždycky je to přírodní produkt, který pokaždé má nějakou specifiku.
4: Chuť té slivovice vždycky ovlivňuje, z jaké odrůdy švestky je ta slivovice vyrobená a třeba také kde zraje.
5: Určitě odráží se v tom teroár, podobně jako u vína, tedy to místo, kde dozrávají ty švestky. Nejvíce do toho propisuje odrůda švestek, protože skutečně ne každá odrůda švestek je vhodná pro destilaci. Některé jsou daleko vhodnější pro čerstvý konzum, protože je sníte.
4: Která ta švestka je nejlepší pro destilaci?
5: To bych řekl, že může být část výrobního tajemství. Nejde to říct s určitostí. Celkově těch odrůd jsou desítky, nebo se používají v Česku desítky odrůd. A my pracujeme třeba tady v sadech s 9 odrůdami, které každý rok má každá odrůda své specifika, protože každý rok je jiné počasí samozřejmě.
0: Prvním konkurentem Singrovy palírny byl Zikmund Jelínek. Shodou okolností také Žid. Tato informace v našem příběhu později sehraje významnou roli. Zikmund Jelínek se ve Vizovicích poprvé objevil se svým otcem Jakubem už kolem roku 1880. O Zikmundovi víme, že se narodil roku 1859 v Luhačovicích a velice mladý, teprve 23letý, se stal ředitelem jedné z vizovických palíren. Nedlouho poté už sbíral zkušenosti jako hostinský. Když získal od města výčepní koncesi, chyběl už jenom krůček k tomu, aby si pronajal vhodný pozemek a v červnu 1891 byl závod u vyrábění kořalky schválen. Podniku se dařilo a firma sbírala ocenění na národopisných a průmyslových výstavách. Přes všechny úspěchy však Jelínkův podnik Singrově palírně ve Štěpské ulici zpočátku jen sotva dýchal na záda. Švestky plodily, Singrovi i Jelínkovi se dařilo, jiný odbyt pro ovoce nebyl a tak se vizovičtí sadaři rozhodli založit další podnik na zpracování ovoce. Združili se do akciové společnosti, zakoupili Maňasův mlýn u silnice k Zádveřicím a roku 1894 u něj zřídili palírnu. Rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice se ale dlouho při životě neudržel. Zanikl po pouhých 5 letech. Zavinil to patrně nedostatek kapitálu a snad i nedbalé vedení. Nicméně zkratka společnosti Razov přežila a stala se ceněnou značkou, kterou užívali noví majitelé.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: My se ale vraťme k Zikmundovi Jelínkovi. Stal se velmi váženým občanem Bizovic. Byl například zakládajícím členem Bizovické spořitelny, členem obecního výboru i městské rady, iniciátorem výstavby místní synagogy. Byl otcem dvou dcer a dvou synů. Starší Rudolf se narodil 20. června 1892. V 19 letech nastoupil k otcově firmě, ale nedlouho na to musel narukovat do války. Za první světové války na palírenské podniky dolehla hospodářská nařízení. Už na podzim 1914 bylo zakázáno pálit z obilovin. Po třech letech bylo zakázáno pálit fakticky ze všech běžných druhů ovoce. Na konci války Vizovické palírny úspěšně vykročily do časů první republiky. 60-letý vdovec Zikmund Jelínek po bezmála 30 let strávených budováním firmy předal rodinné žezlo svým dvěma synům, Rudolfovi a o 5 let mladšímu Vladimírovi, a odešel na odpočinek. Život zakladatele slavného rodu vizovických palírníků se uzavřel v požehnaném věku 77 let. Byl pohřben ke své manželce na židovském hřbitově v Holešově.
2: Kdy je nejlepší sbírat švestky na slivovici?
3: V obecné rovině je potřeba sklízet švestky zralé. Určujeme zralost podle cukernatosti těch plodů, každá odrůda dosahuje jiných cukernatostí a v obecné rovině za nejvhodnější bývají považovány švestky, ne úplně ty rané odrůdy, ale ty pozdější odrůdy, švestky, které dozrávají v srpnu, v září. My dokonce sklízíme některé odrůdy ještě v říjnu, protože máme pozdní odrůdy, jako je třeba prezenta, která je opravdu nejposlednější odrůdou, kterou sklízíme.
2: Kam půjdou teď?
3: Teď projdou příjmovými vanami, kde to ovoce musíme lehce rozdrtit, tak, abychom nepoškodili jeho pecky. To je důležité, protože ty obsahují hořké látky, které by se potom propisovaly do toho destilátu.
2: To znamená, že chuť té slivovice hodně ovlivňuje, jak je ta švestka masitá a jestli nedojde třeba k poranění té pecky?
3: Ano, pokud by došlo k tomu, že bychom rozdrtili velké množství pecek v tom kvasu, tak ten výsledný destilát to významně ovlivní, bude velmi hořký, bude nekvalitní.
2: No a nebylo by tedy lepší posadit tady jednu babku, která by ty švestky vypeckovávala?
3: Ne, já říkám rozhodně ne. Česká, anebo možná šířeji středoevropská slivovice musí být cítit peckama. V tomto regionu se vždycky kvasilo a destilovalo za přítomnosti pecek v tom kvasu a v té destilaci. Taková ta lehká tříslovina, svíravá chuť dřeva, která je přítomná v slivovicích, které jsou z tohoto regionu, je pro mě naprosto jednou z nejdůležitějších charakteristik toho, jak má slivovice po Česku, středoevropsku vypadat.
2: Tak jsme se posunuli, vidím tady krásně nadrcené ty švestky. Ano, pecky jsou v celku. A bude se dít co? Protože ty švestky už byly nadrcené, když jsme přišli.
3: Teď je přečerpáme do kvasných nádob, do kvasných tanků, které jsou v uzavřené kvasírně, která má celkovou kapacitu přibližně 3 miliony kilogramů ovoce. Máme tady kvasné nádoby, které jsou buď z nerezy, anebo jsou vevnitř smaltované. Naplníme je zhruba do 4/5 objemu, necháme přírodu prostě dělat svou práci, takže dojde k proměně toho cukru obsaženého v tom dobře vyzrálém ovoci na alkohol a oxid uhličitý. Potom budeme destilovat.
2: Proč plníte ty tanky jenom do těch 4/5?
3: Spoléháme na spontánní kvašení, nejsme schopni tady řídit teplotu při tom kvasném procesu, ani si nemyslíme, že by to bylo účelné u ovocných destilátů. Takže to spontánní kvašení v těch prvních dnech po naplnění toho tanku se rozeběhne velmi dynamicky a v podstatě předcházíme tomu, aby nám to vybublalo ven, aby nám uletěly kvasné zátky na tancích.
2: Jak dlouho to ovoce, nebo konkrétně tady ta švestka, kvasí?
3: To hodně záleží na její zralosti a obsahu cukru a potom také na okolní teplotě. Dnes, švestky, které přijmujeme dnes, a pro ilustraci dneska podle mě denní teplota nepřekročí 12 stupňů Celsia, dnes už ten kvasný proces švestek bude trvat řádově 2 měsíce. V létě, v srpnu, kdy jsou venku i tady vevnitř vysoké teploty, tak ty švestky prokvasí za 2-3 týdny úplně bez problému. Se snižující se teplotou se prodlužuje ten kvasný proces.
1: 27-letý Rudolf a 22-letý Vladimír Jelínkové se 1. září 1919 pustili do práce. Firemním názvem Zikmunda Jelínka synové vyjádřili úctu otci a zakladateli podniku. O 2 roky později se rozhodli koupit i zaniklý Razov. Rolnický závod ovocnářský měl nejlepší perspektivu díky výhodné poloze. Bylo možné ho rozšiřovat o další pozemky, ale hlavně ležel blízko železniční trati. Bratři Jelínkové vybudovali vlečku do závodu, novou palírnu, destilaturu, kvasírnu, 4 skladiště. Spolupráce ale nakonec vzala za své. V roce 1926 se bratři rozešli v názorech na podnikání a každý šel svou vlastní cestou.

0: Bratři si jí mění rozdělili mezi sebe. Vladimírovi připadla značka Zikmunda Jelínka synové a původní provozy. Rudolf Jelínek si ponechal závod na Razově, propůjčil firmě své jméno a přišel s novým nápadem. S produkcí košer destilátů, při jejichž výrobě se nepoužívají suroviny, zařízení ani postupy, které by odporovaly předpisům židovské víry. Proces počínaje výběrem švestek, přes kvašení a destilaci až po uložení v zapečetěných nádobách dozoroval pověřený zástupce židovské obce. Výrobky pak byly opatřeny hechšerem, potvrzením, že jsou skutečně košer. Židovský původ Rudolfa Jelínka byl tehdy pochopitelně ku prospěchu. Valná většina košer destilátů šla na export, zejména do Spojených států amerických, kde Jelínkovu košer slivovici vyhledávali členové tamní početné židovské komunity. Značce Rudolf Jelínek přinesla velmi slušné zisky. Z jejího úspěchu zároveň profitovali i subdodavatelé, výrobci skla, etiket, beden, korkových uzávěrů. Velké plány do budoucna o znásobení odbytu však rozmetala politická krize, ústící v rozbití demokratického Československa. Pálenici Vladimíra Jelínka se od počátku nedařilo tak dobře jako bratrově firmě. Potýkal se s dluhy, nepřidala mu hospodářská krize. Ačkoliv jeho manželka vnesla do firmy slušný podíl a Zikmund Jelínek poskytl synovi štědrou půjčku, problémy se podařilo zažehnat až po delším čase. S pomocí další půjčky od městské spořitelny otevřel sklad a filiálku v Bratislavě, odkud zdejší obchodní zástupce zahájil expanzi výrobků na Slovensko. Nakonec se firma z finančních nesnází dostala a i ona našla odbyt v ostatních státech Evropy i v zámoří.
1: Tady to vypadá jako v nějaké fantastické továrně.
2: To, na co se díváte, je soustava 4 destilačních kotlů. Vidíte tady spoustu mědi. Měď je velmi důležitá, protože při kvašení vznikají těžké kovy, které měď zachycuje. Tady průzorem můžete vidět bublající švestkový kvas, protože aktuálně ve všech 4 kotlích destilujeme švestky.
1: Vypadá to trochu jako tekutá povidla.
2: A právě proto, abychom předešli tomu, co se lidem z povidly stává velice často, že se vám připálí, tak používáme kotle, které nemají centrální zdroj tepla, například plynový hořák nebo přikládání pod kotel, ale vidíte to nerezové opláštění, ve kterém je pára a ten kotel je zahřívaný párou. Je to v podstatě duplikátor, to znamená, je to jak parní hrnec.
1: Jak dlouho to trvá, než z těchto řídkých povidel vznikne ta průzračná tekutina?
2: To musí vždycky trvat několik dní, protože naše slivovice je vždycky 3x destilovaná. Tou první destilací dostaneme lutr, někdy také lighter, což je první destilát, který obsahuje přibližně 20 až 25% alkoholu. Obsahuje také všechny průvodní látky, které nechceme v tom výsledném destilátu a jako takový rozhodně není určen ke spotřebě. Potom vezmeme tuto materii, ten lutr, předestilujeme jej znovu a už bychom dostali destilát, ale my jdeme ještě destilovat po třetí. Dostáváme rektifikát, tady po té třetí destilaci se dostáváme na nějakých 70% alkoholu. To je důležité pro nás proto, že je to součástí velice tradičního historického výrobního postupu tady v Jelínkovi. Rudolf Jelínek destiloval 3x proto, že v letech se osvědčilo to vyšší procento alkoholu výhodnější pro zrání destilát. Jednoduše lépe dozrává při více procentech alkoholu.
1: To znamená, že když vy tady vydestilujete po třetí, tak ta 70 by se ještě pít nedala. Za prvé je to hodně silné, ale za druhé to ještě není uležené?
2: Pít by se už dala, ale my nelahvujeme jednak slivovici tak silnou. Naše slivovice mají 45 nebo 50% alkoholu. Druhák nikdy nelahvujeme čerstvou slivovici. Bytostně jsme přesvědčeni o tom, že slivovice, a nejenom slivovice, ale ovocné pálenky, potřebují si odležet. A nikdy tady nelahvujeme destiláty z peckovin, tedy švestek, meruněk, třešní, mladší jednoho roku. A nikdy tady nelahvujeme jádroviny, to jsou například jabka, hrušky, mladší 9 měsíců.
1: To znamená, že tady po té třetí destilaci zase přečerpáváte kam?
2: Do nerezových nádob, do nerezových tanků, které jsou určené právě pro to buď středně, anebo dlouhodobé uskladnění, respektive zrání toho destilátu. V případě, že nechceme dosáhnout zlaté slivovice nebo jednoduše pálenky, která prošla dřevěným sudem, tak použijeme jednoduše nerez, případně nádobu opět, která je vevnitř smaltovaná.
1: A v případě té zlaté slivovice, to jsou ty klasické dubové sudy?
2: Pro slivovici jedině dubové dřevo. Pro zajímavost, teď jsme zkoušeli meruňkovici, staří.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: No a tady bych řekla, že jsem ve velkém vinařství.
2: Přitom to není vinařství, ale prostor, kde zrají destiláty v dubových sudech. Máme tady přibližně 700 sudů a v těch sudech zrají slivovice, meruňkovice, máme tady jablkovice z místních jablek od rudy Moravská jadernička a řadu dalších destilátů, kde, řekněme, ač jsme velkým zpracovatelem ovoce a troufám si tvrdit rozhodně jedním z největších výrobců slivovice na světě, tak umíme jít do toho detailu, že teda vám můžu dát ochutnat z jednoho konkrétního sudu a ten bude úplně jiný než jakýkoliv jiný sud. Zase jsme u té diverzity nebo rozdílnosti, protože jestli na začátku ten velký rozdíl mezi jednotlivými pálenkami dělá to ovoce, tak na druhé straně ho může dělat ještě způsob zrání nebo uskladnění.
3: Rudolf a Vladimír Jelínkovi se stejně jako jejich otec stali významnými osobnostmi Vizovic. Podporovali sport a kulturu ve městě. Zastávali zastupitelské funkce. Rudolf zasedal v živnostenské komisi. Vladimír byl v komisi pro stavbu železnice z Vizovic do Valašské Polanky. Jako předseda židovské strany pronikl do městského zastupitelstva. Jenže zanedlouho mělo být všechno jinak. Narůstajícímu pocitu ohrožení hitlerovským antisemitismem se členové Vladimírovy rodiny rozhodli uniknout tím, že se formálně rozešli s židovskou vírou a po vyškrtnutí z židovských matrik byli nadále vedeni jako bez vyznání. Situaci Rudolfova podniku komplikovalo ohrožení exportů košer pálenky do zámoří. V dubnu 1939 se mu podařilo legálně opustit okupovanou vlast a odcestovat do Spojených států. Zda ho tam vedla návštěva světové výstavy v New Yorku nebo šlo o soukromou obchodní cestu, to už dnes nevíme. Tíha správy podniku přešla na manželku Irenu a na 18-letého syna Zdeňka. Rudolf Jelínek se původně nemínil do Evropy vrátit a snažil se pro svou rodinu vyjednat vystěhování. Manželka Irena a synové Zdeněk a Jiří se dali od vizovického římskokatolického faráře pokřtít

0: obstarali si pasy a předali právníkům plné moci k prodeji nemovitostí firem i ochranných známek. Přesto se Rudolf v říjnu 1939 neočekávaně vrátil do vlasti. Není zcela jasné, co ho k tomu přimělo. Víme jen, že následky to mělo fatální. V omezených podmínkách pracovaly bizovické palírny ještě rok, ale pak na ně byla jako na židovský majetek uvalena nucená správa. Všichni tamní židovští majitelé byli přinuceni prodat firmy sudeckým Němcům a zapáleným nacistům. Diletantské počínání nových hospodářů přivedlo podniky na pokraj krachu. V dubnu 1940 zlínské gestapo zatklo Vladimíra Jelínka. Byl deportován do koncentračního tábora ve Flossenburgu, určeného politickým vězňům, kde 10. června 1942 zahynul. Vladimírův osud byl varovným příkladem především pro rodinu jeho bratra. Rudolfův syn Zdeněk nehodlal příkoří přihlížet s rukama v klíně. Zřejmě přes strýce Vladimíra získal kontakty na podzemní hnutí a začátkem roku 1942 se rozhodl přejít do ilegality. Podařilo se mu tajně utéct a vypustit do světa falešnou informaci, že se oběsil. V nejhorších týdnech Heydrichiády získal pomocí přátel z odboje falešné doklady a přesunul se do Prahy, kde se podílel na protinacistických sabotážích. Po válce se vrátil do osvobozených Vizovic. Rudolf a Irena takové štěstí neměli. Spolu se synem Jiřím byli deportováni do Terezína a odtud na podzim 1944 v sérii velkých likvidačních transportů do Osvětimi. 18-letý Jiří Jelínek díky mládí a fyzické síle na rozdíl od svých rodičů peklo osvětimské továrny na smrt přežil. Poválečná obnova podnikání nebyla snadná. Co nepobrali Němci, to zůstalo na pospas Rudé armádě. Přesto hned po osvobození rozjel Zdeněk Jelínek díky vysoké státní dotaci opět výrobu. Obnovená firma byla pro stát významný exportér, a tedy i zdroj deviz. Zdeněk se staral i o osiřelý podnik strýce Vladimíra, ale ne dlouho. Zemřel na jaře 1946 na tuberkulózu. Bylo mu pouhých 25 let. V zápětí palírny čekala národní správa a poté znárodnění. Jiří Jelínek se s manželkou a dcerkou legálně vystěhoval do Izraele. Ještě před odjezdem dal státu povolení k registraci originální firemní značky Rudolf Jelínek. Vizovické palírny byly začleněny do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno. V 60. letech se po několika reorganizacích staly závodem číslo 6 národního podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště. V období socialismu byla Vizovická palírna často oceňována titulem Vzorný exportní závod a zajišťovala až 85% státního vývozu lihovin.
1: Ta láhev, ten klasický budík, to je typická láhev, která provází Jelínkovu slivovici celých 125 let.
2: Bohužel musím říct ne, je to docela ale zajímavý příběh. Ta láhev se původně jmenuje Raspberry malina a byla vyvinuta ve sklárnách v Usobrně pro likérku Kort Ptáčník ve východních Čechách, která už neexistuje. V poválečných letech se do ní plnil malinový likér, potom také malinovka. A protože malinový destilát se vyráběl tady a ne tam, tak v rámci spolupráce východočeských konzerváren a slováckých konzerváren tenkrát v 60. letech, ta láhev doputovala do výrobního programu společnosti Rudolf Jelínek. Stala se z ní v podstatě taková ikona toho našeho snažení a dneska je to naše, řekněme, vlajková láhev, vlajková loď a ikonické balení.
0: Po roce 1989 se dosavadní pobočný závod slováckých konzerváren osamostatnil. Akciová společnost Rudolf Jelínek se snaží držet tradice, mimo jiné zakládáním vlastních švestkových sadů. Sen, který prý měli už předváleční majitelé, se začal zhmotňovat v roce 2003, kdy byly na pozemcích nad firmou vysázeny první švestkové sady. Zraje v nich celkem 9 odrůd, Čačanská lepotica, Stanley, Gabrovská, Hanita, Prezenta, Valjevka, Top Taste, Katinka a Čačanská rodná.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni, chtějí zápasit. I knoflík jen čím schází, si přišívají hned.

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste. Policisté je zabavili v Česku i dalších 16 zemích. V újezdu nad Lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 nemocných. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT. Informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie, především v oblasti Mekongu. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
3: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
4: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
3: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
5: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
3: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
0: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Ve finále ho porazil Lotyš Andžej Slebeděvs a připravil ho o třetí vítězství za sebou. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 je až do ranních hodin uzavřený pravý jízdní pruh mezi kilometry 40,5 a 45 ve směru na Turnov. A na nehodu dejte pozor v Praze v Opatovické ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Jueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Jouet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním benja. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil, teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze. Spekuluje se železničními akciemi. Pan Jay Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňující mu uplatnit zázračnou schopnost prstů, vsadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával, nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mástrsnem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek saloního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní.
Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeejům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoliv penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Milujem nešíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčil zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověďmi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následovalo Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nacpány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezi tím změnila.
Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150,000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ, mladý muži.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Joe, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ty dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil?
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Hello, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironicky.

0: Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobila.
1: Chcete to zkusit?
0: No, proč ne?
1: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
2: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
1: Kde jste se naučil krotit koně?
0: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
1: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
0: Co na mě může vidět?
1: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého greenhorna.
0: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
2: A tak jsem poznal slavného westmana Sema Hawkinse. Tenhle westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. Spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
3: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu Sam Hawkins taky bude líbit.
2: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
3: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
1: Tak si myslím, že bychom měli tomu greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
3: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
0: Odjezd? Kam mám jet?
3: A kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
1: Přece nechcete na věky zůstat greenhornem.
3: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
1: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
0: Ale Mr. Henry...
1: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dám vám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
0: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
1: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle

úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 servejrové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sema Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: 머리 셀 마이스
1: 너의 인생을 세스템이 버스로 우시는 서정이 났어 아 예스테스템이 버스로 우시는 이스코젠
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvér mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí! Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White. Vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
3: Dobrý den.
4: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pohov, co?
3: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
4: To vidím, opilí, jak zákon káže, do jednoho.
3: Hned je zbudím.
4: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou jele tři muži?
3: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
4: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
3: Stalo se něco, Mr. White?
4: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
3: Přeháníte, pane.
4: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
4: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
3: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
4: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
5: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
4: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
5: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
4: Inženýr, jako vy.
5: A vy pracujete tady na tom úseku?
4: Víte dobře, že na sousedním.
5: Tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
4: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
6: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
4: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
6: Cože? Za prominutí? Pitomého greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
3: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
5: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivění?
3: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
5: Hitlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
7: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
3: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jinak vás srazím k zemi.
7: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec, myslí si...
5: No tohle to jsem ještě neviděl, co si to...
3: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
4: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
4: Shatterhande, nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
3: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
4: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
3: Je tu sem, Will a Dick.
4: No tak mě alespoň doprovodíte.
3: S Bancroftem už mluvit nechcete?
4: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jih a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

když v báru houstne dým, tu nad likérem svým já sním, že přijde.

0: že přijde on. Mého srdce šampion.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví. Přátelé.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Věřte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stal kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, kdy jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na náraznících, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky. Jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřili společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

Srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch, tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: To vám řeknu, to je servis tady ve studiu Českého rozhlasu v historické karlínské budově. No, je tady, Petr Kubala tady je, sedí proti mně, hází prasátka jako obvykle do našich webkamer studiových. Já z boku, takže prostorově výraznější, on čelem, sympatičtější, tak to asi má být a já jsem spokojen. Když jsem tady sám, tak je mi smutno a taky spousta posluchačů už píše. A kde pak máme pana Kubalu? Tak dneska tu je, zdraví, mává, já mávám, 2 hodiny vysílání na vaše téma. To dnešní téma vymyslel, nebo už dávno, je to několik měsíců, představil posluchač, a já nevím, jestli smím říct jeho jméno, ale každopádně vím, že je ze Špindlerova mlýna. A to vím, že mám povolené říct. Je to o archivnictví, no. Jo, že máte archivní věk, no tak super, to se hodí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Vás tady ze studia mluvící zdraví Honza Macoun, mlčící, ale u mixážního pultu a taky u telefonu. Ten, který vlastně musí i ty gymnastické kousky akrobatické z prsty, to nedokážu ani já. Jdu se soustředit na mluvené slovo a taky na písničky, které jsou k tématu. Když o archivnictví, tak Golden Kids.

0: Příjemný dobrý večer, z Prahy zdraví Honza Macoun. Před námi 2 hodiny povídání na vaše téma. Vaše téma, už jsem zmiňoval hned v úvodu hodiny, že vybral pan posluchač, co vím, že smím říct, tak je ze Špindlerova mlýna. Tak doufám, že poslouchá. Psal dopis, který mě moc potěšil. Teda vlastně není první, už je poněkolikátý. A vlastně si po několika měsících trochu posteskl, že jsem ještě nedal téma nebo témata, která vložil, vymyslel nebo byl by rád, kdyby se probrala. Ale tak to chodívá, tak někdy člověk neví, jak to správně uchopit. A taky mám třeba jisté obavy a častokrát liché, jestli o to bude vůbec zájem. Jak se kloníte vy k tématu o archivnictví? No, co po vás zůstane? Kdo vám vyhazuje vzpomínky? Schováváte milostné dopisy? Máte doma archiv nebo binec? Čeho jste se zbavili moc brzy? Věříte rodinným historkám? Pátrali jste po předcích? A co, na matrice, jako doma? Já tedy jednou a bohatě stačilo, ale když musíš, tak musíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Téma archivnictví je tu pro vás nejen telefonním číslem, ale kdo se na to necítí, bojí se nebo má nějaké zlé předtuchy a nebo zkusí lépe formulovat své myšlenky přes písmenka, tak je tady možnost linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Nejen pan posluchač, ale i vlastně po uspořádání, a to věřte, trvalo to hodně dlouho, mých vlastních myšlenek, jsem se nakonec rozhodl tohle téma dát. Tak povězte i vy sami, jestli jste opravdu na té matrice jako doma, jestli vás baví třeba hledat střípky z minulosti, případně jestli to ve vašem bytě vypadá opravdu jak v nějakém archivu. Nebojte se, Praha nekouše, telefonní číslo znáte, rád ještě jednou připomenu 731 800 900, kdo otevře dnešní vysílání. Už se tady také otevírám pomocnou takovou tu blikající tabulku 6 telefonních čísel a náhoda, kdo se dovolá, ať už vy pravidelní volající, prosím vás, jo, tak zkuste zapřemýšlet, popřemýšlet, hlavu a patu, aby to mělo, a kdyby náhodou jste se na to necítil, nevadí, já vás když tak provedu, a to platí především pro vás, úplně nové posluchače nebo posluchače, kteří často poslouchají, ale nejsou si úplně jisti, že by to dobře dopadlo, tak se fakt nebojte. 731 800 900, půjdeme do minulosti a snad nebudeme plakat, maximálně radostí se usmívat.

0: Honzo, já jsem si vždycky myslela, že máme početnou rodinu. Na zadních stranách fotografií bylo napsáno teta Růža, teta Božena, strejda Jarda. Když jsem začala dávat dohromady rodokmen, nevycházelo mi to. Toliko sourozenců přece babička neměla. Až její nejmladší sestra mi vysvětlila, že Růža bydlela naproti. Božena s babičkou pracovala a Jarda jim chodil opravovat kamna. Příbuzný nebyl ani jeden. Já už jim přitom na velkém papíře nakreslila vlastní větve. Musela jsem je vymazat, ale fotografie jsem nechala. Připsala jsem k ním, kdo ti lidé opravdu byli. Babička měla zřejmě rodinu podle toho, koho měla ráda. Moje dcera říká, že je to hezčí než některé skutečné příbuzenstvo. V tom se s ní bohužel docela shodnu. Píše, a tady to mám, Běla z Českého Brodu. Zdravím do Českého Brodu. Půjdeme do archivu, anebo půjdeme k nějaké obecní kronice? Jste kronikáři? Zajímá vás, co bylo? Abych se přiznal sám za sebe, rovnou říkám, úplně ne dvakrát rád se tam v minulosti, protože pokud náhodou tam je nějaké bolavé místo, tak tam hrozí pravděpodobně, že vyhrknou slzy, což neříkám, že chlapi nepláčí, ale zase způsobovat si bolest něčím, co se změnit nedá, tak to se mi fakt nechce. Ale na druhou stranu žít ze vzpomínek, co jiného člověk má dělat, když je třeba upoután na lůžku nebo když se mu sakra mnoho let nedaří. Tak schválně zkuste vy mi přiblížit, jak jste archiváři a vůbec, jestli vám tohle téma něco říká. Koho tady máme, kdo je na první návštěvě, tady je Honza, kdo je na druhé straně. Já vás poslouchám, teda posloucháme vás všichni a neposlouchá vás nikdo. Tak Peťo, dáme tam jiný telefon třeba, nevím, tady. Halo, halo.
1: Dobrý večer.
0: Krásný večer, kdo je tam?
1: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Zdravím, Uherský Brod, Otu.
1: Já zdravím všechny posluchače, všechny vás zdravím, pěknou noc. A nevím, jestli to bude k tomu pasovat, ale můj děda, když se mu narodila první dcera, moje matka, tak dal do jedné lahve slivovici, zaštuploval, zalil to voskem a máme tu flašku od roku 1938.
0: A kdy ji otevřete, že bych se stavil?
1: Nikdo nemá odvahu to otevřít.
0: Já klidně přijedu, rád otevřu, jestli vám to v něčem pomůže, není problém.
1: Trošku žluťoučka.
0: Nevadí. Vada na kráse možná, ale na chuti.
1: Takže máme 88 roku starou slivovici.
0: Tak to je to jediné archivní, co se dá říct o vaší domácnosti nebo o vašem žití, na co dáváte pozor?
1: No to je asi jen ta slivovice.
0: No jo, a to pokušení, to jste neměli nikdy pokušení otevřít?
1: Já teď 20 roků nepiju.
0: Ach bože, to je neuvěřitelné.
1: A žiju se sestrou, no ta už nepije vůbec.
0: No tak to je teda.
1: Takže to bude pokračovat dál.
0: Tyhle ty vlastně lidé, kteří s tím sekli, bývají často takový duševně zlí na ostatní, kteří třeba rádi si zobnou nebo tak. Jo, ale ne, já to zcela vážně. Jo. Máte takový pocit, že to někdy otevřete, že opravdu bude někdy ta životní příležitost otevřít tento archiv, anebo ne?
1: Totiž po nás asi nezůstanou děti, takže my to budeme pravděpodobně muset otevřít ve vhodnou chvíli.
0: Ano, a kdyby náhodou ta chvíle nastala a nějak jsme ještě nezapomněli nic, tak nám dejte vědět, ať máme taky výsledek toho, jak to chutná třeba.
1: Já bych vám velice rád volil.
0: Vy jste tak hodnej, ale na ulejvání, i když jsem ve škole byl expertem na ulejvání, tak myslím v tomto případě to není úplně tak taktní, ale děkuji mnohokrát. Děkuju.
1: Jo.
0: Ať se vám daří.
1: Můj příspěvek.
0: Děkuju. Pěknou archivní noc. Ať se daří. A
1: vám také.
0: Vy ostatní, nebojte se, volejte dál. 731 800 900 archiv. No, co se dá říct o vaší domácnosti, o vašem žití, že je archivní, na co dáváte velký pozor, co třeba strážíte opravdu pro budoucí generace, anebo máte rádi, jak se říká, vrtání se v minulosti, nebo jste kronikář, nebo osoba, která zapisuje do takové té obecní kroniky, nebo máte rodinnou kroniku, lpíte na tom, až se vám všichni ostatní z rodiny klepou na čelo a říkají, Uďo, tohle ale není normální. Tak neleňte zvednout telefon, ťukejte, Praha čeká, Macík taky.

0: 23.18, tady je společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Noční linka, ta je z Prahy a téma vybrali jste vy. Říkám to tak obecně, protože jsme tady jedna velká rodina noční linky posluchačů, volajících nebo jen pasivně poslouchajících. Kdo nás poslouchá a kde? Kdo je na druhé straně?
1: Tady je Rej z Jižní Moravy.
0: Zdravím vás, směr Morava, jich konkrétně. Povězte, jaký jste archivář?
1: No, archivář. Já jsem se kdysi, když jsem byl v nemocnici kolem zhruba 18. roku, setkal s jedním pánem, který ho zaujalo moje jméno. A tvrdil mi, že zná moje předky, že přišli na Moravu z Itálie.
0: Ano.
1: Takže tenkrát mi to tak trošku vrtalo v hlavě. A zhruba po 30 letech se stalo, že se začaly vlastně digitalizovat kroniky. A tak v televizi se objevil takový pořad, kde se pátralo po těch předcích. Tak mě to zaujalo, tak jsem to taky zkusil. Zjistil jsem, že teda, co se týká těch předků z té Itálie, to pravděpodobně nebyla pravda. Ale dostal jsem se díky těm kronikám ke svým předkům až do roku 1700.
0: Aha, a jaké bylo poznání toho, překvapení?
1: No, překvapení, já mám totiž takové německé jméno i příjmení.
0: Ano.
1: A ono se tady teda v České republice moc nevyskytuje, je nás tady asi jenom pár. Ale zjistil jsem, že to s tou Itálií asi nebude žádná pravda, protože až do toho 17. do toho roku 1700, kam jsem se dostal, tak všichni mi předci pocházeli tady z Moravy. Někteří teda vyrůstali přímo tady v Oslavanech, Nová Ves a okolí, ale nedopátral jsem se, že by byl někdo z ciziny.
0: A co bylo překvapující, co jste zjistil? Protože určitě jste se u něčeho zasekl a tak nějak jste důmal.
1: No, těch zajímavých věcí tam bylo strašně moc.
0: No tak zkuste být konkrétní, jestli můžete.
1: No, jezdil jsem samozřejmě ze začátku, než jsem pátral po těch kronikách, tak jsem jezdil i po České republice, protože mě zaujalo třeba narození mý matky, když jsem zjistil, že ten rodný list je takovej zvláštní, psaný dvakrát, takže jsem se dozvěděl, že víceméně ve začátku vyrůstala v nějakým ústavu. Bylo to takový zajímavý. Dozvěděl jsem se, že ji otec vlastně nechtěl zapsat do rodného listu. A zapsal ji až asi po dvou letech. Takže to bylo první překvapení. A pak jsem narazil třeba na svého pradědečka, vlastně to byl můj dědeček, na dědečka, který byl teda v Legích. Takže to dokonce tady v okolí jedna paní matrikářka z vesnice, odkud pocházel, tak dokonce o něm napsala knížku. Takže to mě teda taky překvapilo, protože jsem nevěděl, že někdo z rodiny byl legionář.
0: A četl jste tu knihu?
1: No, tam je spíš v té knize o těch Legích je spíš o něm jenom taková jedna pasáž.
0: Aha, dobře.
1: Takže jakoby ne celá kniha, jenom zmínka několik fotografií, protože on ještě na těch průvodech v té vesnici chodil v té legionářské uniformě. On měl takovou tu kozáckou papuchu a šavlí a...
0: Jinými slovy, když ty si udělal celý ten vlastně rodokmen, nebo tam, kam jste dosáhl, změnilo to pohled na minulost? Byl jste potom přečtený jako stejně naladěný, anebo víc hrdý, nebo jste se zastydil třeba? Jak to s těmi emocemi zamávalo?
1: Já mám takové dvě větve. víceméně větev po mužské linii, tak ta je hornická vlastně prakticky celou dobu, takže těch 10-11 generací to byli horníci a ta druhá větev po matčině straně, tak tam to jsou vlastně víceméně sedláci.
0: Hej, děkuju za vaše zavolání a aspoň stručné představení toho, co jste zjistil v rámci minulosti rodokmenů.
1: Jediný, co mě mrzí, že jsem se nedostal dál, protože už neovládám
0: no, to přečtení. Byl jste naladěn, chtělo to a nakonec ještě tam ten kousek chybí k tomu, abyste byl asi uspokojen po tomto směru nejvíc. Tak držím palce, aby se zadařilo.
1: Jo, mějte se moc krásně a zatím nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mezi starými rodinnými dokumenty můžete najít křestní list. Tam, kde byste dnes čekali rodný. Historie vlastně těchto dokladů totiž souvisí s církevními matrikami. Do nich duchovní zapisovali křty a postupně také podrobnější údaje o narození dítěte. Křestní list byl výpisem z příslušného zápisu, který člověk dostával pro svou potřebu. Důležitý mezník přišel v roce 1784, kdy Josef II. Vydal patent upravující vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých. Stát tím posílil dohled nad evidencí obyvatel, samotné knihy ale dál vedly především církve. Od 70. let 19. století existovaly také civilní matriky pro lidi bez vyznání, vedené při okresních hejtmanstvích. Ani vznik Československa tedy neznamenal okamžitý přechod všech matrik na státní úřady. Ten nastal až v roce 1950, kdy jejich vedení převzali národní výbory. Dnešní rodinný list vydává matriční úřad podle údajů v matrice a zajímavost nakonec, datum vystavení listu nemusí být blízké datu národní. Doklad lze vydat znovu, takže i mnohem mladší listina může úředně potvrzovat narození vašeho dávného předka.

Tady si pročítám další dopis, který dorazil. Posílám panu Kubalovi vzkaz na pohlednici. Víš, tady to máš. Udav se. Tak, teď bude chviličku mlčet ještě víc, než mlčí normálně. Tak prosím pěkně, pak o tom můžeme když tak povyprávět. A jinak, co se týče k tématu, tady mám třeba... Jo, mimochodem taky děkuju za psaní k narozeninám ještě dodatečně. K tématu o archivnictví, tak jsem zvědav. Dobrý večer, pane Macoune, a všem posluchačům. K tématu mi dovolte pár řádků na tohle téma. Archivnictví jsem studoval a také pracoval jako archivář. K tomuto oboru jsem se dostal úplnou náhodou, když jsem se rozhodoval na studiích kam dál a mezi tím jsem zpracovával rodokmen naší rodiny. Když jsem se v rodokmenu dostal k mé prababičce, která pocházela z rodu Horákových a narodila se na statku ve středočeských Lidicích, jenž 10. června, to bylo 84 let, kdy nacisté s přispěním mnoha okolností tuto obec vypálili, tak jsem se nemohl rozhodnout jinak než pro archiváře. Tahle práce mě bavila a dozvěděl jsem se i spousty zajímavých skutečností. Přemýšlím, že se k ní znovu vrátím. Mám rád se takzvaně hrabat ve starých archiválích a cítit různé vůně nasáté za ty roky v nich. Ještě chci zmínit, že jsem se z rodiny od vlastně za ta léta nikdy nic zásadního nedozvěděl. Právě kvůli traumatům dědečka a Josefa Horáka, kteří byli vlastně, a teď se omlouvám, nepřečtu to, nikdo se nechtěl o Lidicích ani o těch nových Lidicích

0: Co jsi tam měl? Bylo to zásadního něco?
1: Kýveš? Jo, no tak dobře. Vidíte to, nonverbální komunikace musí být takhle. Jsme na vás dva dneska, tak jedeme dál. Ona, obecní kronika, může vyprávět také o ulici, kterou každý den procházíme. Zjistili jste si historii své ulice? 731 800 900, kdo nám volá další? Haló, haló, co se stalo?
2: Haló?
1: Já vás poslouchám.
2: Tady Helena až z Aše.
1: Ano, milá Heleno, až z Aše, prosím, až tam v Aši si stlumte nebo vypněte rádio, aby nás to nerušilo.
2: Slyšíte normálně?
1: Ne, neslyším, právě musíte vypnout to rádio. Protože jinak jsme, jak kdyby jsme byli někde v jeskyni. Tak jestli je vypnuto, prosím pěkně, jak to vypadá u vás? Jaká jste archivářka?
2: Do archivu už patřím já.
1: Ne, ne. To se ani nepozná po telefonu takhle. Ve sluchátkách 25.
2: Jo, jenom 92, 93.
1: Požehnaný věk. A ve zdraví?
2: No a jinak jsem teda jako taky také pátrala po našich, vlastně ani ne, jako bratranec mý maminky, ten udělal krásný rodokmen našeho rodu až do roku 1300.
1: Ano.
2: A strýc, ten to se ze strany otce, tak taky vypátral, takže to bylo docela zajímavý, takže to vám docela pěkný vzpomínky, no, takže se v tom taky takhle hrabu, no.
1: No počkejte, to jste to řekla tak hezky až s kyhopem, ale to já bych to potřeboval trochu rozebrat. Co vás na tom tak baví? Já jsem před chviličkou citoval z dopisu, kde pan posluchač přibližuje tu vůni nasávat, tak taky nasáváte?
2: No ne, to jsem nasávala, když jsem dělala tu, jak pro ty starý, tu akademii, tak
1: ano.
2: Jsem právě narazila právě na tyhle, na ten obor.
1: Ano.
2: Tak mě to začalo zajímat, no, tak tím pádem jsem se k tomu teda takhle jako dohrabala.
1: A zůstala jste u toho i teď? Ještě?
2: No už ne, už ne. Už
1: takže
2: ne.
1: Vy jste nasávání dala na hřebík, na věšák. Už radši ne. Ale nicméně, jaké to je, když se třeba dostanete do archivu, protože já co si pamatuju, že když jsem dorazil do nějakého archivu, třeba tady v Praze 9, když jsem potřeboval ohodnotit byt, nebo aspoň tak to soud chtěl, tak jsem byl překvapen, co vlastně, jakou historii má ten dům třeba. A proč byl postaven, kdy byl postaven, jaké byly návrhy a od kdy je tam plyn, od kdy se už netopí uhlím, to všechno bylo. Tak jsem z toho byl poněkud překvapen, takže mě překvapovaly i takové věci. Co vás, jestli ještě něco takového vás napadá? Mimořádnost, překvapení.
2: No jinak jako už jsem to přestala pátrat, protože už zaprvé už na to nevidím. Já už taky nepíšu. No tak nevím, jestli se to ujme některá z mých dcer. To pochybuju, ale...
1: Jak to hned takhle uzavíráte?
2: Já jsem s tím celou rodinu jedna, když jsme měli jednou taky session vánoční, tak jsem jim ukazovala prostě ten rodokmen a no tak jako byli všichni docela překvapení.
1: No jinak
2: archiv mám prostě spíš ještě nevyhodím blahopřání k narozeninám.
1: Ano.
2: Takže mám pěknou hromádku, no, tak změrný do sběru bude co vyhazovat, no.
1: No, ještě tak mě napadá, máte to taky tak, jako to měla moje babička, že jasně posíláme, a to si pamatuju, to byly štosy vánočních třeba pozdravů, přání a teď se vytáhl ten notýsek, ve kterém to bylo precizně napsané, že by to i slepec přečetl, tu adresu, že tam se nedalo splést v tom a babička měla nádherné písmo, opravdu nádherné písmo, její podpis jsem se naučil falšovat až opravdu někdy v 8. třídě, tak to už mi taky nic moc bylo k ničemu, ale zmiňuji to z toho důvodu, že babička měla takový rituál,

0: odeslala všechny tyhle ty vánoční pozdravení a velikonoční pozdravení a pokud jí náhodou někdo z toho balíku neodepsal to vánoční nebo velikonoční přání, tak byl nemilosrdně vyškrtnut z celého toho seznamu.
1: Taky.
0: Nebudu posílat, že jo, tady budu utrácet peníze a na mě si ani nevzpomenou.
1: No, dneska je to taky drahý.
0: To je fakt, já jsem tady jednou obdržel nějaký dopis a přitom takový jako obyčejný a tam byla cenovka z České pošty, taková ta tím strojem ta známka, ne fyzická známka, ale se strojem jste 110 korun, to jsem myslel, že padnu. Kde jsou ty časy, kde se olizoval prezident za padíka? Nebo za korunu?
1: Jo.
0: Děkuji vám pěkně. Děkuji a doufejme, že někdo z těch vašich potomků bude tu minulost, ten váš rodokmen dál opečovávat a možná třeba ještě rozšiřovat. Děkuji.
1: Máme i Ježíšek, se tomu říká. To nevadí. Tak...
0: Příště. Když se vzpomenete, zavolejte zase. Budu rád, z Aše nikoho neznám.
1: No to víte, to je konec světa už tady.
0: Fakt to je, ale třeba tam máte hezky, tak někde se tam přijdu podívat, budu rád, jo, budu na vás myslet. Mějte se hezky a hlavně zdraví.

0: užívat svět.
1: A vrtat se v minulosti v rámci archivu. Ano, ty se otevírají, třeba Michal Sedlák píše, dokumenty náležitě zakládám a mám v nich pořádek. Mnohých není, nepotřebné vyřazuji. V e-mailu uplatňuji metodu Inbox Zero podle Merlina Manna. Od něj jsem se ji ale nenaučil, přišel jsem si nikdy si sám. Radka, ta píše, zdravím, já jsem sběratelka listin a musím říct, že občas se v nich přehrabuji a vzpomínám. Vysvědčení žákovská, osvědčení a tak dále. Od dcery mám schované školní sešity, mám i sbírku dopisů od kamarádek a ctitelů z mládí. Jeden dopis mám i s fotkou, jmenoval se Jirka s přezdívkou Medvěd a byl z Havířova. Vyvíjející se vztah zabil tím, že musel každou sobotu ujít po horách 30 kilometrů. To abych se ani s ním nesešel teda s takovýmhle člověkem, pokud 30 kilometrů. Vedl se v práci s jetinu, kolik toho za rok nachodil. Když jsem po letech si četla dopis, říkala jsem si, že jsem mohla vydržet a třeba jsme mohli být spolu spokojeni, kdo ví. Našla jsem si ho na FB a po horách chodí pořád. To je teda Krakonoš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pojďme do minulosti. O archivnictví obecně, jak máte pořádek v archivu svém vlastním, v důležitých cenných dokumentech, nebo jinak, máte nějaké cenné dokumenty? Akcie třeba? Jo, to mi jednou máma říkala, že má akcie Pragovky a já mám, škoda, že tu Pragovku jako, myslíš ty akcie z té kuponové privatizace, to už dneska neplatí snad asi ani. Pojďme k vám, posluchačům, kteří se snažíte provolat 731 800 900, jak to máte vy s minulostí, archivářstvím. Kdo je na druhé straně právě teď? Kdo se k nám snaží připojit? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady Zdeněk z Prahy.
1: Zdravím vás.
3: Jsem taky. Můžu mluvit?
1: No jistě, slyší vás úplně všichni.
3: Dobrý den, jsem Zdeněk z Prahy. No nevím, jestli to bude úplně souviset s archivováním. No jsem v podstatě taky trošku jako archivář. Schovávám si prostě různý návody, různý recepty, různý třeba, já nevím, jak se to... kontakty na různý prostě organizace, třeba na bezplatný právní poradny a různý prostě takovýhle věci. No a pak nakonec stejně, když už to mám tak nějak v podstatě uložený, tak už to buď to neexistuje, nebo to už nepotřebuju. No a jako v podstatě prostě schovávám různý takovýhle prostě věci, které vlastně v podstatě už buď to jsou nepotřební, nebo prostě už jsou takový, dá se říct, v podstatě trošku zastavili, no, ale jako už jako v podstatě k něčemu. No.
1: No, Zdeňku, já si třeba uvědomuju, že jsem zrovna přednedávnem objevil svůj notýsek, takovou knížečku, ve kterém jsem si psal kontakty, telefony a podobně. To ještě nebyly úplně mobilní telefony, minimálně. Tak vzhledem k tomu, že píšu že nepíšu úplně dvakrát kvalitně, tak to ani moc po sobě nepřečtu, jenom na těch číslech jsem si dával záležet. Ovšem, už nevím ani, ke komu to potom patřilo. Každopádně, jestli si něco pamatuji do současnosti z telefonní čísel, to jsou všechna telefonní čísla předtím, než vznikly, nebo jsem se dostal k prvnímu mobilnímu telefonu. Od té doby si nepamatuji žádná telefonní čísla. Takže vám klidně řeknu, domů 858-9593. Telefon. Do dneška už to nefunguje dávno. Co vy, jak to máte s čísly telefonními?
3: No tak některý si pamatuju, některý ne, no, ale jako je to spíš náhoda prostě za takový nějaký, já nevím, třeba obvodní lékař nebo prostě různý takovýhle jako nějaký jako důležitější pro mě jako majitel bytu, co mi pronajímá byt, nebo prostě různý prostě takovýhle nějaký věci, ale některý prostě si tak nějak vzpomenu náhodně, jako se mi stalo třeba teďkon, no vaši dnešní linku poslouchám pravidelně a teďkon jsem si, a furt to mám to číslo uložený v hlavě, ale teďkon jsem čekal, až to telefonní číslo řeknete, protože mě tak úplně vypadlo, že jsem si nemohl vzpomenout.
1: Hlejte se, to je výkladní skříň mám taky a stane se, to se nedá nic dělat, jsme lidi, nejsme umělá inteligence.
3: Já vím, ale že v podstatě ho mám uložený v hlavě, tak nějak kolikrát si ho zopakuju prostě, že a noční linka, teď nakonec jste má vzdělal, tak jsem musel počkat, až, řeknete.
1: Děkuju, Zdeňku, za zavolání a taky za představení o vašem archivním způsobu života, tak ať se vám daří a ať vám ten váš koníček třeba nepřeroste přes hlavu, což se může v tomto oboru poměrně dobře a velmi rychle stát.
3: A můžete něco dodat?
1: Povídejte.
3: Zkoumám si třeba jakoby nějaký ty vstupní povolení vlastně jako při povodních nebo jako nějaký takovýhle věci, co jsem měl třeba průkazku do vstupu do metra jako do metra jako do
1: lítačku, lítačku, ano.
3: Takovýhle, no, lítačku ne, ale jako povolení prostě do vstupu jako těch technických prostor metra a takový podobný věci, no. No, jako třeba byl COVID, Božková očkování, to mám schovaný taky, jako, že jsem to prodělal, že jsem dostal očkování a nějaký různý takovýhle věci, no.
1: Ochraňujte to jako oko v hlavě a snad v tom budete mít pořádek i nadále. Děkuju moc a dobrou noc.

0: poslední.
1: Tak to mám. Kde to mám? To není ono, tady je akorát důkaz. To tady Peťa vidí a vy, kdo koukáte na webkamery, že já vaše dopisy nevyhazuji. Já je mám tak jako hezky uložené, sice ne srovnané podle abecedy, to úplně ne, ale mám. Jo, podívej, tady další. Ježiš, to se sem zamíchal omylem. Odečet plynu, takže to asi sem nepatří teďka. A já ho hledal původně. No co hledám teďka? Když se bavíme na téma archivnictví, tady to je, já věděl, že to tady bude. Jestli poznáš, co to je za salátek, který je celkem vlastně úhledný.
2: Tak.
1: To já ti dám řidičák, kdybych měl kartičky. Pečlivě uschovejte hned na té úvodní skládačce. A zkusím to přečíst, protože já na to úplně nevidím. Tak tady se píše. Předložte při každém očkování, přeočkování očkujícímu lékaři, při zápisu dítěte do školy, předložte ředitelství školy, při odvodech branců, předložte odvádějícímu lékaři očkovací průkaz. Tak já mám úplně ten prahistorický, kde jsem se ještě podepisoval křížkem, protože jsem to úplně neuměl. Ale je to zvláštní. A to je zdravotní průkaz s neomezenou platností. No, co by tomu řekli hygienici tamhle v základní škole v Újezdu nad Lesy. Nic. To je jenom tak, že i já se nerad zbavuji některých věcí, některých dokumentů, listin. Pravda, návody vyhazují většinou okamžitě, protože návody mě dovedou do slepých uliček, takže já radši podle svého. A jak to máte vy? Pište, volejte, máme na to čas. Kdo ještě před půlnocí uzavře naše povídání v rámci té první hodiny, tak koho, Péťo, volíš? Tady, tady. Kdo tam? Tady Honza.
3: Tady je Svaťka z Brna.
1: Zdravím, Svaťko.
3: A já bych chtěla říct takovou věc, že mám schovaný složenky, protože jsem pravnučka akademického malíře Hanuše Schweigera.
1: Ano.
3: A mám schovaný složenky, kdy on platil alimenty na moji babičku.
1: Kolik platil na babičku? Ať máme přehled.
3: Tenkrát 20 korun platil.
1: A to byla jaká? Léta to byla jaká? Jenom ať máme představu ještě.
3: To bylo 1870 a to teď nemám v ruce tak nějak. Jak
1: nevadí,
3: on žil.
1: No, jasně, jasně. 20 korun.
3: 20 korun, ano.
1: Hodně nebo málo?
3: A potom, jako když zemřel, tak moje babička dostala z toho dědictví jeho obrazy a ty od ní požádal prezident Masaryk, jestli by mu je neprodala. Takže ona byla ráda, tak je prodala, že měla peníze.
1: To je fakt, že někdy se člověk tomu nevyhne a vlastně kus historie prodá pod tíhou aktuálních okolností, třeba právě nedostatku finančních prostředků, takže to zase není se čemu divit, ale pak zase to je to hlodání v té mysli. Muselo se, proč a tak dále. Spytujete někdy svědomí za něco historického, co vyhazujete třeba? Nebo s čím se takhle loučíte?
3: Já nedělám, já nevyhazuju.
1: Vy to necháváte až na ty budoucí generace, aby se s tím případně rozloučili.
3: Tak, je mě skoro 2,80, jo, takže ne.
1: Za 2,80
3: to
1: let?
3: Prostě.
1: To se nevejde do krabice, kolik toho máte?
3: No, tak jako můžu říct, tak 3 krabice.
1: Jo, já už myslel, že řeknete, že by paní Jechová, Velikí, co by si šla prohlídnout půdičku, tak jestli by
3: ne,
1: tam byl vůbec
3: to ne,
1: prostor.
3: To ne, ne.
1: A máte to podle abecedy, podle let nebo něco podobného? Máte v tom systém řád?
3: Podle let to tam je daný.
1: Takže ten
3: podle let.
1: Takový archivní kousek, nejvíc, nejstarší. Víte, kam se dostaneme? Vzpomenete si? Do kterých let?
3: To teď je rychle ne, teď opravdu ne. To si fakt nespomenu.
1: Všiml jsem si, ano. Povídejte, mluvám se.
3: Jenom já hlavně kvůli těm složenkám, protože těch si jako vážím hrozně moc. To je jediný důkaz, že my máme něco společného s tím Hanušem Schweigerem.
1: Platil. A platil včas platil. Aspoň podle těch složenek?
3: Jo, platil. Řádně. Složenek platil.
1: No tak já vám děkuju, teda pěkně to sra. Já myslel, že řeknete vzpomínku na zelené, jak to bylo v tom jednom filmu, vy Jo, to se nesmí říkat ani do vysílání, to zprosté slovy zelený, nenažraný. Myslím, že Svěrák to říkal v nějakém filmu Vratné lahve nebo něco podobného. Každopádně děkuju. Krásná vzpomínka. Děkuju a těšilo mě.
3: Svatko,
1: děkuju, dobrou noc. No, bude půlnoc, tak myslím, spravíme to plavce.
3: Jo, tak už jo, dobře. Tak jo, naschledanou.

0: téma o archivnictví v rámci nočního vysílání, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas. Pohoda Blanka napsala dobrý večer všem. Fotky samozřejmě schovávám, dělám alba i po mých rodičích. Schovávám dopisy od bývalých hochů, od rodičů, které mi dříve psali do porodnice. Dnes je mi 73 a nevím, co s tím budu dělat. Co s tím budou dělat naše děti a vnoučata, neboť těch albumů mám 4 plné šuplíky, tak se mějte hezky, zdraví Blanka. Řeknu vám, Blanko, že moje tkyně, ta pro celou velkopočetnou, no místy rozhádanou, ale vlastně jejím činem stmelující každým rokem ve stejný okamžik, což znamená přelom ledna a února každého roku, tak připraví fotoknihu za daný rok, co se odehrálo, takže ona to tak má jako rozpracované, taková piplací práce, aby se na to vykašla především. Ale když jsem se zrovna přednedávnem díval na tu řadu těch knih vlastně, tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, jak jsme všichni ošklivější a suší.
1: Noční linka.
0: Pojďme přivítat nový den, je jim úterý 6.10.2026. Dívám se do kalendáře, jak to uchopit. No, abych byl úplně přesný, tak dneska podle příjmeninového kalendáře slaví Sedlákovi. Samozřejmě jednoho z nich zdravím úplně konkrétně, vy víte koho, Michala, našeho pravidelného posluchače, který nám často píše, občas se taky ozve po telefonu, takže Michale, děkujeme, že jste s námi a přejeme hodně zdraví, dobré nálady, pořádnou ženskou, ne samotu ženskou a pořád dost důvodu taky i k radosti. Podle údajů, které jsem zjistil o tomto příjmení konkrétně, tak Sedláků máme u nás něco přes 4600 a nejčastěji jsou z Boskovicka nebo Blanenska. Tak všechno nejen vám, ale i všem ostatním dnešním oslavencům, jako třeba všem Hanušům. I vám, ať se daří. Mimochodem, jeden Hanuš připadá na přibližně 28 000 obyvatel. Průměrný věk typického Hanuše je 51. Tak pojďme posnídat s Michalem do trávy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Při hledání předků je dobré rozlišovat staré matriky v archivech a knihy, které ještě vedou matriční úřady. Ministerstvo vnitra uvádí, že do zápisu u matričního úřadu může bez prokazování příbuznosti nahlédnout kdokoliv po uplynutí stanovené doby. U narození je to 100 let od zápisu, u manželství 75 a u úmrtí 30. Rodina může mít přístup i dříve podle příslušných pravidel. Nejde ale o lhůtu, po které se záznam automaticky objeví na internetu. A jakmile máme údaj před sebou, začíná další práce. Stejně příjmení ještě neznamená nebo nedokazuje příbuzenství. Potřebujeme propojit konkrétní lidi, místa, data. Rodinné vyprávění je dobrá stopa, ale nikdy se s dokladem rozejdete. Co byste udělali vy? Opravili rodinnou historku nebo ji nechali žít dál, protože jí babička nebo prababička tak krásně vyprávěla? Maruška nám volá, otevírá další hodinu vysílání. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače a mám takovou zajímavost. Já schovávám, no teď už si to vzala dcera, rodné listy,
0: ano. Jo,
1: mých rodičů a od manžela dědeček, jo, vlastně to už je pro ní pradědeček, ještě jeho otec, jo.
0: Ano.
1: Ale co je zajímavé, tak co je zajímavé a možná by to zajímalo některé mladší lidi, že vlastně rodné listy mých rodičů byly psané oba dva jako předtištění německy.
0: Uh-huh.
1: No a když jsem se o to zajímala, tak vlastně za okupace německé, tak vlastně všichni si museli nechat vystavit rodné listy, aby doložili, že nejsou židovského původu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jako... A další taková věc, že co po manželovém dědečkovi, tak tam zůstal prakticky výuční list, on byl vyučený truhlářem, mm-hmm. jo. Pak byl tovarišský list, potom tam měl domovský list, že měl jako od obce nebo to povolení, že může v té obci bydlet.
0: Ano.
1: To tenkrát dávalo.
0: Trvalé bydliště nebo něco takového? Asi?
1: No, ale to jako tam se, já nevím, to se prostě potvrzovalo, že domovský list, že má povolení tam bydlet.
0: Mm-hmm.
1: No a já taky prostě schovávám knížky staré, mám 100 roků starou knížku, mm-hmm. jo. To vlastně zůstalo potom dědečkovi.
0: Řeknu vám, že tady u těch starých dokumentů nebo starých knih, já jsem čichací typ. Nevím jak vy, ale já jsem čichací typ, jakmile něco starého. Noviny jsem tuhle šel kolem kontejneru, ano, taky se někdy podívám k těm kontejnerům, protože mě zaujalo vydání nějakých novin, Lidové slovo nebo něco takového.
1: Ano.
0: A to bylo z období přesně, kdy končila druhá světová válka. Co se psalo, jakou češtinou se psalo, bylo to zvláštní, mám to doma všechno schované, že to někdy nějak použiju, nevím teda vůbec jak, ale mám to a mě to teda hřeje. Takže předpokládám, že vás taky, a taky jste čichací typ jako já.
1: No tak když je něco takového zajímavého, tak to schovám, jako to je památka. Mm-hmm. Mám knížku 6 mušketýrů od Jana Klitzpery, rok vydání 1926. Takže má přesně 100 let.
0: Máte někdy výčitky zpětně, že jste se rozloučila s něčím, ať už dobrovolně, nedobrovolně, nebo ztraceno, nebo půjčeno a nevráceno nad něčím, co dneska si říkáte, Ježíš, kde to mám, kde jsem to nechala, nebo to jsem o to přišla, to jsem...
1: No, taky se stalo, že jsem půjčila knížkou, už jsem se k ní nedostala. A ještě jedna taková zajímavost, po mamince zůstala taková papírová, jak kdyby peněženka,
0: ano.
1: Jo? Tam bylo hodně přihrádek a bylo tam napsané cukr, mouka a to byla vlastně taková peněženka ve válku, když dostávali přídělové lístky, tak to byla taková peněženka na ty přídělové lístky.
0: Kapsička na lístky, to si pamatuju, ano, ze základní kapsičky, školy.
1: Já jsem to dala, teď mám 3 děti, já nevím kterému, ale dala jsem to do školy, aby se, když se děcka o něčem učili, tak aby ano.
0: Nevím, jestli to můžou spojit i s tím, že nevím, jestli to bylo na více do školách, ale já si pamatuju, že ještě ze základní školy z těch prvních ročníků, že jsme měli, než přišlo sporožíro, tak jsme měli taky arch vlastně takových známek na obědy. A to jsme dostávali každý měsíc a to jsme museli odevzdávat, takže měli jsme k tomu taky kapsičku, se teda přiznám, no, ale tak to bylo tenkrát.
1: No, ale toto bylo z druhé světové války ještě.
0: No, tak vyzrálý nejsem, ale děkuju vám, ať se daří, no, moc krát děkuju, Maruško.
1: Takové věci prostě schovávám po rodičích.
0: Schovávejte dál.
1: Už si to převzala dcera, rodné listy, už si všechno to zbalila, veškeré tady tyto. Tady mám doma akorát ty knížky.
0: Říkáte, to si to zbalila vlastně tak jako rezignovaně, ano, že jako kdybyste nevěděla, co...
1: Zajímá se o to, jasně.
0: Zajímá, to je důležité. No. Tak děkuju, dobrou noc, ať se vám daří.
1: Dobrou noc, mějte se hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě se mi v té rychlosti podařilo zjistit, jak je to s těmi rodnými nebo křestními listy v němčině. On samotný jazyk ještě neprokazuje německou národnost ani židovský původ jeho držitele. Němčina se v českých zemích používala v matričních záznamech vedle češtiny a latiny už dávno před nacistickou okupací. Právě za okupace ale získali doklady o narození o rodinných vztazích mimořádně temnou úlohu. Lidé museli v řadě situací dokládat takzvaný arijský původ, tedy podle nacistických pravidel prokazovat, že nemají židovské předky. K tomu sloužily vlastní rodné či křestní listy i doklady rodičů a prarodičů, případně oddací listy propojující jednotlivé generace. Nacisté úřady přitom posuzovali také příslušnost prarodičů k židovské náboženské obci. Člověka proto před pronásledováním nemusel ochránit ani křest, anebo skutečnost, že sám židovskou víru nikdy nepraktikoval. Z obyčejných rodných písemností se tak stávaly podklady pro diskriminaci a perzekuci. Pokud dnes takový dokument objevíme, je potřeba číst konkrétní údaje, datum a účel vydání. Z německého nadpisu samotného příběh rodiny poznat nelze. Kdo se snaží provolat dál k nám do studia, telefon jste slyšeli, nenechte se dvakrát přemlouvat, nestyďte se, my máme pro stydlivé lidi tady takovou knížečku, kterou známe naspamět, takže se budeme starat o vás, abyste se u nás cítili i ve vysílání skvěle. 731 800 900 volejte právě teď, anebo pište na linka@rozhlas.cz. Kdo pak je na druhé straně teď? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady paní Ema z Javorníku, hospodská.
0: Zdravím, ano, paní hospodská, povězte, máte nějaké klenoty archivní? Po hospůdce, najde se nějaký archivní kousek, nějaká písemnost? Jak je to u vás?
3: No, u mě to asi tak, že můj tatínek měl tatínka. Maminku měl z Opavy, tatínek byl Němec.
0: Ano.
3: A když přišel Hitler, tak můj, to byl děda, vlastně opraděda bych řekla, s Hansem šli bojovat za Hitlera, tatínek s tím nesouhlasil, tak skočím Osvětimi. Buchenwaldu pak v Osvětimi 18 letech, to jsem už tady říkala v rádiu, na určité téma. No a babička jako jeho maminka pořád mluvila o tom, že jsme fon a že pocházíme z Rakouska, tak jsem bádala a zjistila jsem, že jsem komtesa, což je úplně směšné jako.
0: Komtesa.
3: V Rakousku máme rodinu, mají zámeček, byli u nás, ale chovali se k nám, jako kdyby jsme byli outsideri. Asi tak. Ale ve finále jako jsem fon.
0: Takže máte von Rypák nahoru, nos nahoru?
3: Ne, nemám. Ani omylem.
0: Jako hospodská byste neměla.
3: No, to v žádném případě, Honzo. Mm-hmm. Jsem ráda, že jsem vás taky chytla, protože poslední dobou jsem na vás neměla štěstí.
0: Nechytala se.
3: Vůbec. Volala se na nedalo se vůbec.
0: A následujících 20 dnů se chytat nebudete ani ve vysílání a uslyšíme se až ke konci měsíce. Ale moc děkuju, hospodská, děkuju. No, jak to, tak já jsem zaskakující, já než jsem pravidelně vysílající, já už, když někdo nemůže,
3: no,
0: tak se to tak dává.
3: Jsem to říkala, že když máte svatek, mám narozeniny, tak nás něco spojuje. Mm-hmm. A jsem říkala, že budete v jeseníku, tak přijďte ke mně do práce a budete mít nejlepší servis.
0: No ano, to se, a musím přijít z hotovostí, nebo stačí platit kartou?
3: Já jsem řekla, že budete mít servis.
0: No, dobře, tak já jsem nevěděl. Já nevěděl to, jako, jak, jako jsou Pražáci vítaní na Moravě. Jako vím, kde v Holešově, jako, jak se chovají, ale těším se. Už zase se těším po výletech a musím říct, že zrovna tohleto místo, nebo tam, odkud voláte vy, tam teda to zanedbávám poctivě, tak doufám, že to vynahradím v co nejbližší době.
3: No, to byste měli vynahradit všichni, protože všichni jezdí do Jeseníku a jdou na Pradě, do Karlovy Studánky. Hmm. Ale naši stranu, už jsem to říkala v vašem rádiu. Potom, když přijedou do Javorníku a vidí náš krásný zámek a naše Rysocké hory a Tančírnu a Radši údolí a Borovkovou horu a to, tak jsou úplně z toho unešení.
0: Mm-hmm.
3: Jo, říkali, to jsme vůbec netušili, že takový krásný kraj tady. Já říkám, no, že všichni prajděli jenom Karlovou Studánku, Vrbno, co už je obehrané svým způsobem si, já teda osobně myslím.
0: Milá komteso, hraběnko, hospodská, děkuju, dobrou noc.
3: Všem posluchačům přeji krásnou dobrou noc a hlavně zdravím všechny posluchače z Valach.
0: Já bych jenom ještě doplnil, že komtesa nemusela být malá holčička, ani mladá slečna. Důkazem toho byl teď telefonát, jestli je to všechno pravda, co mi tady paní hospodská řekla, no tak pak prosím. Milá komteso, taky ať se daří, hodné zákazníky a ať ten podzim vyjde.

0: O archivnictví je to v dnešním vysílání Noční linky při úterý, teď už úterý 6. října 2026. Kde máme další volající nebo další příspěvky? Pane, jo, tady náskákalo tolik příspěvků. Případně podívejte se i vy až do 5. raní k podrobnému prostudování na stránkách rozhlas.cz/linka. Jana, ta napsala, dobrý večer, já obdivuji, nebo pardon, archivuji, co se dá, protože v dnešní digitální době je to pro mě taková senzace. Archivuji fotografie, některé mají už dost přes 100 let. Velikonoční a vánoční fotografie, různá má osvědčení a vysvědčení, pracovní dokumenty a jednou za čas dělám čistku toho, co už není potřeba uchovávat, aby šuplata nepraskla ve švech. Michal, dokumenty, jak psal, náležitě zakládám a mám v nich pořádek, mnohých není nepotřebné, vyřazuji v e-mailu, uplatňuji metodu Inbox Zero. Od něj jsem se naučil od Merlina Mana, ale to už jsem vlastně říkal. Ale mám tady i Ivetu, tady to je. Iveta píše, zdravím vás, pane Jene a Nespavci, dneska jste u mě trefil hřebík na hlavičku, už jako malá holka jsem ráda sedávala s babičkou a prohlížela hlavně staré fotografie. Tenkrát mě babička naučila fotky na rubové straně popisovat a to byl základ všeho. Mám spoustu starých dokumentů, včetně výučního listu mého pradědečka, otcu vysokoškolský diplom, různé rodné listy, které zachránily několik rodinných příslušníků za druhé světové války, vysvědčení. Tohle všechno mě přimělo k tomu, že jsem začala tvořit rodokmen a rodiny. Díky možnosti prohlížet matriky přes počítač jsem našla mnoho předků. Mám o každém jednotlivý list s informacemi, které se mi podařilo získat. Narození, jména rodičů a jejich povolání, sourozenci, někdy úmrtí a jeho důvod. A pokud mám, doplním to i fotografii. Zaplnila jsem již dva A4-kové šanony. A vzhledem k tomu, že jsem naprostý amatér, je docela zázrak, že nejstarší zápis, který jsem našla, pochází z roku 1775. Mám ještě jeden zápis, který s největší pravděpodobností souvisí s naší rodinou, ale zatím nemám prokázáno propojení. Pochází z roku 1678. No, snad se mi to podaří, ať už potvrdit nebo vyvrátit. Jak nemám ráda zimu, tak tentokrát se těším. Tohle totiž bude moje zimní práce. Dobrou noc, no. A to je sympatické, to mě těší. Já vám nevím, jestli bych chtěl vidět něco o naší rodině, jako něco hlubšího. Nevím, nechtěl bych si pokazit ty myšlenky, se kterými si žiju. Pravda, moje maminka bohyně, samozřejmě mamánek, který se snažil, pamatuju to, snad ještě v první, druhé třídě jsem se snažil obejmout, ač neobejmul, byť jsem teda svojí náručí se snažil objímat její kýtu, tak to bylo... To bylo hezké, no, ale ta výchova ta byla důsledná, to vám řeknu. Když zakázala maminka, tatínek nepovolil. Nikdy. Ani naopak. Nikdy. No. Tak snad to byla správná výchova. Kdo nám volá další? Tady Český rozhlas, Honza u telefonu.
1: Ano, ano. Tady je vaše posluchačka ze Slezska.
0: Ano, která to je?
1: A mám
0: je?
1: Taky takovou zajímavostku.
0: Moc vás jenom poprosím křestní jméno, ať vím, kdo tam je.
1: Jmenuji se Milada.
0: A jmenuji se Jan a váš prostor do vysílání. Pochlubte se. Dobré.
1: Děkuji, děkuji. Tak no. Já jsem chtěla říct to, s čím se naše rodina třeba setkala. Já jsem ze Slezska, schválně neříkám přesně místo, ale moje maminka pocházela z 9 dětí. Jméno, které tam bylo, bylo Piš. A teď záleželo na tom, který farář byl v té době, dostal se jako k zapisu do rodných knih, protože faráři se střídali. Byl tam farář, který byl Polák,
0: ano.
1: Takže psal některé děti z těch narozených Pisozova, jako polsky. Pak tam ale se změnil farář a ten byl Němec. Takže zrovna moji stric a teta byli dvojčata a ti byli Pischovi. protože je zapisoval kněz, který byl Němec. A nejmladší byl můj kmotr a ten byl napsaný českým knězem, píš s háčkem, tak jak to slyšíte, tak. No jenomže babička zemřela a u notáře byly velké problémy, protože na tom se podíleli tři jména. Píšový, Píšchový, Píš. Takže ten notář jim dělal velké problémy s pozůstalostí po babičce. Vyřešilo se to samozřejmě. Ale měli jsme tady i takové nepěkné zážitky, jako já ne, protože to moji rodiče, ti se maminka už patřila k těm mladším, byla polsky psaná a psala se písezová. A kmotr můj byl ročník 1910, to byl ten nejmladší, co ho napsali česky, píš. No a říkám, ti starší někteří, tak ti byli Píšchovi.
0: Řekněte mi, vy ještě uměla jste někdy polsky, nebo umíte polsky?
1: Rozumím polsky, protože já jsem hasička a máme družby s přáteli z Polska, takže se s polštinou samozřejmě setkávám, není to zas tak daleko, zhruba těch 50 kilometrů.
0: Ano.
1: Je český Těšín a tam je samozřejmě hranice Česko-Polska, takže tady teď už se to nedodržuje. Ani můj tatínek ten hrozně nadbal na to, aby se u nás používala čeština. Já jsem neměla problémy potom ve škole, ale maminka měla polské školy, takže ten nedělal problémy samozřejmě jako vyjadřovat se polsky, anebo tady se ještě na tom Slezsku mluvilo v nářečí, říká se tomu po našemu.
0: Milado, myslím, že bych vám vlastně mohl udělat i radost. Ono se to dá i propojit, protože koukám hudební dramaturg za... Sedne to teďka opravdu, nevím, jak se řekne polsky, zadek, sedinka, ale tak nějak jako přibližně si rozumíme, protože vlastně písnička Malovaný džbánku Heleny Vondráčkové, jestli si dobře pamatuju, tak zabodovala na Sopotech, že jo? Takže ta umí i v polštině, ale...
1: Písničku znám, je mi je už přes 80 let, takže...
0: Dáme si ale tu českou verzi. Dáme si ji ale v české verzi, takže vy si to zkuste v hlavě doložit jako po polsky a vy ostatní...
1: Samozřejmě.
0: Vy ostatní, prosím, Malovaný džbánku můžete brát i vlastně jako stále pozvánku k dalšímu rozhovoru a povídání do jedné hodiny na téma archivnictví. Tak Milado, dobrou noc a děkuju vám.
1: Dobrou noc. Říkám, to bylo jen...

To je hit. Helena Mondráčková, Malovaný džbánku. Si pamatuju na některých párty, setkání společenských pracovních, tak tohle se tam hrávalo, takhle po večerech. Potom přišla písnička Tělo na tělo, ňadra na ňadra, a to už se potom končilo, a to byl, myslím, Michal David, něco velmi zásadního, romantického. Nevadí. Každopádně je třeba říct, že o archivnictví toho víte poměrně dost a zajímá vás to, protože nejenže píšete, ale taky voláte, tak zkusíme ještě přidat i další z vás, volající 731 800 900. Jak jste na tom? O archivnictví. No, řekněme si na rovinu, že krabice po rodičích, vysvědčení ze školy, svatební fotografie i dopis, který už dávno neměl nikdo číst, tentokrát vlastně mluvíme o archivnictví a o tom, jak zacházíme s vlastní minulostí. A mě zajímá, co doma uchováváte a jak se v tom vyznáte a kdo to jednou převezme, případně komu jste to již předali. Takže vyprávějte o pátrání v matrikách, návštěvě archivu nebo překvapení v obecní kronice, protože i to se počítá, i taky o velkém úklidu, při kterém zmizelo něco nenahraditelného. Možná máte pečlivě popsaná alba, tak s tím se můžete taky pochlubit. Možná kufr neznámých tváří a možná jste po letech našli jediný řádek, který změnil váš pohled na někoho z rodiny. No, řekněme si, že slyšet Helenu Vondráčkovou v polštině, Malovaný džbánku, taky stojí za to.

Vidíte to, já jsem si myslel, že když to bylo tak zvláštně popsané tady v našem vysílacím programu, že to bude v polštině, no tak jindy. Tak dáme telefon dalšího volajícího nebo volající.

0: o něj postarat.
1: Vážně?
0: Takhle jsem to slyšela, ano, a teď já se těším, že si to někdo vymyslí v naší politické scéně a bude to vydávat za svůj chytrý nápad, ale ono to bylo asi chytrý, rozumíte?
1: No, asi
0: když to měl někdo na nějaký vesnice, tak tam byly i ty chudobince, tak prostě se skutečně museli od toho člověka postarat. Hmm. A dneska je to, máte všechno v Praze, ty krkouni, takovýhle no. lidi.
1: No. No, že jako dobří se jako není zas tak daleko z té Prahy, to jenom no, si řekněme no, na rovinu.
0: A jasně, a ještě jsem chtěla říct ty rodní listy, já ho taky mám z roku z války. Takže taky mám ho v němčině, ale to je tak zajímavý a vdávala jsem se až v roce 76 a když jsem to předložila na matrice, tak mi řekli, že na takový rodný list, že mě nemůžou vodat vůbec.
1: A důvod?
0: Tak mi vystavili nový.
1: Jakože byl dost, no? Že byl tak zaprášený, že vlastně...
0: Ne, ale že opravdu to tam bylo německy, ale měla jsem tam už tehdy tři jména. Marie, Noemi, Hana. A to Noemi je v módě teď. Hodně.
1: Ano, ano, já jsem jí dal přes dívku Naomi Keeble, nevím, jestli ostatní posluchači budou vědět, ale to je modelka, že jo, Naomi Campbell, tuším.
0: To, jo, ano, tak to já nevím, ale ještě bych vám chtěla říct.
1: Ano.
0: U nás, já jsem teda pracovala ve škole a ta byla postavená v roce 1897. A když měla 100 let, 1997, půjčili jsme si kroniku z okresního archivu, kterou by nám normálně nepůjčili, ale já tam měla příbuzného ředitele, takže když jsem slíbila, že nebude na sluníčku, že ji budeme používat v rukavicích, a to teda bylo počteníčko, opravdu. Tam ten pan řídící učitel to psal a to byla nádherně napsaná. Každý školní rok veliké písmeno, on tam byl 27 let, veliké písmeno namalované. Ale zajímavé věci, on to psal skutečně tak, že třeba, já nevím, kolik si učitel vydělal a kolik stálo čtvrtka másla, kolik stál pánský oblek vzhledem k těm mzdám a byly tam strašně zajímavé věci a mimo jiné, taky, že tam nějaký podnikatel z Nového Kníha, to asi taky znáte, že tam docela přispíval učitelům na platy.
1: No.
0: Tak toho se doufám nikdo nechytne teda, jo, protože to těžko by se našlo to tolik podnikatelů, aby přispívali někomu na mzdy, že?
1: Ale víte, co jste mi teďka připomněla, jestli si dobře pamatuju, a myslím si, že to platí stále, protože jsem se nějak v posledních letech se svými blízkými kamarády a, nebo osobami, které nezažívaly zrovna dvakrát příjemné období, nějak v rodině se jim vyskytla třeba druhá míza, takže rozvod a podobně, tak vlastně tam existují i nadále vyživovací povinnosti manželů, že? I když jsou třeba rozvedení, tak stejně jsou, a to mě přišlo docela zvláštní.
0: No proč?
1: Ne, mně to jenom přišlo zvláštní, já nejsem ženatý, já to nevím.
0: No tak já vím, že teprve to těšíte, že teprve tu svatbu mít můžete a vybíráte, to děláte dobře.
1: Ne, to já nevybírám, já se jenom bojím se po třetí zeptat, protože po třetí slyšet ne, už vážně nechci. A to jsem asi řekl víc, než jsem potřeboval.
0: Ještě když jsem mluvil o těch rodokmenech, tak já mám bratrance, který nám ho taky udělal, vytiskl to jako knížku a nejstarší tady máme z roku 1637.
1: A taky komtesa nějaká, nebo něco podobného?
0: Ne, my jsme byli to domkaři.
1: To znamená?
0: Domkaři, že asi teda bydleli v domku a měli nějakou polnost.
1: Jo, jo, jo.
0: A nebyli nikterak bohatý. A že bychom zdědili nějaký pole, to jsme teda opravdu nevěděli, nebo protože za těch 400 let to asi prošustrovali.
1: A nějaký barák třeba v Dobříši, nic? Ne?
0: Nic, tohle bylo v ostrově u Macochy.
1: Jo, takhle.
0: Ty naši předkové.
1: No tak tam jste teda padli do těch hlubin propastních.
0: Ano, no.
1: Takže
0: asi,
1: nic. Tam to mělo rychlý spát.
0: No ano, tak. Ale víte co, já se řídím tím, že prostě netoužím po nějakým velkým majetku a po penězích taky ne.
1: Tak...
0: Spokojenej důchodce.
1: No tak.
0: Já už já už špatně chodím, takže nikam ani nemůžu jít nakupovat pořádně.
1: No vidíte to, aspoň se nerozčilujete, že potkáváte ty kyselé obličeje.
0: No ano, to se rozčiluju, tak to máte pravdu. Hele, tak se mějte strašně
1: taky
0: moc hezky a ať se vám všechno daří.
1: No vám tak taky,
0: nashledanou.
1: Kdo by řekl, že na začátku to mělo spíš takový náboj, jakože výčitka vůči Praze. Jo? Taky jsem...

0: jako hned přemýšlel, co na to opáčím, jestli já bych taky dobří zasypal pískem, že jo, kdo by tam jezdil, ale ne, zcela vážně, pojďme i třeba do Dobřížské kroniky, do archivu a tak, ale ke školství prosím ne, protože to si vybavím okamžitě bota jménem Melichar a citaci, kdy se zeptala paní učitelka deváťáků, kteří tam byli, vlastně to byla ta jediná třída deváťáků v celé Praze 4, nebo tuším, tak tam bylo, zkuste se děti zamyslet, čím by se dala naše škola vylepšit, no a do chleba, dynamit. ...731-800-900, zase je to na vás, tak volejte, vzpomínejte, kutejte své myšlenky, svůj archiv, ať už ten fyzický, anebo ten, na který máte zálusk. Ani jsem netušil, kolik z vás si nechává dělat rodokmen, koho to tak hluboce zajímá, kdo byl čím překvapen a vůbec zjistili jste třeba něco, co jste vůbec nepotřebovali číst, nebo co vám teď ještě víc hlodá v hlavě, protože ne všechny informace musí být nebo mohou být příjemné. Kdo nám volá teď?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Kdo tam, odkud a tak?
1: Vyslavuji rádio Radek z Horského Hradiště.
0: Zdravím vás, Radku.
1: Ano, pane Honzo, já se omlouvám, že úplně nepůjdu do té historie, protože já jsem se dopadal jenom do nějakého roku 1850, ale to já bych chtěl... promiňte, ale asi se to možná taky váže k tématu. Já bych chtěl promluvit k rodinným fotografiím.
0: Ano.
1: Můj tatínek, který už nežije, a když začali nějakých těch, já nevím, 90. letech ty kamery, a tohle z toho mi říkal, Radku, fotografie je věčná. A my máme spoustu prostě albumů a opravdu skutečně, když potom začaly ty digitální fotoaparáty a následně potom i v mobilech, jo, nikdo nic nemá uchované, nebo respektive někdo to má někde uchované. Moje dcera, která už má dneska 33 let, všechno měla někde v notebooku, tam jí klekl ten hardware od toho, pak říká, tati, prosím, já ty fotky chci, já to mám od 17 let, nebo já nejde 15, tak jsem to dal někde do Kroměří, že nějaké firmy, prosím vás, můžete zahranit ten disk, ona tam má uložené, ne, nezahranili bohužel, jo, takže o všechno přišla. Tak jsem chtěl říct, že klasické ty standardní fotografie vždycky měly nějakou váhu a já mám i svých rodičů, prarodičů a dokonce i praprarodičů, jo, že co mělovinka, tatínek a nevím, tak dej to do albumu a takhle, že ta fotografie klasická měla strašnou váhu.
0: To je fakt.
1: Tím to jsem chtěl pane Macone přispět jako do toho příspěvku dnešního.
0: A já vám děkuju. Děkuju a zdravím vás do Uherského Hradiště.
1: Že opravdu ta fotografie, když se založila to album, a těch albumů máme hodně, a když i moje tety, které už mají, já nevím, 90+, a přijdu na návštěvu a otevřu si ty albumy, tak si v tom prohlížejí a ta fotografie má, jestli to má jakože k tomuto dnešnímu tématu něco, jo, tak opravdu říkám, mě zachované ty fotografie, to je velice důležité.
0: Ano, já s vámi naprosto souhlasím, obzvlášť když se v tom člověk vyzná a nemusí lovit v paměti a má to správně nadepsané a takový pořádek já v tom nemám, tak doufám, že vy ano a že víte, kdo i na těch fotografiích je.
1: Ještě promiňte, že vám skáču do řeči, v tomto dělala pořádek moje manželka, že tam dávala štítky.
0: Jo, já taky mám od toho lidi, přesně, a bojím se.
1: 1998, dovolená tamhle, jo. K tomu dávali ty popisky.
0: A ty umělé růžky černé.
1: tak to už je úplně nezbyvený malý, jo, a pak už to bylo bez ceny růžku, to jsou moderní albumy, ale samozřejmě, pane Macoure, já si myslím, že my jsme asi takhle už možná jako, že já, mě teď bylo 60, takže vy si pamatujete ještě černé rušky a taky.
0: Já velmi.
1: A oni se lidi potvrdě odlepovali.
0: Co někdy, skoro většina těch rušků se odlepovala, ale bohužel no. Babička byla precizní, takže lepila zase s kanagonem zpátky, takže... Takže tak. Radku, děkuju. Jo, přeju vám dobrou noc. Ať se daří, bylo to k tématu.
1: Já děkuju, že jsem se mohl vyjádřit.
0: Ano.
1: Pane Macoure.
0: Děkujeme.
1: A všem posluchačům i vám. Hezký zbytek večera a dobrou noc.
0: Taky, dobrou noc.

0: Doslyšenia, tak to budeme mít za chvíli, protože zanedlouho uzavřeme dnešní povídání na téma archivnictví, tak doufám, že posluchač, který žádal tohleto téma, je spokojen a vy také. Kdyby náhodou jste chtěli přidat i nějaká témata další, klidně prosím pro všechny moderátory a naše nadřízené linka@rozhlas.cz, to se dostane ke všem, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům ve tvaru elektronické pošty nebo adresy jméno.příjmení@rozhlas.cz, tedy v mém případě jan.macon@rozhlas.cz. Mám tady poděkování pana Sedláka, že jsme na něj vzpomněli, tak já jsem si to jako nenechal ujít, když dnes slaví Sedlákovi příjmeniny. A zároveň tady mám ještě vlastně takovou poznámku, to dorazilo, nebo dorazila od Martina. Ahoj Honzo, rád poslouchám noční linku s vybranými moderátory, když slyším, že Praha nekouše, okamžitě jsem jedno velké ucho. Věřte, že existují i tací jiní, kteří jsou na to tak už, že se jim otáčejí i ty nechty okousané, že jakmile slyší, že Praha nekouše, to jako co? Tolikrát už jsem dostal e-mail o tom, že a Brno kouše snad, nebo něco podobného, a Zlín, jak tomu přijde Jarka? Prosím vás, berte to jako žert, nějaké odlehčení. Každopádně děkuju za to, že jste v jedno velké ucho. Dnešní téma, jak píše, je opět výborně zvolené. K tématu bych chtěl uvést, že jsme společně s příbuzným chtěli sestavit rodokmen. Na tom není nic tak zajímavého, až na nepříjemné zjištění, že ne každý je z takového nápadu, nevinného nápadu nadšený. Stalo se nám, že jsme narazili na člověka se shodným příjmením. Když jsme ho seznámili s naším záměrem příbuzenstvo, příbuznému se všechno honilo v hlavě, takže nás poměrně nevybíravě odehnal. A píše tady ještě PS, to je z filmu Kolia, tady se naráží na to, co jsem zmiňoval a nebyl jsem si úplně přesností jistý, ale vy jste to napsal skoro přesně.
1: Složenky, vy krávy, zelený, nenožraný.
0: No tak konec hlášení v českém jazyce, dobrou noc a příjemné vstávání na ranní směnu pře Martin. Martine, děkuju moc a Koliu už jsem teda hodně dlouho neviděl, tak třeba si uděláme vzájemně radost v průběhu noci, třeba jsem někoho společně s vámi ještě navnaděl a to by bylo poměrně fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo uzavře to naše dnešní povídání, kdo nám volá? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně? Peťo, co nám to tam mačkáš? Tak zkusíš to ještě na podruhé? Zkusí. Tak, vyšlo to. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
3: Je, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já vypínám.
0: No je, to je tak, dobře.
3: Už je to.
0: A kdo nám volá a odkud?
3: Já vám chci povědět můj příběh.
0: Rád si ho vyposlechnu. Prosím pěkně, jenom se nám představte ještě, ať víme.
3: Já jsem Věra z Plzně.
0: Zdravíme. Povídejte, Věro.
3: No, tak já jsem se narodila v roce 44 a mám rodný list německo-český. A když jsem se vdávala v 64. roce, ježiši, já se dostávím nadáno.
0: Je pato.
3: Ale tak strašně, no úplně to byla potupa. No, tak jsme se vzali a když jsme se pak rozešli jako Česká a Slovenská republika, tak jsem už bydlela v Plzni a byla jsem na radnici s mým rodným listem, že jsem se narodila v Čechách. A ta paní vzala můj rodný list, takhle ho dala do vejšky a začala povídat. Koukněte na to, to je důležitý, nic s tím nedělejte, to je tak vzácný, to má málo kdo, že když se narodil, že si to nenechal přepsat do češtiny. Tak já mám rodný list ze 44. roku německo-český.
0: Jak voní?
3: Takový, no, je to takový dozlutá, už rodný list. No a je tam všechno. Já jsem se totiž narodila ve Slaném a pak jsem se, když jsem se vdala, tak jsem se odstěhovala do Plzně.
0: Byla to výhra?
3: Prosím?
0: Jestli to byla výhra odstěhovat se do Plzně.
3: No, já jsem se... Jo, moje rodiče pocházeli z Plzně.
0: Ano.
3: A když tatínek byl bez zaměstnání, protože ten se narodil 1899, tak když byl zaměstnán ve Škodovce tady v Plzni a pak byl bez zaměstnání, tak psal, protože on byl vzdělán, byl strojář a měl vysoké vzdělání ve strojírenství. Tak psal po různých podnikách a říkal, když se někdo ozve s bytem a mojí práci, tak nastoupím. No a ono se ozvalo, Slaníček AD, tak rodiče se odstěhovali v 36. roce nebo 37. roce se odstěhovali ale nechali si baráček tady v Plzni a my jsme sem jezdili vždycky na prázdniny. No nádherný, to byly prázdniny, maminka nepracovala tam. Mě, když tatínkovi, když bylo 50 a mamince 40, tak jsem se narodila, jo. Takže maminka už nechodila do práce, tak no, tak to bylo tak.
0: Děkuju, zdravím vás, milá Věro, do Plzně, ať se vám tam daří, Plzeň je jedno z nejkrásnějších měst žití
3: nádherný.
0: Vůbec, tak užívejte.
3: Na severu, jako ne v Plzni, jako to, je to severně od Plzně,
0: ano.
3: U lesa, není to Bolevec, je to u Boleváku.
0: Ano.
3: No a je tam, to je bydlení nádherný, samý jenom domečky malý a je to úplně kouzelný.
0: Takové já místní VIP moc. Beverly Hills, plzeňský, severní, jo, krásný.
3: Asi tak.
0: Ať se tam máte skvěle, posílám pozdravení a úsměv, dobrou noc.
3: Jo, dobrou noc.
0: Řekněme si na rovinu, že všechno má svůj konec. Co bude dál s těmi archivními kousky, které doma máte, nebo které jste našli třeba, nevíte, co s nimi, protože muzeum je nechce, zase to je moc mladé. Ten rodokmen, musím říct, o něm jste mluvili úplně ze všeho nejvíc, nejhlouběji, tak toho si opravdu moc vážím, obzvlášť za situace, kdo třeba nemáte ani dvakrát smysl pro pořádek, přesnost. Já bych, jako mi někdo řekne, že se dostal do roku 1850 něco, toto já už bych byl dávno v nervu, jo, protože mě stačí prababička a tam bychom asi skončili, protože na tohle já nemám nervy. Ale je fakt, že když dávali v televizi ten seriál, dokument o minulosti, tak jsem sledoval poctivě všechny tyhle ty díly. Překvapení bylo velké. Asi se i vysílání znovu podívám na již odvysílané, dávno odvysílané. Co pak nám chce Pavlína Filipovská? Zaspívat? Dobře. Ale to úplně neplatí, ano? Nebo maximálně uděláme Jana Žižku a pak ano. Včera neděle byla.

protože jsem vlastně na závěr dnešní noční linky z Prahy, z karlínského studia, vlastně Janem Žižkou, protože je přimouřené oko, sedlo to, Pavlína Filipovská včera neděle byla, tak to sedlo. Hezky se to tím uzavřelo, protože to taky patří už do historie. Zítra v dalším vysílání, teda potažmo už dnes, hodinu před půlnocí, při úterý 6.10. moje bohyně Jitka Lukešová, tak téma, co považujete ve svém životě za úspěch, tak to bude probírat 2 hodiny, tak se na to připravte, případně přidávejte už své postřehy na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k tomu dalšímu vysílání. No a já opravdu, jak se dívám na to další naše společné vysílání, tak to vychází tak, že my se opravdu uslyšíme až 25.10., tak zapisujte neděle 25.10. Tématem bude naše soukromé účtování se životem, protože bych se s vámi chtěl pobavit o tom, kam podle vlastního svědomí jednou zamíříte. Jestli do nebe, do pekla nebo do ráje. A hlavně bych chtěl slyšet proč. Za co byste si zasloužili klid, světlo, věčný odpočinek a možná i lepší společnost. A za co by vás naopak dole vítali jako starého známého. Všechno probereme. Téma 25.10. neděle, nebe, peklo, ráj. Spolu s vámi v další noční lince, která asi bude z Prahy se mnou, s Honzou Macounem. Tak vám děkuju, dobrou noc, ať máte klidnou noc a hlavně, ať vás nic nebolí. S úsměvem do nového dne a vůbec do dalšího života. A propo, tady ještě z dopisu. Pane Macoune a pane Kubalo, buďte i nadále oba tak skvělí, jak jste doteď, a všem hodně štěstí, zdraví. No, a že jste toho tolik namluvil, a že jste tak vtipný. Já vím, slíznout smetanou umím, to jsem vždycky uměl, ale já se rád podělím tady s kolegou Kubalou, nebýt jeho, není mnoho linek nočních se mnou. Tak ať se vám daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli na hrad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda. Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy.
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít i choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou, na Karlík a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena býti přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal, sám nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobit se všemu? Svěří ti se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být i každou chvíli. Pojď v jizbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče?
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže, hochu. Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
1: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
1: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
1: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
1: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
1: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
1: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
1: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
1: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haně ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
1: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty, syn zámožného měšťana, sám neodvislý? Nač se spíděl po službě u dvora?
1: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
1: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
1: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
1: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
1: Celá noc, o bože, již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
1: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a Burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
1: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň bližního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
1: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
1: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cvíku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
1: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. Však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
1: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy. A tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ač chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? No, vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
1: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
1: To co tvá, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe a jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
1: O bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
1: Díky, díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
1: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
1: Ano, ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému, kvetoucímu hochu jako ty? Rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
1: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
1: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
1: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
1: Ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
1: Pane můj.
0: Řekni, můj Karle, to ti lépe sluší.
1: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplno žitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova. Se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brňanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický, neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: Sto košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marfo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano. 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk-Podolský, Podolsk-Tobolský,
4: Sosnogorsk.
3: Sosnogorsk, Kalitkin. Kalitkin! Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí. A nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. Ne, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše. Spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vy.

0: bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
1: Marfo Petrovno.
0: Jo, Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
2: Jste tak milý, báječný, skvělý.
0: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
2: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
1: Marfo Petrovno.
2: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
1: Netušili jsme, že...
3: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
2: Prosím.
3: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
0: Jak jsme jen mohli?
4: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
2: Pán si žádá mé foto.
4: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
2: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
4: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
2: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
4: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
2: Ale na představení přijdete, že?
4: Jistě. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

Fiskas, ja, dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví.

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libušči na smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
3: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas móda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi se mohli, no opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, nebo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jo. Jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej, udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klek, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohy. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
4: bez
3: ten
4: obraz,
3: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
4: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
3: Já se odbourám.
4: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říká, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
5: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
6: Tragédie.
5: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no ne, to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míl a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
4: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
3: No, je, protože a Dana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no ona byla skvělá, ale byla...
4: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
3: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když obce nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího z Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme seberealizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
7: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
6: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno. Občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
7: Jo.
6: To je přece, děkuji, to si nevymyslíš.
7: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí a že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do ty hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
3: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já, jak jsem zhrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte. To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
7: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. Tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem nenapsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tarbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, že jo. A lidi říkali, co prej to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palička a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.
3: Děkuji.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,